0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Děláme vlny.
2: Turn me up.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave.

0: urobila Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
3: Look at that thing move.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. When I get home, I

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: snažím se pomoci mrože. Vytahuju spír na sobě nový fír. MMI sumír, 10 deka na papír. Britney je tak moc.
1: Vírsky, to je ta Vangelis, Zagami Jericho a taky Klára Voden. Všichni tihle společně na tracku Poslední sidequest. My už tu máme 8 hodinu, posloucháte Radio Wave při úterku 30. červnu a dnešní první zprávy přináší Jiří Klečka.
2: Zprávy Rádia Wave.
3: Rádio Wave.
2: Zprávy.
4: Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele se má zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 a 13 let vězení. Mluvčí soudu Eliška Duchová říká, že zatím není jasné, jestli dnes padne rozsudek. Dnes mají lidé poslední možnost na policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Některé zbraně se dají zpětně zlegalizovat a když majitelé splní všechny podmínky, dostanou je zpět. Jinak propadnou státu. Raritní kousky si pak vybírá kriminalistický ústav nebo taky muzeum policie. Francie a Omán budou s dalšími partnery spolupracovat na odminování Hormuzského průlivu, aby tak zajistili volnou plavbu touto úžinu. Informoval francouzský prezident Emmanuel Macron po setkání s ománským sultánem Hajsanem bin Tarikem Saidem v Paříži. Irán v reakci uvedl, že odstraňování min má podle americko-íránského memoranda o porozumění provádět výhradně Teherán. Francie zakáže reklamu na ultrarychlou módu. Nařízení se dotkne hlavně čínských internetových prodejců. Zákon schválil francouzský senát. Platit má začít na přelomu roku. Bude se vztahovat i na influencery v případě, že by propagovali značky ultrarychlé módy, budou jim hrozit pokuty. Tvůrci zákona původně cílili na celé odvětví fast fashion. Nakonec se ale opatření zaměří na takzvané ultra express platformy.
2: Sport.
4: Tenistky Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková postoupily ve Wimbledonu do druhého kola. V londýnském All England klubu neuspěli naopak debutanti Dalibor Svrčina a Daria Vinmaňová.
2: Počasí.
4: Bude oblačno v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Filipem.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Museli jste to vidět prostě, rapují klips. Viděli jsme to?
1: Jak to myslíš? Já viděli, nevím. Jako očima? Jo, ty cituješ,
0: tam být,
1: ty cituješ něco z toho, z té písničky,
0: ano,
1: viď,
0: ano.
1: No, to si myslím, že takhle jakoby 8.08, ačkoliv to je 808, prostě někoho nikdo nechyt. Takže krásné vstávání, doufám, že chytnete aspoň to, že vysílá Tereza s Filipem na rádiu Wave, které právě posloucháte. Pravděpodobně na vás tady číhá nějaká snídaně, taky náš playlist a naše výborná energie, kterou máte ze všeho nejradši.
0: Velký mediální servis vám tady přinášíme, media servis taky, Sleepover pouštíme takhle na začátek 8 hodiny.

až do úsvitu. Laserem v očích propodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi,

0: Škrábat na zdi, no, tak to se děje třeba i ve věznici, Cosmetic Institute, nový závislosti a ježišmarja, i ty závislosti k tomu máme oslých můstků, prostě jako bys pohledal. Daniel Flaša, Muklové a Šlajsny, nová audiokniha k dispozici na našem webu Wave.cz.
1: Pokud vaše nový nebo starý závislosti hraničí se zákonem nebo ho dávno překročili, tak budete mít možná podobný příběh jako právě tady autor téhle nové audioknihy, která teda původně byla jenom kniha. No a je to příběh o vězení a o nápravě a od dneška ho máte hezky tady k nabídce nebo v nabídce na 55 dní, což je celkem jako příjemný časový odstup. No a 10 dílů vám tady nabídne příběh Dana, bývalého dílera, který mezi lety 2010 až 2020 prodával kokain po Praze. Takže ho vozil z Holandska a nejspíš i to přispělo k tomu, že byl za mřížemi, tedy seděl ve vězení a tenhle ten šílený svět, ve kterém si prožil pár let, ho i mimo jiné inspiroval k tomu napsat knihu.
0: Svět, o kterém je lepší jen poslouchat, než ho zažívat. To vše hlasem Michala Holána připravila Adéla Vondráková, no a o zvuk se postarali Jonáš Pelikán a taky Jitka Špálová. Tahle audiokniha napříč 10 díly bude dostupná až do 23. srpna, tak s ní můžete strávit léto a třeba se trošku schladit díky tomu v tom žaláři, jenom tak jako při poslechu. You say pandemic. Yo. Oh, you wanna see a pandemic? Pandemic. Really hot.

0: Robin a Cross of Creation, to, s jakým se narodíte genderem, vás může docela i solidně proklít, pokud třeba chcete mít jiný gender, nebo se cítíte, že máte mít jiný gender, nebo třeba jste genderem žena a jste s tím třeba v pohodě do té doby, než zjistíte, že každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím a právě taková situace může bohužel končit i smrtí v tuzemsku, totiž většinu vražd právě žen páchají současní a nebo bývalí partneři.
1: No a co si v sobě nesou děti vyrůstající v násilných domácnostech a jak řeší problematiku stát? To jsou otázky, na které v novém Impaktu bude odpovídat socioložka Blanka Niklová a taky antropoložka Dana Morí. No a Impakt můžete poslouchat v našem vysílání dneska po 8 večer a nebo kdykoliv zpětně potom třeba ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
2: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu.

0: bylo výrazně příjemnější v případě, že máte v tom vozidle klimatizaci, ale to vlastně ostatně vyžadovalo už i třeba usnout v bytě podobně a nebo trávit čas v jakémkoliv interiéru. No a současná vlna veder, která teď možná malinko na chvíli polevuje bouřkovou situací, tak se tady už táhne od 18. června a má poměrně běžnou meteorologickou příčinu, ale její následky jsou docela extrémní. Píše o tom momentálně naše Wave News na našem webu a zjistíme v ní, že na západní části evropského kontinentu se usadila takzvaná tlaková poklice.
1: Aha, a co s ní teďka?
0: No a ta na místě, na kterém se usadila, uvěznila teplý vzduch proudící z jeho východu. Teď už si připadám jako ta paní v televizi, co říká věci a na pozadí se objevují mráky.
1: Tam jsou všichni pod pokličkou teda.
0: No a ta jasná obloha bez mraků potom umožnila slunci vyhnat teploty do rekordních výšin, píše to britský magazín Economist.
1: No a je jasné, že to globální oteplování a samozřejmě zvyšující se stupně Celsia mají ty největší dopady na chudé státy a země se třeba středními příjmy v nižších zeměpisných šířkách. To se nějak tak ví a klimatické extrémy, které tyhle oblasti zažívají, jsou horší a lidé, kteří žijí, mají méně prostředků nezbytných k adaptaci nebo nemají vůbec žádné. A právě proto byly třeba nedávné vlny veder v Asii dost děsivé. A během toho se ty vyšší zeměpisné šířky oteplují ale rychleji a teplota v Evropě stoupá o 0,56 stupně Celsia za desetiletí, což představuje dvojnásobek celosvětového průměru.
0: No a teď otázka, jestli prostě v létě nemá být horko a v zimě zima, jakože jasně, ale zároveň poměrně běžný meteorologický vzorec taky ukazuje tu výjimečnost toho horka. No a změna klimatu, která je hnaná emisemi skleníkových plynů a taky rychlé vyhodnocení, které provedlo konzorcium vědců z nějakých důležitých institutu naznačuje, že právě v důsledku klimatických změn sice je vedro, ale aktuální vlna veder je o 2 až 4 stupně horší, než jaká by byla ve stejných meteorologických podmínkách a tedy v těch, které panovaly v druhé polovině 20. století. Říkáte si možná 2 až 4 stupně, to není moc, ale co byste za ně dali, že v sobotu třeba takhle večer prostě.
1: Nebo v neděli, to bylo nejhůř. Více už v sekci Wave News na našem webu.

0: potřebuji ven a taky 5-8G non-stop a my se blížíme k závěru 8 hodiny.
1: Budeme ale pokračovat tak trochu non-stop, protože pak nás čekají zprávy v 9, no a my potom třeba uvítáme Gleba a před ním ještě nás čeká Fred Again, takže je to dneska hodně, hodně příjemné noty.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Two face friends on my window.

0: Devátá hodina na Mohlešu je konec skladby Shoot My Shot od IDK a Offseta a taky začátek dnešních druhých zpráv, které opět přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 000 korun u jednoho dítěte a 800 000 u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosavadní první zástupce Karla Řehky chce po nástupu do funkce dokončit budování těžké brigády a posílit protivzdušnou i protidronovou obranu. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina poslední dobou zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Ostravský festival taneční a elektronické hudby Beats for Love, který patří mezi největší akce svého druhu v Evropě, se podle jeho ředitele Kamila Rudolfa blíží kapacitě areálu v Dolních Vítkovicích. Další rozvoj akce proto nechce stavět na zvyšování počtu návštěvníků, ale především na zkvalitňování programů, služeb a celkového zážitku z festivalu. Festival Beats for Love začíná zítra.
1: Sport.
2: Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý nedoplní českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, bude jasno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojedinělé přehánky nebo bouřky. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas a na Rádiu Wave. Pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Gleb a jeho Puff. Gleba můžete samozřejmě letos vídat na všemožných letních festivalech. My jsme ale s Terezou docela pravidelně Puff z toho, jakými různými nehudebními směry se potom hudebnice a hudebníci vydávají. Mluvili jsme tady třeba o Skeptovi, který dělá techno a to je teda stále ještě hudební, ale taky maluje. A pak samozřejmě spoustu dalších, kteří se tak jako vydávají různými jinými směry. Je to taky Dua Lipa, o který se dlouhodobě ví, že teda je docela knihomolka, že jako čte. Čte velmi ráda a čte hojně. Ale to, že si bude otevírat knihkupectví, to jsem úplně nečekal.
1: Ano, to je dokonce i knihovna, takže to dokonce má ještě jako bohulibější vlastně formát. Protože tam vlastně jako ta přístupnost je ještě jako někde jinde. No a Dua Lipa, protože má ráda knihy a taky žije ve Americe, tak ví, že prostě ne všechny knihy jsou tím třeba školským systémem úplně oblíbené. A tak se rozhodla, že chce, aby všichni mohli ty knihy číst stejně jako ona. No a tím pádem potom, co už třeba měla ikonický book club Service 95, tak teď založila fyzickou knihovnu. No a v té fyzické knihovně budou knihy, které jsou třeba o sexualitě nebo o nejrůznějších lidských právech a podobně. No a jsou to hlavně knihy, kterých je třeba asi stovka, které byly vlastně ve veřejném školství vyškrtnuty z nějaké distribuce. Tím pádem se k ním prostě ve školách už teď v USA nedostanete. No a Dua Lipa si řekla, že by to byla věčná škoda a tak se rozhodla nějakých 23 tisíc výtisků umístit do své knihovny, aby byla ta literatura dostupná, což je super.
0: Pokud ale chcete strávit chvilku času v této nové knihovně, kterou teda otevřela Dua Lipa, tak se musíte vydat do Porta, do Portugalska, protože právě tam je a my ještě neznáme úplně potenciál felení téhle knihovny, ale pokud to udělala tak trochu po svém, tak věřím, že se tam bude dát dobře trávit čas a můžete si přečíst něco poměrně netradičního třeba.
1: Zároveň taky se to jmenuje Manifesto Library, takže už to můžete vyhledávat a třeba si s Dua Lipou teď momentálně spojovat tuhle bohulibou činnost.

0: směsice žánru tady od Shadinesty, Hardstyle, track, který se takhle jmenuje, ale rozhodně nezněl jako Hardstyle. Co je trošku hard, může být zločin a o tom se teď píše v sekci Wave News na našem webu. Britská policie totiž chtěla s pomocí umělé inteligence věštit, kdo spáchá zločin. No a dopadlo to tak, že umělá inteligence se možná pro někoho překvapivě mýlila v 90% případů.
1: Policie už určitě taky vyzkoušela třeba věštit z rapových textů a další křišťálová koule v podobě umělé inteligence teď teda je na stole. Ukázalo se ale, že databázi s názvem Think Family, mysli na rodinu, která byla spuštěná v roce 2016, bristolská městská rada společně s regionální policií používala a využívala citlivé informace, které obsahovaly mimo jiné i třeba policejní zprávy, dokumenty o bytové situaci, záznamy o duševním zdraví nebo informace o těhotenství mladistvích a spoustu dalších jako velmi citlivých informací na základě těchto dat. Vytvořili takové modely strojového učení, které přidělovaly skóre tisícům dospělých a dětí a ještě navíc to vlastně mělo vygenerovat nějaký jako předpoklad k trestné činnosti, což je jako hrozně sick. Úplně nechápu, jakože mě to vlastně překvapuje.
0: Až nápadně to připomíná nějakého velkého bratra, samozřejmě si říkáte, aha, a kde ty data policie sbírala a dostala k tomu vůbec svolení? No tak počátkem roku 2024 byla podána žádost, aby někdo zjistil, jak ta policie data využívá a strážci zákona to odmítli sdělit. O několik měsíců později, když už si potom ten zadavatel najel právníky, tak policie potvrdila, že v aplikaci vedený je ten daný člověk a odmítla sdělit jakékoliv další podrobnosti.
1: No a ukázalo se na samozřejmě tenhle ten celek, jako na celek, který navíc ještě nejen, že není úplně legální, ale taky nefunguje. Takže když máte prostě předvídat vloupání a mýlíte se v 9 případů z 10, tak vám evidentně všechna data světa jakýmkoliv způsobem získaná prostě nepomůžou a navíc to jsou jako v Evropské unii minimálně dost zakázané praktiky zatím, takže hodně shady situace, která teď můžete se vlastně víc pošťourat v ní u nás na webu v sekci Wave News.
0: To jsem měl v takových deskových hrách, kde máš poznat vraha teda lepší úspěšnost.
1: To si myslím, že jo.

0: Big Bad a No Regrets. Spousta takových jakoby dřív diagnóz je teď takovým společenským a hlavně online trendem. Víš, Filipe, třeba co mají úplně všichni a potom co mají určitě všichni ADHD?
1: Co to je?
0: Daddy issues.
1: Okay.
0: No, a není to jenom popkulturní nálepka, stejně jako samozřejmě ADHD, ale jsou to opravdické issues. No a jak ovlivňují nás a naše vztahy, a to nejenom teda s našimi otci, proč se netýkají jenom vztahu dcer a otců a jaké mýty se právě z daddy issues nejčastěji pojí?
1: Taky by se vám mohlo hodit vědět třeba, pokud se vás to téma týká, tak co s tím můžete dělat? No a jestli se můžete uzdravovat skrze další vztahy, nebo je většina práce na nás samotných? O tom se v novém nádechu baví Lucie Zajda s psychoterapeutkou Danou Pokornou. Dnešní nádech poslouchejte od 19 hodin ve vysílání Rádia Wave.
2: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej nádech na Rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: Opulentní skladba od Kelsey Lou, Cutting Off the Head of a Ghost. No a s následující zvukovou ukázkou se podíváme do roku 2027. To totiž v září nebudou moct děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, používat ve škole mobil, a to ani během přestávky.
1: Je možné a funkční děti od digitálních technologií vlastně úplně odstřihnout. A co třeba menší děti, které podle průzkumu tráví s obrazovkami až prakticky celý svůj život od narození? Tak na tohle všechno, včetně třeba mýtů o digitálních technologiích, jsme se ptali teoretičky médií, vědkyně a taky autorky knihy Hry, sítě, porno, Michaely. No a teď, že?
0: Slusarev. Tady je ukázka.
2: Určitě je to pravda, jo. Ten obsah tam má vliv a další věci na to budou mít vliv. To třeba krásně ukazuje to, že Americká asociace pediatrů, která právě dlouhodobě od 90. let doporučovala ty časy, a i třeba Světová zdravotnická organizace, tak to AAP v roce 24 změnilo ten přístup a už vůbec nemluví o těch časech a mluví o takzvaných 5C a dívá se třeba na obsah, content, na to, že teda bychom neměli používat technologie k uklidňování nikdy ani dospělých, ani dětí, že bude důležité to dítě samotné, že jsou děti, které jsou ve větším riziku nějakých digitálních závislostí a podobně. A potom se budeme dívat i na to, jestli ten rodič s tím dítětem komunikuje a jak. Jo, jestli to je jenom restriktivní rodič, to znamená, že to dítě třeba před ním bude mít tendenci ty věci tajit, to znamená, že ty digitální rizika mohou být jako větší skrz tenhle ten důvod. A pak je tam to poslední C, crowding out, které je velice důležité. A to česky překládáme jako vytěsňování. A to jsou ty chvíle, kdy technologie berou příležitosti během dne na důležité aktivity, které jsou důležité pro dětské zdraví a rozvoj, jako je spánek, pohyb, nějaký kontakt s ostatními a podobně. Takže tohle je takový jako model, o kterém se spíše mluví. A co mě třeba přijde zajímavé v těch posledních letech, že vlastně ta knížka, když vycházela, tak jsme měli právě ta krátká videa jenom na TikToku a ten TikTok tehdy české děti tolik nekonzumovaly. A o rok později se právě tyhle ty formáty dostaly jako všude, na YouTube, na Instagram, na Snapchat, všude. A mám pocit, že se přesně o tom obsahu, který je důležitý a má na nás negativní vliv, začalo mluvit v souvislosti s těmi krátkými obsahy. Že čím dál častěji mi právě studenti říkají, že na sobě pozorujou, že se blbě soustředějí, hůř spějí, míň si pamatujou a podobně. A určitě ta vysoká stimulace tím krátkým obsahem tam může hrát docela zásadní roli. Co je zajímavé, že o těch sociálních sítích máme pořád tendenci přemýšlet jako o něčem, kde se propojujeme s ostatníma, kde sbíráme ty lajky a podobně, a vlastně většina těch dospívajících dneska už to tímhle s tím způsobem nepoužívá a spíš to používá jako platformu, kde konzumují právě ty krátké videa, který zase právě přichází s úplně jinýma vlivama, než jsme byli zvyklí, který právě jako hodně atakují teda tu paměť, schopnost soustředění pozornosti a podobně.
3: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Brazil. Tak dneska je konečně trochu chladněji, teda než bylo třeba na konci víkendu, ale teď jsme vám zavařili pořádně.
1: Ano, JPEG Mafia, It's Dark and Hell is Hot, tak nejenom teda v pekle je teplo, ale docela i všude bylo teplo. My jsme teda JPEG Mafia viděli ne v Brazílii, ale loni v Barceloně, taky ale trochu blíž. A tam teda daleko nebylo takový vedro, viď?
0: No, mě teda bylo vedro dost, až teda mě kapal nějaký asfalt jako z ochozu, nebo
1: co. To je pravda, mě to ušpinilo mikinu, tak možná to bylo peklo vlastně v podstatě to místo.
0: Naštěstí jsem měl i sebou merčové tričko, které jsem si koupil na místě, takže jsem se potom mohl převléci, takže jsem nebyl úplně pokapaný, ale ještě když jsme byli u toho horka, teďka naše kolegyně Alena Harciníková sdílela takový dobrý tip, jak vlastně přežít vedro třeba v bytě, a docela mě to překvapilo.
1: A zkoušel jsi to?
0: Ještě jsem to neskoušel a teď už je možná pozdě, nebo oni ty vedra ještě určitě přijdou, takže potom to zkusím, ale je to jednoduchý, jo. Máte prostě třeba ráno, když odcházíte do práce nebo do školy, kamkoliv, tak si máte prostě zatáhnout, zabednit, co nejvíc to jde, nevětrat, jo, ať tam ten horký vzduch během dne prostě nevpustíte. A potom, když se večer vrátíte a už je o něco trošku jakoby studenější ten vzduch, tak namočit ručník, dát ho za okno na parapet a posypat ten ručník ledem. A pak říkala, sama jsem tomu nevěřila a na mě začal foukat studený vzduch.
1: Tak on ten vzduch prostě dovnitř chce a zároveň ho stihnete možná na tom okně ochladit. Jako já ale nevěřím, že jo, prostě jako Alena o architektuře ví hodně.
0: Jestli bychom měli někomu věřit, tak je to ona.
1: A tak bude asi vidět něco i o parapetech a o fyzice teda evidentně. Takže tip, který vás možná zachrání od další vlny veder, pokud teda máte dostupný led a parapet, že on taky nemá každý parapet.
0: Právě.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Oh boy.

0: Dukla a Velocetrol společně na tracku Druhý břeh. My teď přecházíme na druhý břeh, co se týká hodin, protože z 9. se to teď mění na 10. a dnešní poslední zprávy Rádia Wave přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobírala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinda Barta ale nové řešení bude úspornější a efektivnější. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS. Do sněmovny by se také dostali Piráti a SPD. Hranice 5% by v průzkumu nepřekonali motoristé. Ve Španělsku mají dnes migranti bez povolení k pobytu poslední možnost zlegalizovat svůj pobyt. O povolení požádalo více než 1,25 milionu cizinců. Ti musí být v zemi nejméně 5 let a mít čistý trestní rejstřík, aby úřady mohly jejich pobyt zlegalizovat. Krok prosadila levicová vláda premiéra Petra Sancheze s odůvodněním, že integrace cizinců je nutná pro rozvoj hospodářství. Zemědělci v západním Japonsku zahájili tradiční dodávku hranatých melounů. Do poloviny července dodají zákazníkům asi 400 netradičně tvarovaných melounů, z nichž každý přijde asi na 10 000 jenů, tedy zhruba 1300 korun. Hranaté melouny jsou specialitou města Senzuchi v prefektuře Kagawa. Nejsou nějak zvlášť sladké a nehodí se ke konzumaci. Díky svému nezvyklému vzhledu si ale získali oblibu jako letní dekorace.
1: Sport.
2: Paraguajský prezident Santiago Peña vyhlásil po senzační postupu národního týmu do osmifinále mistrovství světa přes německé fotbalisty na úterní státní svátek. Jeho americký tým porazil čtyřnásobné mistry světa 4-3 na penalty poté, co tým v pondělí v Bostonu remizovali 1-1 po prodloužení.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojedinělé přeháníky nebo bouřky. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádio Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Quest E a Entitled. Kdo se taky hodně cítí Entitled, je Smack One, který samozřejmě přidal druhé slovo ke svému pseudonymu a díky tomu mu to dovolilo ve svých 40 letech vydat debutové album.
1: No, to je prostě dobrý plán. Když už máte pocit, že jste toho v kariéře zažili hodně a chtěli by se začít na novo, tak můžete buď to změnit úplně médium, třeba jako Skepta dělat airbrushe, a nebo stačí dát si prostě takový malý aliasový příjmeníčko a najednou můžete dělat debuty.
0: My snad médium měnit nebudeme muset v blízké době, budeme doufat. Smack One každopádně má třeba venku taky pár videoklipů. Jeden z nich je k tracku Beverly Hills, který jasně odkazuje svojí estetikou na herní sérii Grand Theft Auto GTA. Myslím si, že málo kdo čeká tak netrpělivě na GTA 6 jako právě Smack One, takže uvidíme, zatím se tam podíváme jenom tak sonicky. Tady je jeho letní hit, ke kterému prý přijde i nějaký letní kit. To znamená, že v rámci merče bude možné nakoupit třeba i plavečky.
1: No a kdybyste ještě nebyli už fakt nedočkaví, tak můžete vyrazit třeba na naše kanály YouTubeového typu, kde si třeba v aktuálním dílu Excalibru můžete vyslechnout rozhovor právě s tímhle oslavencem a zjistit o něm možná věci, které jste doposud nevěděli.

0: Spoon, jejich The Hardest Cut, 19 minut po 10. hodině. No a teď už špetka chudáčků, kteří mají venku novou epizodu. Petr propadl hazardu a prohrál v hospodě hodně peněz v turnej v prší, tak se poohlíží, kde by si přivydělal. Zkusí naučit Adama, jak se nestrapnit během smalltalku, což se nepovede, a vy už si můžete poslechnout chudáčky o umění nenucené konverzace, která vás může zavést až k vrátným, kteří pod stolem nadšením tleskají nohama. Tady je krátká ukázka.
1: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ
2: to
1: si
2: nemá,
1: to.
2: Nevím, nemývám, Petře.
1: Představ si to. Říkám představ si. To neměl být takhle existenční, ty
2: dobře,
1: to vždycky uděláš.
2: Dobře, takže představ, že si to představuju, no.
1: Zavři oči.
2: Teď už mi to začít.
1: No a
2: to,
1: mám
2: asi, to mám asi i prachy, viď? No ježiš. To já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
1: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbej příklad, protože s ním máš třeba vztah.
2: Tak s ním se možná ten film točil.
1: To je blbej příklad. To je blbej příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho dlouho neviděl.
2: No.
1: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčkova.
2: No, dobře.
1: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte. Čau.
2: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč?
1: Co? Ne.
2: Tak proč za mnou Dedik se neznáme
1: vůbec? Protože se znáte, znáte se. Představ si, že se znáte.
2: No dobře,
1: už
2: no.
1: Už je to hodně hypotetická situace, ale...
2: Dobře, ale takže jako... si představu... Tak já si představu Petru Hřebíčkovou.
1: Ano. No. Jo? A znáte se?
2: No neznáme.
1: No ale...
2: Dobře.
1: No tak.
2: Dobře.
1: Znáte se? Teď se potkáte? A oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
2: Protože jsme spolu něco měli.
1: Ne! Tohle vymaš! Tohle vymaš.
2: No.
1: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
2: No.
1: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Ahoj.
2: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
1: No tak nic, tak čau.
2: Čau.
1: Hodně lidí tady, strašně.
2: No.
1: No výborně, je to v tobě, Adame.
2: Není,
1: probouzím pro, síly smalltalku.
2: Já už si myslím. No,
1: probouzím
2: to,
1: síly smalltalku.
2: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, tak je tady hodně lidí. No, to je prostě spousta lidí, tak je snad vidíme oba, ne? To si to musíme říct. To úplně
1: dobře,
2: říkám.
1: Končím.
2: To je přesně to, když ale to, že jo, protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
1: ale
2: se tomu říká,
1: to je důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
2: No, že si spolu jako baví.
1: Ale důležitý je se bavit.
2: Jo, takže prostě něco říkat takhle, ne, tak to může přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, hermelín. A ten druhý ti na to řekne, písek v mouce. A nebo? Nechci si zahrát prší o prachy.
1: No, vidíš?
2: To mám říct Petře.
1: Jo.
2: A si řekne, hej, to je formát.
1: To
2: tak
1: je, ten je tvrdý.
2: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, jak kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
1: A šoupal nohama.
2: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu. Co mě...
1: Nicméně, končím s tebou. Ty smalltalky prostě nezvládneš.
2: Ne,
1: vidím
2: no.
1: To, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě. Ty jediný ne, jsi nevyléčitelný případ.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: you. Make it with me in my room. Chimes a Jack Newsom na tracku F It, I Love You, ještě předtím třeba Mary Davidson nebo taky Gucci Mane s Lil Durkem. No a my vás teď pozveme do smíchovské Meat Factory.
1: Protože léto má prostě jednu velkou výhodu, teda možná jich je víc, ale jedna z nich je třeba letní kino. No a dneska teda jako by mohlo i klidně bouřit, ale samozřejmě v případě, že to nějak půjde zvládnout, tak by vás mělo čekat letní kino dneska v pražském prostoru Meat Factory. Tam si dokonce hodně užívají to, že mají takový zvláštní převis prostě pod dálnicí a tam se dá promítat, takže 21:30 už bude dost tma na to, abyste se mohli podívat na snímek Old Joy.
0: To je snímek takové jako road movie z roku 2006, navíc ještě s hudbou Yola Tengo, kde si jednu z hlavních rolí střihnul i Will Oldham, kterého můžete znát jako Bonnie Prince Billy. No a s hudebníkem před projekcí proběhne taky živý rozhovor, kterým provede hudební dramaturg Václav Havelka.
1: Takže kdybyste chtěli vidět film i s jedním z herců a taky hudebníkem, tak můžete, pokud vás teda nevyžené bouřka, to si samozřejmě zkontrolujte na nejrůznějších sociálních sítích právě prostoru Meat Factory ve Smíchově v Praze, který vám tenhle letní zážitek přináší.
0: No a kdyby bouřka, tak můžete poslouchat třeba Šatníky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. 3, 2, shots, got a bitch feeling

0: know what I'm saying? But right now I'm with my nigga. He about to play some exclusive shit.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: V playlistu nám dozněl newyorský rapper Vicky a teď už kinotipy na dnešní úterní večer. Kroměříž a kino Nad sklepí nabídne horor, který je inspirovaný takovou creepypastou z 4chanu, jmenuje se Backrooms a v 19 hodin můžete na tenhle snímek zajít v kině Nad sklepí. Kladenské kino Hutník nabídne Posedlost, a to od 18.45, taky pro všechny, kteří se rádi bojí. Teď se přesouváme do kina Kopřivnice, kde jinde než v Kopřivnici, a tam od 19 hodin můžete navštívit film Dědictví aneb Hoši Guten Tag. No a na závěr dnešních kinotypů ještě pražské kino Světozor, tam jsou hned tři filmy k vidění od 17.45, drama se Zendayou a taky Robertem Pattinsonem v hlavních rolích, od 18 hodin Posedlost a od 20:30 večer potom ještě druhý horor, právě už zmíněný Backrooms.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Nejít a nejít si. Já teda jsem se dneska zbudila s takovým jakoby neodbitným pocitem, že je pátek, jo. Nevím, jak se mi to stalo, ale už tomu furt trošku rozumím. Ačkoliv je dneska úterý, tak možná ten jakoby páteční jako wishful thinking prostě na mě tady jakoby nějak jako energeticky přilila Martina, která má jako páteční i pocity dokonce.
1: Stačí úterý říct spíš úterek a najednou je to blíž tomu pátku najednou.
2: Jo, jasný. Tak ahoj. Zdravím všechny, ale přemýšlím, jak to mám já teďka, nejsem si úplně jistá. Já, jakoby zítra mě začnou trošku prázdniny,
0: no, tak máš
2: pojedu
0: pátek
2: na Moravu, takže pro mě ten pátek tak jako malinko ta středa bude a docela to potřebuju jako sůl, budu upřímná, prostě tak to je, no.
0: No takže pokud i vy dneska máte páteční pocity, tak to může znamenat buď to, že jste naladěný na Martinu a její volno od zítřka, anebo že sami třeba zítra někam vyrážíte a to vám dost přejeme.
1: Vyráží taky Edův syn, který zavítá za Martinou na rozhovor s novou deskou Levý král, takže to vás třeba čeká až do té 15. hodiny a spoustu dalšího samozřejmě.
2: Kolem 13. by měl dorazit do studia.
1: Hezky.
0: Užijte si to. Páčko.
1: Ahoj.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ahoj, hezké a příjemné úterní dopoledne. Máme 5 minut po 11. hodině. Od mikrofonu vás už po ranní směně, tedy po Tereze a Filipovi, zdraví Martina Foldinová. Klasicky tady pro vás budu do dnešní 15. hodiny odpolední. Stihneme toho zase celou řadu, celou spoustu, protože nabídnu třeba redakční obsah, kde nebude chybět ukázka z aktuální epizody podcastu Psycho. Koukneme taky na pořad Boys nebo na pořad, ve kterém se věnujeme architektuře a to si fasády, no ale těšit se můžete taky na živý rozhovor přímo tady u nás v proskleném studiu. Tentokrát za mnou kolem 13. hodiny odpolední dorazí v Praze usazený, ale původem slovenský reper Eduv syn, tedy Matej Myslovič. No a řeč bude zejména a hlavně o jeho Phono Session, kterou právě v tento okamžik natáčí v budově Českého rozhlasu. Řeč tady bude i o jeho aktuální nové desce, která vyšla teď v dubnu, nese název Levý král, takže i o ní samozřejmě bude řeč dnes po 13. hodině odpolední, tak ať máte nějakou ucelenou představu o tom, jak ten dnešní on air bude vypadat. Teď už ale zamíříme k další muzice. Před námi má oblíbená rakouská formace, která se pohybuje někde na rovině alternativního popu, alternativního rocku, indie popu, indie rocku. Velmi příjemná záležitost. Formace Bilderbuch, kdo nějak sleduje kytarovou scénu v Rakousku, tak asi tuší už o jaký titul jméno jde. Teď si pro nás kluci na září připravují novou dlouhohrající desku a my si z ní pustíme ochutnávku Push Reality.

0: úterý 30. června ladíte dnešní stále ještě dopolední on air ve vysílání Radia Wave, ale já jsem slibovala, že vám dnes nabídnu třeba i nějaký ten redakční obsah a dočkáte se ho právě teď v zápětí, protože před námi ukázka z aktuální epizody podcastu Psycho. Vesmírná mise není jen technologická výzva, je to taky test lidské psychiky. No a dozvíte se víc, pokud si poslechnete novou epizodu podcastu Psycho o astronautech, izolaci, psychické odolnosti a taky o tom, proč cesta na Mars začíná dávno před startem rakety. Ukázka nového psycha s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou před námi právě teď.
1: Já když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk, nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude s největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo. Stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
0: Krása.
1: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
2: No, asi první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště.
1: Tak
2: máte teaser na příště.
1: Nicméně, já si dovolím takový jako smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako v obráceným můstrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
2: Určitě, no. Protože ona si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý. A to si myslím, že odlišuje právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
1: To je jako je zajímavý, že jo? Toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
2: Jo, tak jako oni pak, když tam tom Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, tak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no? Tak to máme teaser na příště, jo?
1: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautu, ale přesně tím obráceným způsobem.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V úterním dopoledni na Waveu dozněla výtečná britská hudebnice Earl Parks se skladbou Weightless. Připomněli jsme si tím pádem ukázku její starší tvorby. No a naopak teď před námi, jak už jste asi zaznamenali, Kulturistán, tedy kulturní tipy rádia Wave. Přináším dvě pozvánky na aktuální výstavy, které jsou velmi čerstvé, a jako první společně zamíříme do Klatov, do Sýpky Klenova. Právě tady je k vidění výstava Vlčí mlha od Martina Salajky. To je vlastně výrazná osobnost české současné malby. Je to absolvent brněnské FAVU a taky pražské AVU a ve své tvorbě propojuje klasické náměty s intenzivním, expresivním viděním světa. Jeho obrazy od vlastně různých přírodních scenérií přes městská zákoutí až po potemnělé fantaskní krajiny fungují jako svébytné mytologické mapy, a to v osobní i obecní rovině. Vlčí mlha k vidění v Sýpce Klenova Klatovy. No a teď přesun do Prahy, do pražské Spot Gallery, kam si dnes od 18. hodiny můžete zajít dokonce na vernisáž nové výstavy Pod nebem rozlehlým. Autor Lukáš Cinkanič ve svých obrazech propojuje osobní vzpomínky, rodinné fotografie a taky archivní materiály do takových nových obrazových situací, ve kterých se minulost setkává s přítomností. Geometrické formy, které se v dílech opakovaně objevují, nepředstavují pouze formální kompoziční prvek, ale zároveň narušují lineární vnímání času a prostoru, no a stávají se tak určitými portály, skrze něž se jednotlivé reality vzájemně setkávají. Cinkaničova práce je velmi charakteristická citlivým propojením malířského média s autorskou grafickou technikou založenou na přenosu obrazu pomocí sítotisku. Pokud jsem vás nalákala, připomínám, pražská Spot Gallery, 18. hodina a vernisáž nové výstavy Pod nebem rozlehlým.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Komotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
5: Jakou větou film začne?
7: Já věřím v Ameriku.
8: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
9: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
10: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál zítra večer na ČT Art.

slyšeli hudebnice Daša se skladbou First Blush, taková vlastně až mysteriózní trošku náladou skladba u nás v pravidelném playlistu. No a pokud stejně jako já patříte mezi vášnivé čtenáře a čtenářky, tak možná teď na okamžik zbystřete, protože mám pro vás pozvánku k soutěži, pravidelné soutěži serveru iRozhlas.cz. Jaké jsou vzlety a pády s bipolární poruchou? A je možné ji ukočírovat a prožít tak spokojený život bez otřesů? To vše, vlastně zabalené do humoru a taky lehké ironie, teď nabízí nová autobiografická kniha herečky a překladatelky Hany Kušiakové Pavkové. No a právě tento týden si o ní můžete zasoutěžit na webu irozhlas.cz. Kušiaková Pavková se vlastně osobně s tou bipolární poruchou potýká po celý svůj život. No a ve zmíněné knize s názvem Bipolárka tak odkrývá velmi autentickou zkušenost s touto psychickou nemocí, no a zároveň otevírá vlastně vůbec ve společnosti stále velmi tabuizované téma. Pokud vás osobně taky zajímá, chcete se o něm dozvědět trošku víc a zajímá vás konkrétně tato knížka, tak se můžete zapojit do soutěže o konkrétně pět publikací Bipolárka. Stačí napsat do pátku 3. července do 18. hodiny na e-mailovou adresu soutěž.irozhlas@rozhlas.cz. No a musíte znát odpověď na soutěžní otázku, která tentokrát zní, ve kterém divadle působí Hana Kušiaková-Pavková. No, pokud už máte jasno a víte, je to pro vás velmi jednoduché, tak se klidně můžete zapojit a připomínám, že veškeré pravidla, podmínky a taky podrobnou vlastně analýzu této knížky, tak můžete najít na serveru irozhlas.cz a zabředněte do sekce Kultura, kde si o titulu Bipolárka můžete přečíst trošku víc. My na Wave zpátky k muzice, tentokrát zamíříme do stáje, do kolonky rapové, protože před námi výtečný americký hudebník, můj velký oblíbenec Vince Staples. Pustíme si ukázku z jeho letošní nové desky, tady track s názvem Cotton.

V Praze usazený slovenský rapper Eduv Syn na vlnách Rádia Wave. Tohle je skladba Včera v jeho podání. Ukázka z jeho nejnovější dlouhohrající desky, která vyšla teď na začátku dubna, desky s názvem Levý král, ze které právě teď odehrává uvnitř prostor Českého rozhlasu několik živých ukázek v rámci fonotéky našeho Českého rozhlasu, tedy Phono Session Rádia Wave, na kterou se pak posléze budete moci samozřejmě těšit kde jinde než na YouTube nebo na webu Rádia Wave. No a já zároveň připomínám, že hned potom, co Eduv Syn dotočí zmíněnou Phono Session, tak se zastaví přímo tady za mnou v proskleném studiu a společně si budeme povídat o jeho aktuální tvorbě nebo třeba i o tom, jak se mu to aktuální vystoupení povedlo.

12 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tolik zastávka na plzeňské hudební scéně s formací Aida the Young, teď na vlnách Rádia Wave. Připomínám, že právě formace Aida the Young zvítězila v tom aktuálním posledním ročníku hudebně exportního projektu Rádia Wave Checking. Co to pro ně znamená? Znamená to to, že se už příští rok v lednu vypraví na největší showcaseový festival, co se týče evropského kontextu, do Holandska, do Groningenu, Eurosonic, tak to je velký zážitek, kterým právě vítězství v našem exportním projektu nabídne, tak uvidíme, jak to dopadne, jak vlastně toto žezlo převezmou po předchozích vítězích, a to formaci Madhouse Express. Pokud by vás zajímalo, jak to třeba vlastně na Eurosonicu vypadá, tak se můžete podívat i na krátkou videoreportáž, kterou nabízíme na YouTube Rádia Wave, mimo jiného, tak pokud třeba sami tvoříte muziku a chcete vědět, jak vypadá takový showcaseový festival, můžete to zjistit na YouTube Rádia Wave. My máme před sebou další hodinku vysílání, přehoupli jsme se přes pravé poledne, 12 hodin 9 minut k tomu, konkrétně v tento okamžik. No a už za chviličku vám pustím ukázku z nové, z brusu nové epizody podcastu Boys kolegy Krištofa Šimka, kam tentokrát dorazil herec Saša Rašilov, takže ukázka z rozhovoru právě s ním bude na vlnách Waveu už za chviličku, no ale znáte to, do té doby zase další muzika. Patřit tam bude třeba Whitey, taky má velká oblíbenkyně hudebnice Kelela, no ale teď zůstaneme na českém poli, české elektropopové duo Media Service před námi, stále ještě poměrně novinkový track naší rotace Sleepover nese název skladba, která míří k vašim uším.

0: Tolik rapper YT se skladbou Put Your Hands Up. No a pokud patříte mezi faninky, fanoušky našeho podcastu Boys, tak taky můžete zvednout ruce vzhůru, protože můžete mít pro radost, samozřejmě myslím, tak můžete mít radost z toho, že je před námi ukázka z aktuální epizody, kam tentokrát dorazil herec Saša Rašilov. S kolegou Krištofem si povídal o lásce k šipkám, ale třeba i o odvrácené straně trávení času v hospodě nebo o výchově dětí a vnoučat. Zároveň slíbil, že až se vrátí k hraní na kytaru, aby si za 10 let mohl zahrát třeba Tata Boys, tak to byl takový velký slib, který nabídl. Vy si celou tuto epizodu můžete pustit na webu Radia Wave, samozřejmě taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na svých oblíbených podcastových platformách. Ukázku mám pro vás ale ve studiu právě teď.
1: Já jsem jakoby v tomhle smyslu neměl problém následkem těch večírků. Problém byl v tom, že já jsem tý práce a těch věcí, těch aktivit, které mě jako pohlcovaly a bavily, měl tolik, že jsem uměrně tomu potřeboval tímhletím způsobem nějakým způsobem jako vypínat, relaxovat, uvolnit se, překonávat nějaké překážky a v určitou chvíli už jsem vlastně plnej hard disk, tomu říkám, prostě měl takovou jako stopku, že některé další věci, které přicházely, jsem nebyl schopný. Od určitý chvíli jsem prostě najednou jako nebral telefony. Nebyl jsem k sehnání, nešlo to prostě. Koukal jsem na telefon, jak zvoní. Věděl jsem, že ho prostě, že ho nezvednu ani po druhý, ani po třetí, prostě, že to nejde. Abych si jako, a někde vevnitř jsem věděl, že se tomu všemu vlastně jako směju, protože to dělám jenom z pudu sebezáchovy, abych si udržel vůbec ještě nějakou jako konzistenci vnitřní, nějaký svůj vlastní, aspoň malej jako domeček, do kterého se člověk jako schová a chvilku si tam vydechne, jo. Takže a tímhletím způsobem jsem někdy pak některé věci prošvih, proleštil a jak si říkal, nikdy to nebylo tak zásadní, aby mě to nějak omezilo, respektive takhle dlouho bych to nedělal. Ono to jde docela jako rychle, většinou stačí jako jeden větší průšvih a jakmile tam ta spolehlivost u těchto těch jako profesí, kdy to je založený na tom, že to je taková hra, jo, ty jsi velký bohem, ty vlastně se o tobě ví, že přijdeš boss, nebo že přijdeš tohleto a támhleto, že si dáš tohle, nebo si dáš támhleto, ale ve výsledku, když nejsiš prostě na minutu tam, kde máš být, kde tě má nabrat auto a odvést na natáčí, nebo když se prostě nedostavíš na ten muzikanti, na koncert, který mají odehrát, nebo jedinej, komu se ten koncert líbí, jsou oni sami, protože to prostě přeženeš, tak to jde jako rychle pryč a strašně rychle. A bezvadný je někdy, teď je to jako celkem dostupný ve všech možných těch otevřených kanálech a komentářích, ve chvíli, kdy člověk jako udělá jednu malou chybičku nebo někde to, tak si to o sobě všechno přečte, že hned to tam jako to a lidi jako blbí rozhodně nejsou a vidějí a vnímají všechno.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Crazy. Walking in parasite.

0: experimentálnější polohy našeho playlistu Underscores, teď na vlnách Rádia Wave s trackem Tell Me. No a pokud vám dozajista něco teď řekne někdo ve studiu Rádia Wave, tak to bude můj kolega Jirka Klečka, náš zprávař. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: My se spolu koukneme na naší sekci Wave News, naprosto tradičně spolu v tomto formátu. No a jak jinak, než že se budeme věnovat klimatické změně, která teď taky navíc mění naše návyky, protože méně pohybu v horku může vést k tisícům úmrtí. No a extrémní teploty mohou ohrozit dlouhodobé zdraví lidí tím, že je třeba odradí od cvičení, to na to varují prostě vědci, takže pozor, musíme na to myslet. Jirko, jak se tedy vyhýbat v těchto snad už teď aktuálně končících vedrech?
1: No, s několika radami přichází BBC. Nejzásadnější změnou, kterou podle ní můžou lidé učinit, je cvičit v době, kdy je chladněji, například ráno nebo večer, pokud je to možné. Můžete si tak vybrat dobu, kdy je prostor, kde rádi cvičíte ve stínu, nikoliv na přímém slunci. Rozdíl oproti teplotě vzduchu může být třeba 12 až 15 stupňů. Důležité je také vlhkost vzduchu. Hlavním způsobem, jak tělo ztrácí teplo, je odpařováním potu z pokožky, což pomáhá snižovat tělesnou teplotu. Ve vlhkých podmínkách je tento proces narušený, protože odpařování, které tělo ochlazuje, se snižuje. No a ve dnech, kdy se nemůžete vyhnout do horku, byste měli zvážit kratší dobu cvičení a zařazení více přestávek, postupně zvyšování množství pohybu, který v horkém počasí vykonáváte, umožní vašemu tělu, aby si na to lépe zvyklo prostě.
0: No a jak takové zvyknutí vypadá?
1: Podle vědců po 7 až 14 dnech pravidelného cvičení v horku klesne vaše tělesná teplota v klidu, zvýší se míra pocení a zvětší se objem krevní plazmy. Ono to nakonec bude potřeba si zvyknout, protože podle nedávné výzkumu rostoucí teploty způsobené změnou klimatu by mohly vést k tomu, že se lidi budou v horku méně hýbat. No a to by mohlo do roku 2050 vést k odhadovaným 470 tisícům až 700 tisícům předčasných úmrtí ročně.
0: No to nepřinášíš teda moc optimistické zprávy. Přemýšlím nad tím tou vlastní optikou, tou vlastní rovinou a říkám si, že mám občas problém se takzvaně dokopat k tomu sportu i bez toho, aniž by bylo tak intenzivní horko. Tak když si představím ještě to intenzivní horko, tak u mě osobně, tím, že nemám ráda léto, obecně teplé dny, tak to není úplně ideální kombinace, no, ten sport prostě dohromady s tímhle. Jak to máš ty?
1: To rozhodně ne, já se k tomu taky nedokážu úplně dokopat, lidově řečeno, nicméně poslední dobou jsem se si to tak jako trošku gamifikoval hodinkami sportovními, které jsem nedávno dostal a tam, jak vidím všechny ty číslička běhat nahoru a dolů a už mi to jako i říká, Jirko, možná bys jako mohl si občas zvednout z té židle, tak mě to motivuje něco dělat i v tomhle horku, takže si občas jdu zaplavat do zaplněného bazénu.
0: Plavání, vidíš, je vlastně takový ideální únik, možná pak asi nechodíš do sauny už.
1: Ne, to rozhodně ne, není třeba už.
0: Není třeba, stačí vyjít ven a potom zase zpátky dovnitř. No nic, nevadí. Jirka Klečka přišel do studia Wave. Moc ti děkuju, ahoj.
1: Tak díky, naslyšenou.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

0: I'm a lonely, lonely.
1: Český rozhlas.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: hudebnice Rina Savajama a taky Amarey na společném tracku Imagining. No a vy si už zbytečně nemusíte nic představovat, teď to bude velmi konkrétní, je před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát přináším dvě různorodé, žánrově různorodé pozvánky. Ta první míří do Mostu, tamního městského divadla, kam si na 19. hodinu můžete zaskočit na divadelní představení 294 statečných. Je to tedy akční béčko o hrdinech operace Anthropoid. Dokufikční hra je podle skutečné události o zákulisí největšího hrdinského činu našich dějin. Inscenace 294 statečných režiséra Tomáše Dianyšky měla světovou premiéru už v roce 2020, no a od té doby stihla získat řadu ocenění. Pokud chcete vědět proč, jaké jsou její kvality, tak dnešní 19. hodina a Mostecké městské divadlo. No a teď přesun do pražské Meat Factory, do továrny, kam si můžete zajít na 9:30 večerní na Old Joy. Old Joy, a to v rámci jejich letního kina. Ano, road movie z roku 2006, a to dohromady s hudbou Yola Tango, kde si vlastně jednu z hlavních rolí střihnul Will Oldham, a.k.a. Bonnie Prince Billy. S hudebníkem navíc před projekcí proběhne přímo na místě live talk, který povede hudební dramaturka Václav Havelka. Speciální příležitost projekce i diskuze, debata přímo na místě v pražské Meat Factory 9:30 večerní. Old Joy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Slovenský hudebník Denis Bango, a.k.a. Fuck Kult, se skladbou Planeta Ryb, teď na vlnách Rádia Wave. Součást Velvet Crew, o které bude řeč už vlastně za chviličku ve vysílání Rádia Wave po 13. hodině odpolední, protože přímo za mnou do proskleného studia tentokrát dorazí taky slovenský rapper Matej Myslovič, a.k.a. Edův syn, který vydal novou dlouhohrající desku se začátkem letošního dubna. No zejména o té bude řeč už za chviličku, protože právě dnes Matej odehrál Phono Session v budově Českého rozhlasu, už jí má čerstvě za sebou. No a i o té bude řeč za chviličku po 13. hodině odpolední přímo tady u nás ve studiu Rádia Wave.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na Wave.

0: Tolik formace Geez, ale od té dnes ve studiu Rádia Wave řeč nebude. V Praze usazený slovenský rapper Matej Myslovič, a.k.a. Edův syn, solově poprvé prorazil v roce 2019 s deskou Karel Gott je mrtvý, keď hrálo rádio. Od té doby uplynulo spoustu času, taky nových desek, EPček i řada spoluprací. Letos v dubnu vlastně vydal taky svoji nejaktuálnější desku s názvem Levý král. Ukázky z téhle desky zazněly i ve Phono Session Rádia Wave ve fonotéce Českého rozhlasu, odkud za mnou Matej právě teď dorazil do studia, do vysílání Rádia Wave. Matej, vítej na Waveu, ahoj.
1: Ahoj tě.
0: Říká ti ještě někdo Matej v rámci hudebního světa?
1: Matej, nikdo. Matěj vždycky.
0: Takže v Česku
1: Matej
0: prostě...
1: Matej mi nikdo ne... To je, ale lubí se mi to, je to také trnavské.
0: Je to také trnavské. No. A doma ti říkali jak?
1: To nemůžu říkat.
0: Ajajajajaj.
1: Já ne, nevím, o Matěj. Maťko.
0: Maťko.
1: Maťko, tak Maťko. Mamka mi říkala Maťko. A babka.
0: Aj babka. Jenom chviličku, jak už jsem zmínila po odehrání tvojí Phono Session, tak mě zajímá, jaké to pro tebe bylo, jak to hodnotíš. Vstal jsi pravou nohou?
1: Bylo to zábavné. Vstal jsem pravou nohou. A akurát, že mě vyzvali, že to má trvat tak 15 minut. A já jsem navybíral svoje pesničky a zjistil jsem, že to je na 6.
0: A že to je na 6
1: minut, no, a no, to je asi málo. Tak jsem tam ještě popridával tracky a nakonec se do těch 15 minut, tuším, 6 trackov zmestilo.
0: To je to úskalí těch krátkých formátů, no. Potom máš někam přijít živě něco prezentovat a vlastně to úplně necení.
1: Je to hned. No, ale jakože vybíral jsem svoje oblíbené tracky, asi ty nejméně rapové, jaké tam jsou, jako keby. Takže proto jsou asi také kratučké a rozhodl jsem se přidat tam a jeden track, který jsem ještě nikdy nehrál.
0: Takže speciální premiéra.
1: Dá se to tak nazvat, no.
0: A co to je za track?
1: Jakože název, nebo chceš opis toho tracku?
0: Můžeš obojí, pojď.
1: Na mojej poslední desce jsem nahrál dvojhlavý had, skit a mám strašnou obsesi teďka s tím klavírem.
0: Aha.
1: A Rišo Grim, boh vajec, pozdravujem, mi poslal hodně loopu, takže jsem spravil asi 4 nebo 5 tracků. Už takých klavírových. A strašně ma to baví, takže jsem zkusil jeden zahrát.
0: Takže bude EPčko, deska, jak to bude?
1: To nevím. Akože deska asi ne, to je hodně tracků, ale na EPčko by to bylo. Takže uvidíme, no, jsou to také zábavné tracky, no, ono to zní, jak by se zdívala na divadlo a měla zavřete oči. Aha. Je to také smíšné strašně, že ten klavír, jakože za to nic neschováš a zároveň tam můžeš, máš tam taký jiný prejav, že tlačí to do takého jiného prejavu a strašně ma to baví.
0: No a máš potřebu, to znamená, že máš asi nějakou vnitřní potřebu vystupovat z nějaké jako bezpečné, možná do té doby zóny, nebo pokoušet zase něco nového.
1: Já bych to nerozděloval na bezpečná a nebezpečná, nebo komfortná, nekomfortná zóna, ale na to, co ma baví a nebaví. Jakože mě už všecko okrem toho punku a rapu, jakože větší sranda pro mě momentálně, jako keby, že to už jsem si jako ze všech stran okusil, už ma to jako toľko, nechci povedať, že nenaplňa, ale zaradil jsem do toho jakože tyto sidequesty, jako keby tom, to je hodně zajímavější pro mě.
0: No, já jsem zmínila, že ti na začátku dubna vyšla nová deska Levý král. Já osobně sama jsem z Ostravy, což je jenom 2 kroky na Slovensko, a když se u nás o někom řekne, že je levý, tak to vnímám jako docela negativní konotaci. Tak proč jsi to dal rovnou do toho názvu?
1: Jo, tak mě furt napadají, že to mám gramatickou chybu, že to jako má být s mekými, že jakože Levý král, jako lví.
0: Levý král, jo, aha.
1: Ale to je přesně Levý král, jakože, že nic nevím, to chytím, to pokašlu.
0: Aha.
1: Nic, no, v takomto smyslu to jako má.
0: Takhle se vnímáš, no, máš ten pocit.
1: No já ne, ale takhle mi to bylo řečeno od dětství, mi to tak říkali, že co chytím, to pokazím a všechno v tomto smysle. Co se dostane mě do ruky, to je zlé, prostě nic nespravím tak, jak mám. A v tomhle smyslu to je jako ten Levý král.
0: A to je to všechno, co se promítá do tvojí muziky?
1: Jo.
0: Velmi stručná odpověď. A máš rád Levýho krále aspoň? Když už ti ho pořád takhle předhazujou.
1: Nemám k němu nějaký vzťah, ale mám zafixované, že ten Levý král byl možná druhá pohádka v kine, co jsem viděl jako dítě. Toto mám tak jakože...
0: Máš nějakou vzpomínku?
1: Jo, taky jedna z prvních, jako kdyby. A pak taky divný moment v životě, když jsem se díval na Levý král 2, nevím, jestli víte, že je.
0: To jsem neviděla.
1: No, tak to... je to taky divnější. To bylo jeden z prvních pohádek, kde se dělaly ty dvojky.
0: Aha, a to je takové to úskalí, ale ne těch jakoby druhých dílů. Ne vždycky to musí dopadnout dobře prostě.
1: No, já nevím, já si myslím, že to nikdy nedopadlo dobře.
0: To je pravda, no tak kdyby to náhodou nikdo neviděl, nebudem spoilovat radši prostě, abychom někomu nezrušili zážitek.
1: Já si to ani nepamatuju, já pamatuju, že jsem se na to díval, takže klidně si na to podívejte. A zajímá mě, jestli je aj trojka, tak když tak se podívejte na trojku a napište do komentáře.
0: Já jsem zmínila to slovo levý, ale teď vlastně mi v hlavě, když se bavíme o té pohádce pořád dokola, tak mi vyskakuje to slovo král. Co to pro tebe znamená vlastně?
1: Nic.
0: Ale nic, máš to v názvu desky, tak něco to znamenat musí.
1: Už keď mám teda něco napojit na to, tak vycházím ze seba, tak mám takovou divnou obsesi deformovat názvy desek.
0: Aha.
1: Jakože moja prvá deska byla parafráze nebo reference na desku, na název desky od Pilsiho. Uh-huh. Nevím, jestli víš, tak to bylo, on vydal desku, která se volala V rádiu hrál Elán, keď zomrel Tupak.
0: Aha.
1: Takže toto mě to strašně jako odčarovalo, tento switch, takže to jsem to takto zdeformoval a pak ještě, já nevím, tak Rytmus vydal desku Král například, tak to je to. Vždycky, víš, ty názvy desek, vždycky se snaží reperi, aby to bylo co nejhonosnější slovíčko, víš,
0: jo.
1: A už to podle mě všechny obsadili.
0: Tak jsi tam přidal levý a prostě jsi to s tím jako takhle degradoval lehce možná.
1: No, tak byla to jedna možnost, jak názvu desku. Ještě tam byla, tuším, že Šikana. Nebo něco takové. Jsem strašil, bylo to slovo, že to měl taky japonský nádych.
0: Mm-hmm.
1: Takže, a v nákladě vyhrál Levý král. Alebo potom teda ještě, keď by som mal ještě do tretice něco s tím názvom, tak co jsme se tu bavili o tom klavírovom projekte, tak to by som chcel nazvat, ak sa to podarí vydať, a tak to by sa volalo, že ten, čo hrával s Bangom.
0: Abychom osvětlili, tak Denis Bango, a.k.a. hudebník z Trnavy, Fuck Cult, do kterého, se kterým vlastně patříš do stejné Kvilt Crew, což je taky téma, které bych do budoucna ráda otevřela, ale pojďme si teď, když se o tom bavíme, pustit ukázku z nové desky. Já mám teď v playlistu připravenou skladbu Včeras, tak potom se opět k rozhovoru vrátíme.
1: Dobré.

0: Na rádiu Wave jste právě slyšeli track Včera od slovenského v Praze nutno podotknout usazeného hudebníka, který se ukrývá pod pseudonymem Eduf Syn. Matej, tak co jsme to slyšeli? Ty jsi mi tady v mezičase prozradil, že skladba Včera patří mezi ty méně oblíbené tvojí tvorby, tak pojďme si to říct i na mikrofon.
1: No, jakože... Áno, mám, akože je to dobrý trečík, ale je to jeden z tých trekov, ktorý ako nemal v pláne byť úplne na tej desce. A, ale ja, jak to vždycky býva, vždycky máš nejakú predstavu o nejakých trekoch, ktoré tam budú a popri tom omylem spravíš ešte ďalší a ďalší. No tak toto bol taký jeden z tých omylem ďalších a ďalších. Takže to bol taký freestyle. Ale nakoniec sme sa rozhodli to tam dať, lebo malo to taký dobrý vibe. Aj sa mi ľúbila ten flow tej práce, že to proste odsepávalo. Dopisoval som za pochodu ako keby ten text, že to je také... Občas, keď strašne rýchlo vznikne text, tak si... Občas, keď strašne rýchlo vznikne track, tak z toho niekedy je človek taký ako zaskočený a tomu možno vytvárať takú neistotu, že...
0: Že když to vyšlo tak rýchle, takže to proste není dobrý.
1: Jo, je to také zvláštne, ale aha. To napríklad najrýchlejšie vytvorený track, už keď mám teda takto pokračovať tejto téme, tak je Meteorit, pretože to vzniklo... Ja to neviem ani... Toto bol pôvodne track, ten Meteorit s Ventolinem na jeho beat, lenže strašne dlho som ho nedorobil a on potom ten beat použil niekde inde. A ja som došiel za Patrikem na deň z Berlin Manson, že Pati, mám tento text a aha, chcem to strašne použiť, jasne, lebo ho mám rád. A on že, a už ak som to hovoril, tak on už popri tom robil beat a ja som scrolloval text v telefóne, kým som ho našiel, postavil sa k mikrofónu, skúsil som ten prvý take, že rozložiť si ten text, aha, tak to je vlastne ten výsledek.
0: No, zmínili sme skladbu Včera, což je úplne posledný track z desky. Naopak skladba, o ktoré sa bavíme teď, Meteorit, je úplne první track z nové desky, je úplne na samém úvodu. A vlastne sme to otočili, ten narrativ. Ty jsi mi mimo mikrofon řekl, že skladba Včera je i záměrně vlastne, protože s ní nejsi asi až tak zžitý, je na samém konci. Tak když je skladba Meteorit na samém začátku, tak to je ta, která je tvoje nejoblíbenější, nebo jak si to přebrat?
1: To nejsem zžitý, to možno silné slovo. Já, keby jsem s ním nebyl zžitý, tak tam asi není.
0: Jasně,
1: já tak jako trošku možno pejorativně hovorím, samozřejmě, ale jsou tam pro mě důležitější tracky, alebo to je, že si blbé slovo, akože že vážnější tracky a nevážnější tracky z hlediska té tvorby a procesu. Že, a toto byl taky těž ten Včera, však on sa tak aj volá, tak ja som vôbec, ja neznášam názvy, hej, vymýšľať, takže
0: chápu.
1: Väčšinu dávam prvé slovo v texte nebo v refréne a tohle ešte Včera s tým S-kem, to je také smíšné, lebo vlastne po záhorácky, keby si hovorila, tak ono to má také S-ko, jak angličtina, má tretí rod S-ko, proste tak to tam tiež dávaš ako napríklad, že kde Bills?
0: My to keď používáme v Ostravě právě taky,
1: tak
0: takže já to znám moc dobře. No.
1: Mě to strašně baví, že to je tak jakože anglický vibe, že tam prostě dáváš to SK.
0: Takže
1: proto jsem to tak nazval. Ale už ani nevím, co si to vlastně pýtala. Že...
0: Já už si asi taky nejsem jistá, ale nevadí. Vrátím se zpátky k té skladbě Meteorit, protože to je vlastně skladba, která nějakým způsobem odkazuje na tvoji oblíbenou činnost, což má být doslova hledání meteoritu v poušti.
1: Ano, ano. Jakože nejen tam.
0: Nejenom tam.
1: Samozřejmě. Ta půjde na to najlepší environment.
0: No, pochopila jsem, že jezdíš na opakované výlety do Marocké pouště konkrétně.
1: Ano, ano.
0: Tak čím je to místo, co tě tak láká a pne? Já jsem tam sama osobně byla v listopadu poprvé v životě, tak mě to vlastně zajímá.
1: No, navíc na Maroku... No, je to strašně zvláštní pocit, hlavně okrem toho hledání toho meteoritu, je, keď si na té půjšti, a vidíš tam tú rovinu a fakt je to jak v Matrixu, že nevidíš tam akože v dálke nic, že a strašne to sa dá opísať. Jakože keď si v prírode a vidíš tam tie kopce a hory a tú veľkosť toho a tú hĺbku toho, tak je to strašne akože funkčné a toto je úplný, ne že opak, ale iný typ funkčnosti, že to vlastne, že je to úplný opak, ako keby, že nic. Vyslovene ten Matrix, tá scénka, jak si v tom bílom pozadí a jenom jedeš. Mm-hmm. Kráčiš, to je prostě, to miluju.
0: A vlastně i to hledání meteoritu přímo v té poušti může, protože já jsem nad tím přemýšlela v rovině, a bude to vlastně to podobné, co říkáš, v rovině nějaké repetice. Stejně jako když posloucháš krautrock, tak tě to dostává do nějakého hypnotického stavu, ve kterém se točíš pořád dokola. A tak nějak to na mě působilo, že to může mít tenhle efekt.
1: Jako jo, tak ty už chodíš po té půšti, ale my chodíme po také neúplně písečnaté, po těch dunách, ale my skoro po takých těch kamenistých a hledáme to mezi těmi ostatními kameny, čiže ano, ten loop se ti vytvára v hlavě, že ty už máš vypálené prostě ty kameny, co se díváš dole v kuse a už nevidíš nic, len ty kameny prostě vypálené v té sietnici a je to sranda, jenom my nemáme ani detektor, hej, to je jako, že sa bojíme brát, nevím, či by nám to vzali nebo ne, ale normálně s magnetem chodíš.
0: Aha.
1: Že máš tyčku, takovou tu turistickou, nevím, jak se to říká, víš?
0: Jo, vím.
1: Jako na lyže.
0: No. Turistické hole, no.
1: A tam si nálepíš prostě nějaký magnet a jdeš úplně na old school, prostě jenom takhle
0: no a
1: mácháš.
0: Touto technikou znamená, jako jak často najdeš něco, co hledáš?
1: No tak my... Čím víc hledáš, tím větší šance, že najdeš, víš? Na toto se treba zamerať, ne na to, že chceš najít. Prostě ten cíl není jako keby pre mňa úplně najdůležitější, ale skoro ta zábava.
0: Tady během toho dnešního rozhovoru padlo slovo skit, to je vlastně takový termín, který se i objevuje dvakrát teď na té aktuální nové desce. Skit má vlastně v hudbě znamenat, já nevím, nějaký formát, nějakou třeba mluvenou pasáž nebo nějaký formát žánrově odlišný nebo krátký, vlastně je to taková skica možná?
1: To je dobrá otázka, no já jsem to začal robiť na predchádzajúcom albume. Mm-hmm. Z nějakého důvodu, že jsem si myslel, že ty tracky jsou jakože hlupejšie, alebo ne v pravom slova zmysle, ale že jsou jednoduchšie, alebo že jsou také jako srandovnější, alebo a mne bylo lúto ich tam nedat. Já jsem strašně chcel, aby ľudia slyšeli aj akože tú srandu. Takže tam prvýkrát jsem to použil, že na tracky, které jsem si myslel, že jsou buď nedopracované, ale chcel jsem ich dať von, alebo boli prostě nějaké jednoduchšie alebo primitívnejšie, tak som to označil za skit. Na tomto albume som ako keby pokračoval v tejto politike skitov, lebo ma to strašne bavilo. To tak hezky ako rozdelí ten album. Keď to správne zoradíš, tak je to tak rozvrství album možno. Uh-huh. A toto ma bavilo a chcel som to zopakovať, ale som to posunul na úplne randomizer, že som tak nazval aj úplne normálne tracky. Uh-huh. Ja už to bol, ako ja som sa na tom, sám som sa na tom zabaval, že som tak ako špekuloval, že co skit, co neskit a potom pozerám, že toto je skit, ale však toto je normálny track, ale však just, však vlastne to je úplne jedno. To je proste iba kľúč, iba nejaké pomenovanie tam, proste nepodstatné. Ale teda vychádzam asi z tých rapových albumov, ja neviem, Mickey Mora alebo tak, Petr Žalský, tak oni tam mali také skity, väčšinou to boli také dialógy hovorené alebo také nejaké smiešné, akože kvízy, neviem, že to bolo také parodovanie niečoho.
0: Mm-hmm. No právě jedna z těch skladeb skitů na té aktuální nové desce je už dneska jednou zmíněný track Dvojhlavý had, což je ta skladba, která je právě na piano na té aktuální desce. Kdo, už jsme se o tom pianu bavili, kdo mimo právě tebe hrává na piano na koncertech, tak je tvůj kolega právě už taky jednou zmíněný z Kvalit Crew Fuck Cult. Mimo něj do téhle skvadry patří třeba taky Paris, Jacques, ty samozřejmě, VKTRD, můžeme tam zařadit třeba i Jakuba Spišáka, Bubeníka.
1: Určitě,
0: od
1: momentálně.
0: Denise a Inspektor Nádej možná.
1: Skůr možná, no, ale jakože...
0: Já se totiž přiznám, že jsem z tohohle vždycky byla zmatená a nevěděla jsem, co si pod těma písmenkama všechno představit. Tak je to jako fluidní formace, jak tohle funguje?
1: Já úplně nevím odpovědat za toto, ale... Aha. Ten začátek byl taký nejistý aj pre mňa, priznám sa. Tam sa to snažilo dostávať do nejakej polohy, že vlastne každý, kto sa cíti byť ako Kvalit Crew, môže byť Kvalit Crew. Takto to vyslovene Denis Fakult teda akože hovoril. Že kto sa cíti tak byť, nech je, ale vždy sme to boli ako keby my, tento okruh, čo si ako vymenovala. Uh-huh. S tým, že áno, teraz tam patrí aj Spišák, ako Bubeník, Jakub a ten Inšpektor. On tam ako keby bol od začiatku, ale od začiatku už ako keby nebol prítomný, že to bolo také, toto bolo najsmetnejší aj pre mňa. Možno ja si pamätám jeden koncert s ním.
0: Mm-hmm. Takže to živé vystupování už sa do toho nepromítlo potom.
1: Nestihol to nejak, on tak akože sa do úzadia, jak sa to povie?
0: Upozadil.
1: Upozadil sa.
0: Upozadil.
1: Takže tesne pred tým štartom, čiže to bolo také na knap.
0: Mm-hmm. Pojďme si pustit další ukázku tvojí tvorby. Ty jsi předtím měl lehké osypky tady ve studiu, protože já jsem si připravila do playlistu tvoji skladbu Trně, což je vlastně ukázka z tvojí debutové desky. Proč z ní máš lehké osypky?
1: Je akože príjemné, akože keď už to mám takto. Ja si pamätám ten prvý album, alebo to je nadlhšie, ja to sa snažím nejak, skrátiť. Keď som písal tie prvé tracky, tak to bolo také zvláštne, že to išlo, lebo väčšinou som pred tým roky, keď som robil rapové nejaké tracky alebo hudbu, tak po prvom tracku to frízlo, že som nevedel pokračovať. A teraz sa stalo vlastne, že som po prvom, po druhom, po treťom tracku sa precitol, že čo sa stalo, že ja som schopný urobiť tri a bol som z toho tak nadšený, že som sa snažil prísť na ten kľúč, že to musí to mať nejaký kľúč, tá tvorba toho tracku a vždy, keď som sa na to snažil prísť, nemohol som na to prísť a vždy som na to prišiel, až keď som to vzdal. A to, toto bol jeden z tých trackov, ktorý zase vznikol, akože toto bol štvrtý alebo piatý track, čiže ja mám takú ako príjemnú nostalgiu, lebo som cítil, že som akože to urobil dobrý text. Ja mám doteraz rád ten text, myslím, že je dobrý. Len akože ten beat je taký, to bol tuším z YouTube nejaký. Možno preto som taký, že...
0: Že by to mohlo být lepší v něčem. Hele, tak já tě možná teďka ve vysílání, třeba nevím, jestli to něco bude znamenat, ujistím, pokusím se v tom, že já jsem tu skladbu nevybrala jen tak, za mě osobně pořád můj nejoblíbenější track z tvojí tvorby. Tak si ho pojďme pustit.

0: Ligedův syn a starší skladba Trně z debutové desky z roku 2019. Matej Myslovič se mnou dnes taky v proskleném studiu Rádia Wave. Budeme pokračovat a navazovat v tom, o čem jsme se bavili před chviličkou, než jsem pouštěla skladbu do playlistu. Já jsem otevřela téma Quilt Crew a toho, kdo do ní vlastně patří, ale ráda bych věděla, co to pro tebe vlastně znamená. Co znamená vůbec to slovo třeba kult v téhle konotaci, když zůstane u toho slova konkrétního?
1: To moc tě asi nepotěším, toto má neúplně zaujíma. Mm-hmm. Já to berem prostě iba jak název crew, mm-hmm. Než pokolem nad tím, jestli to je dobrý název nebo blbý název. Já si myslím, že to je blbý název. Prostě to tam bariak ohýbali všetci tam, nevěděli to nazvat ani vyslovit a... Aha. A Quilt Crew a Fakult to furt nejak akože modelovali tam ty slovíčka, jak sa len dá. Čiže ja to tak nejak akože necítim sa nejak úplne, že by som to mal vysvetľovať, že prečo. To je Denisov názov hlavne, Fakultu. Čiže, a ja som sa tak ako tak to už keď to mám úplne povedať, tak ja tam možno ako keby som ani nepatril. Že to bolo vyslovene akože jeho kapela, tak Quilt Crew, že tam bol Paris, Inšpektor Nádej a Viktor, alebo vtedy Žakeles, alebo ja neviem. A ja som sa tam akože skrz tie koncerty tak nejak akože začal sa označovať, ako keby už keď to mám takto. Mm-hmm. Ale možno to tak, oni to možno aj chceli, tak ja neviem. Nikdy som sa to nejak ako nepýtal. Proste začal som to tagovať proste niekde na Instagram alebo čo. A tak se to stalo prostě.
0: Tak já jsem se chtěla vlastně v kontextu toho dostat i k nějakému tématu třeba pospolitosti nebo nějaké vzájemné opoře, jako jestli to je něco, co v rámci toho kolektivu potom člověk jakoby víc cítí na té scéně, no, jestli to je potřeba, nutnost.
1: Určitě jsme se o tomto bavili s několikými lidmi, že ta scéna, ta pospolitost, kterou tu jakože rozoberáš, tam určitě je a bola tam, ale bola vo väčšom kontexte, že my jsme boli väčšia skupina skôr bratislavská, okolí Košickej, tam, kde bol akože Proky, Patrik Naď, Karina Golisová, koho som ešte, Viktor Ory, čo sme mali všetci kapely a čo sme boli kamoši, takže jasne. Tam ako začínala tá komunita strašne silneť a do toho sa nabalili proste chalani z Trnavy, lebo my sme boli jeden kolektív, akurát to, že boli v inom meste, takže tam sa to ako keby skôr vytvorila taká silná akože komunita, no. Jednoducho povedané. Čiže áno, že je to tam strašne citeľné, je to tam... cítiš to proste aj na tých koncertoch, aj všade inde a strašne sme sa o tom bavili, aj ľudia to nechápali, že prečo to nejak ako funguje, tak ja si myslím, že kvôli tomuto. Ale zase nechcem sa tvariť, že by sme boli jediní. Mm-hmm. Moc sa mi to nezdá, ale u nás sa to ako keby riešilo stále. Takže áno, spraví to veľa, asi v každom spektre jako vnímania.
0: Už jsme to dneska několikrát zmínili, ty pocházíš původem ze Záhoří na Slovensku. A tomu si vlastně věnoval i svůj side projekt Behind the Hills Boys. Nerad to označuješ za desku, jak jsem pochopila, spíš ano. Jako side projekt. Tak vlastně to vyšlo taky v letošním roce se začátkem letošního roku. Všechno chvilku po sobě, ta další deska potom přišla na začátku dubna, tak proč to třeba vůbec vyšlo pod Edovým synem? Neuvažovala jsi nad tím, že to nějak zabalíš do něčeho jiného?
1: Nevím, akože takto. Vyšlo to preto chvíli po sebe, ne protože by som to chcel, ale protože som úplne nezorganizovaný. Aha. Že to akože...
0: Jasne.
1: Ja som chcel robiť všetko preto, aby sa to nestalo. Hej, že...
0: jo.
1: Ale stalo sa to. Čiže to tak, to bol ten dôvod. A označiť to nejak, alebo že pod iným pseudonymom, neviem. Ja si myslím, že táto doba, kedy si musíš spraviť iný pseudonym na to, aby si mohla robiť trošku inú hudbu, je už dávno za nami. Uh-huh. Že tohto pátosu sa už podľa mňa hudobníci pomaly zbavujú, aj keď teraz som ho chápal. A ja sám na začiatku som používal alter ego, ktoré možno vyťahnem niekedy ešte, ale ako nešpekuloval som, že by som mal pod nejakým iným menom ako to zarepovať zase. Ako je to trošku iné, je to strašne cítiť, že je to iné. Ja mám pocit, že mentálne som sa vrátil presne do toho obdobia, ktorom som bol aj na tom Záhorí v tých 17-18 rokoch. Aj tým, že som použil tú záhoračinu, tak ako keby sa mi aj to rozmýšľanie zmenilo. Mm-hmm. bolo to zaujímavé. Akože bol to taký zaujímavý experiment, ale není to akože nejaký zvuk aktuálny, ktorý by som chcel robiť. Skôr fakt som sa... Fakt je to taká retrospektíva.
0: Mm-hmm. Nostalgie, nejaký odkaz, áno. Potreboval si to pustiť ven.
1: Preto moc ako sa tak trošku akože ohrňam, keď to niekto považuje za nejaký súčasný album a zároveň to nechcem akože degradovať. Mm-hmm. Lebo ja som si to akože nakoniec užil, aj keď som sa akože trápil s tou záhoráčinou, ale nakoniec to bolo super, si myslím.
0: Ale máš splneno proste, ten svoj rest nejaký.
1: Akože ja tú záhoráčinu ako pichám všude. A aj do normálnych, akože do každého tracku asi, podľa mňa v každom nájdeš niečo. Mne to tak strýla, ako tá slovenčina, čeština, záhoračina, že ja s tým mám fakt problém. Ale hentam som chcel vyslovene, že co najviac sa zamerať na tú záhoračinu.
0: Mm-hmm. No, skloňovali sme tady nejaké názvy, nejaké pseudonymy, ale zajímá mě, když tak nad tím přemýšlím, když nejsi Edův syn, když nejsi členem Kvelet Crew, kdo je Matej Myslovič, jakoby vlastně dneska, sám za sebe?
1: To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Rozmýšľam, či to není, že jedno. Či to není tá jedna osoba proste. Lebo ja mám pocit, že som non-stop Edův syn, akurát, že keď nerepujem, oddychujem. Alebo teda, keď mám teda normálne odpovedať, tak

Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Tolik americká hudebnice Fushay se skladbou Drive doputovala, dojela, dořídila teď k nám do playlistu Radia Wave. Úterý 30. června, 13. hodin, 52 minut k tomu. Za mikrofonem stále Martina Foldinová a stále doufající, že máte krásné a příjemné dnešní úterý. Třeba bude ještě o trochu lepší s další muzikou u nás v playlistu. Před námi Jazz Spink, anebo třeba zastavení na domácím poli. A to mi nevadí, už za chviličku.
1: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Matěj Čech, alias Mat 213 se skladbou AV, teď na vlnách Rádia Wave, v 5 minutek po 14. hodině odpolední. Ano, otevřeli jsme další společně strávenou hodinku mé dnešní vysílací směny. Pokud jste naladili až teď, tak i vás z proskleného studia zdraví Martina Foldinová. Budeme pokračovat dnešním programem, kde zařadím už za chviličku ukázku z aktuálních fasád na Rádiu Wave. Náš podcast Fasády, v něm se kolegyně Alena Harciníková zabývá architekturou a urbanismem a dalšími tématy spojenými, tak vydržte, pokud vás něco z toho zajímá, už za chviličku se tomu tématu budeme věnovat. Do té doby v playlistu Doja Cat, taky hudebník Connell, ale teď už spolupráce z nové desky světově uznávané megastar Olivia Rodrigo, tady její společný track s frontmanem kapely The Cure Robert Smith, s ní spojil hlavy dohromady a vydali společnou skladbu What's Wrong With Me, skladbu, která putuje k vašim uším právě teď.

0: Kanceláře architekta rostou jako houby po dešti. Praha má IPR, Brno má KAM, no a nejnovější kancelář architekta vznikla taky začátkem tohoto roku v Mostě. K čemu jsou nám ale dobré? A v čem se liší od obyčejného architekta města? Na to se v nejnovějších fasádách ptá kolegyně Alena Harciníková, vedoucího oddělení prostorového plánování a projektu ostravské mapy Pavla Řiháka. Podle něj jsme si konečně vyřešili náš soukromý prostor, upravili zahrádky, no a teď se začínáme zajímat, co se děje ve veřejném prostoru kolem nás. Před námi je ukázka z aktuální epizody pořadu Fasády.
1: Když se možná dostaneme úplně na úvod, tak vy jste zmiňovala to velké množství jako městských architektů, městských ateliérů, který v posledních 15 letech stoupá napříč různě velkými obcemi. Ono je tam, myslím, dobře vidět ten deficit, který jsme měli v 90. letech. Potom, po té sametové revoluci si myslím, že jsme tak trošku jako to plánování vzali, že je něco, co je nežádoucí, že trh si to vyřeší a šli jsme z jednoho extrému do druhého. A myslím si, že to je taky o to období, kde jsme tak trošku jako zavřeli oči, co se týče kvality vystaveného prostředí a myslím si, že to byli jednotlivci, kteří dokázali se na to dívat trošku s širším hledím a dokázali kvalitní architekturu, kvalitní veřejný prostor realizovat a teď jim závidíme, protože oni začali v těch 90. letech a jezdíme tam za architekturou. A teďka vnímám tu situaci opačnou, že je to téma, které ti lidé ve městech a v obcích chtějí řešit, že je to pro ně důležité, že už jsme si vyřešili své bydlení v panelových domech, v bytových domech, v rodinných domech, opečovali jsme si ty zahrádky. Tam si myslím, že už ten problém nemáme a máme tendenci vlastně se zajímat mnohem víc, co se děje v tom veřejném prostoru okolo nás. A tohle vnímám jako, že je úplně zásadní pro to, aby ty kanceláře i mohly jako nadále fungovat. Že jedna zanikne a některé vzniknou, tak to se asi tak děje. Myslím si, že to není nic asi překvapivého a je otázka toho, kdy vznikne znova.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím. No a to může končit i smrtí. V tuzemsku totiž většinu vražd žen páchají současní nebo bývalí partneři. Co si v sobě nesou děti vyrůstající v násilných domácnostech a jak řeší problematiku stát? To jsou otázky, na které v novém Impactu pořadu Rádia Wave odpovídali socioložka Blanka Nikolová a také antropoložka Dana More. No a vy výslednou podobu aktuální epizody našeho Impactu, který pro vás moderuje kolegyně Adéla Šponerová, uslyšíte přímo ve vysílání ve 20 večer a potom takzvaně všude, včetně videoformátu u nás na YouTube Rádia Wave.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu.

0: Tolik hudebník Jaša 96, taky Purple Boy na společném tracku EDM, ale my už teď míříme za poslední várkou, minimálně v mé režii kulturních tipů pro dnešní den.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát vám v úterý 30. června nabídnu paletu pozvánek, co se týče koncertů na večerní čas, zejména pak půjde o ostřejší kytarovou hudební scénu. Plzeň a Zachspap, místo kam dnes v 8 večer můžete vyrazit na formaci Skotační kulomet. Přesun do Brna, tady to dneska bude bohaté. Brněnská Sibiř otevře brány v 19 hodin a pokud máte rádi kombinaci hardcoreu, hardcore punku, ať už to budou česká nebo zahraniční jména, třeba z Gdaňsku, tedy ze severu Polska, tak to je to místo, kam se můžete vypravit. Hank, Kellner, Arisko nebo Kurare vystoupí právě dnes na Brněnské Sibiři. Brno Vegalité 19.30 a formace Ediondo, to je taková zběsilá raw punková formace ze Santiago v Chile. Vystoupí taky Krokodil, vynikající emo neokrast z Francie, složený ze zkušených hudebníků, a do třetice taky Urbura, krast punková pochodeň, která svítí předaleko za Valachy. Brno Vegalité. Ještě jedna pozvánka na Brno, tam je to dneska skutečně bohaté. Metro Music Bar, místo, kam můžete zajít v 8 večer na newyorské trio Too Many Zoos, které se pohybuje někde na pomezí jazzu, elektroniky a taneční hudby. Přesun do Českých Budějovic a MC Fabrika, tady opět 19. hodina večerní a legendární polská death metalová parta Decapitated. Domácí scénu na místě zastoupí severočeští Anime Torment. Na závěr jedna pozvánka, co se týče koncertu na hlavní město, pražská Meat Factory na Smíchově, 8. večerní, a alt-rockový Dayglow, psáno DYGL. To je formace, která se v pražské koncertní premiéře představí právě dnes a nikoliv uvnitř Meat Factory, ale venku na dvorku smíchovské továrny. Jako support za domácí hřiště Střední vlny, takže dnešní 20. hodina večerní a pražská Meat Factory.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Eva Akira v playlistu Radia Wave se skladbou Skin, no a takzvaně z kůží na trh, teď půjde ve studiu Radia Wave Jarda Petřík, vítej, ahoj.
1: Ahoj, se spocenou kůží, prosím vás.
0: Je tam vedro.
1: Je tam dusno hlavně.
0: Ale ne,
1: je
0: tam dusno. Tak já tady s tou zůstanu.
1: Tak jo, já to beru.
0: Bereš to, no tak jo, tak si budem povídat mezi čase celou dobu. Ne, taky se někdy musím vypravit domů, už jsem trošku vymluvená, jen co je pravda, po těch dvou dnech teďka s našimi hladovými směnami. Vždycky od 11. hodiny. Já teda každopádně budu mít dlouhou pauzu, protože se mnou za mikrofonem to bude zase až v příštím týdnu. Ale zajímalo by mě, jaký program budeš mít ty tento týden? Máš třeba nějaké zajímavé věci před sebou?
1: No, vyrazím asi na borůvky.
0: Počkat, borůvky už... Už jsou
1: no, já jsem totiž viděl, jak postoval jeden známý na jednu sociální síť, že má prostě plnou hrst borůvek a evidentně to nebyly borůvky v krámě, takže...
0: Fakt to byly lesní borůvky. Wow, takže už i v této fázi jsme aktuálně. A kdyby jsi tak mohl vybrat nějakou jako nejvíc ideální variantu, kam na ty borůvky jít, tak máš?
1: Mám, samozřejmě mám. Je to v lesích u hradu nebo u zříceniny Sion, nedaleko jako Kutné hory, takže
0: ani, na domácím hřišti.
1: Je to tak, protože já si myslím, že na těch horách teda ještě nebudou zralí, že je potřeba zůstat někde v nížinatějších pásmech, tak doufám, že povíme si příští týden, jak jsem byl úspěšný.
0: Zaznamenáme, uvidíme nějaké ty, ale tak vidíte, možná máte takový tip pro následující týden.

sledující dny, že pokud uvidíte někde borůvku, tak ji klidně můžete sebrat, protože pravděpodobně už budou růst. No uvidíme. Jarda Petřík, následující 3 hodinky. Já se s váma loučím nejenom pro dnešní den, ale i pro celý tento týden. Tak se mějte hezky.

Mango. Koli, tady bubliny umíme. Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Zítřek nevidím.
1: Máří nevidí Zítřek a ještě předtím slovenští Berlin Manson, kteří jsou zase chudí, ale sexy. 7 minut po 15. hodině vás ze studia Rádia Wave zdraví Jarda Petřík, budu tady s váma následující 3 hodinky a čeká nás samozřejmě spousta muziky, taky pár kulturních tipů a ukázek z některých našich aktuálních podcastů a pořadů, ať už to bude Impact Nádech. No a hned teď novinka od Kelsey Lou, Cutting off the Head of a Ghost.

0: O švédském královi v podání Future Islands tady teď pro vás mám v úterním on airu na Waveu ukázku z aktuálního dílu pořadu Impact, ještě předtím, než dneska večer uslyšíte v našem vysílání premiéru nového, tak si připomeneme ten stále ještě aktuální z minulého týdne, který se věnuje El Niño, protože podle meteorologů bude letos tenhle jev opravdu extrémní, dokonce možná nejsilnější v historii. O tom, proč v téhle době téma klimatických změn mizí z veřejné debaty, přestože za sebou právě máme historicky nejteplejší den v České republice, tak o tom hovoří host Impactu Daniel Kortus. Celý díl na Wave.cz a v podcastových aplikacích a teď ve vysílání ukázka.
1: Já věřím tomu, že se to jako neodkloní a ten svět klimatickou změnu bude řešit, protože kdyby jsme ji řešit přestali, tak ty dopady na ekonomiku, na zdraví nás všech budou dlouhodobě mnohem horší než jakýkoliv snahy o tu dekarbonizaci právě. Postupně dojde, kdybych měl uvést nějaký konkrétní příklady, tak dochází ke zvyšování nebo k růstu hladin oceánů. S tím, jak se začnou zaplavovat přímořské oblasti, bude docházet k migraci lidí, bude docházet ke změně extrémních projevů počasí, to ovlivní nějakým způsobem třeba i úrodu, kterou budeme schopni mít. Můžou se zvyšovat ceny potravin, to může vést paradoxně pak k nějakým taky válečným konfliktům, pokud prostě na Zemi nebude, řekněme, dost jídla, dost vody, dost místa, tak ta klimatická změna může být vlastně katalyzátor. Proč je potřeba tu klimatickou změnu řešit, takhle to můžu říct, je, že ona sama je katalyzátor nějakých socioekonomických problémů. Ona sama může být katalyzátorem nějakých válek, který teďka ještě kvůli klimatické změně nejsou, ale v budoucnu rozhodně být můžou. No. Takže odsouvat tu na druhou kolej opravdu není dobrý nápad. Nicméně myslím si, že právě lidi jako motoristé na ministerstvu životního prostředí nebo Donald Trump v Americe na tu klimatickou změnu upozorňují úplně jinak, než by ve skutečnosti chtěli. A že vlastně možná díky nim se to opravdu začne řešit a díky nim si lidi uvědomí, že to problém je.
2: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na Wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

zbýtvat ekosídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci megalisenros, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít Rolls, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci, klidně si to nechte, ne všichni můžeme.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A přesně o půl čtvrtý pro vás máme v tuhle chvíli dva tipy na výstavy. První pozvánka míří do Klatov a sýpky Klenová, kde je k vidění tvorba Martina Salajky, jedné z nejvýraznějších osobností současné české malby a zároveň absolventa brněnské FAVU a pražské AVU. Martin Salajka ve své tvorbě propojuje klasické náměty s hodně intenzivním až expresivním viděním světa a jeho obrazy od přírodních scenérií přes městská zákoutí až po potemnělé fantaskní krajiny fungují jako svébytné mytologické mapy. Výstava s názvem Vlčí mlha zaplňuje všechna tři patra sýpky a projekt nabízí reprezentativní průřez se dosavadní tvorbou i nová díla vytvořená přímo pro tenhle unikátní prostor. Z Klatov míříme do pražské Spot Gallery, kde dneska od 6 hodin bude zahájena výstava Pod nebem rozlehlým Lukáše Cinkaniče, který ve svých obrazech propojuje vzpomínky, rodinné fotografie a archivní materiály do nových obrazových situací. Geometrické formy, které se v dílech opakovaně objevují, nepředstavují pouze formální kompoziční prvek, ale narušují taky lineární vnímání času a prostoru. Cinkaničova práce je charakteristická hodně citlivým propojením malířského média s autorskou grafickou technikou založenou na přenosu obrazu pomocí sítotisku. Vernisáž výstavy Pod nebem rozlehlým ve Spot Gallery začne dneska v 6.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
4: Huckleberry Hypno 808.

že AI už se dá použít takřka k čemukoliv, asi není úplně zas tak velká novinka, ale že to zároveň nemusí být vždycky úplně dobrý nápad, o tom už jste se taky možná po různých failech a lapsech dočetli a nebo doposlouchali. Jeden z těch aktuálních, řekněme, lapsů má na svědomí městská rada anglického Bristolu, ta si totiž vedla databázi s citlivými informacemi téměř 500 000 obyvatel. No a na základě dat potom chtěli úřady právě s pomocí AI vytvořit takzvaný obraz hrozeb, škod a rizik a zabránit tak trestným činům. Databázi spustila bristolská městská rada společně s regionální policií už v roce 2016. No a za ty roky samozřejmě logicky nazbírala docela solidní porci dat. No a počátek roku 2024 potom byl ve znamení žádosti zjištění, jak policie tahle data využívá. Strážci zákona to odmítli sdělit o několik měsíců později, když už si jeden šéf tamnější skupiny najal právníky, policie potvrdila, že v aplikaci on vedený je, ale odmítla sdělit podrobnosti. No a ukázalo se, že i přes prokazatelná selhání, jako bylo zjištění, že model předvídající vloupání se mýlil v 9 z 10 případů, tak britské úřady přesto ve svém úsilí nepolevují a tamní vláda nedávno podpořila hodně vysokou částkou vznik organizace Police AI, která má podobné nástroje na předvídání zločinu rozšířit po celé zemi. Tak uvidíme, jestli ten příští výsledek bude třeba aspoň 1 nebo 2 z 10 správných. Detaily na našem webu v sekci Wave News. I need to try one more time. I need to swipe this shit out. Okay, but right now we're about to get out. He about to play.

0: Iba Mesiac, mám ten pocit, že zrovna dnes v úplňku. Tohle jsou Bad Karma Boy v úterním on airu na Waveu pár minut před 16. No a do té čtvrté stihneme ještě Jungle, taky Člověka krve, nebo Self-Esteem a Moonchild Sanely.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Jestli jste o loňských a předloňských prázdninách rádi chodili na akci s názvem Riviera, kterou jsme pro vás pravidelně pořádali společně s Galerií hlavního města Prahy v zahradách zámku Troja, tak pro vás mám dobrou zprávu. Letos jsme si na vás nachystali Rivieru opět. Termíny jsou 28. červenec, 11. srpen a 25. srpen. Opět se můžete těšit na dva koncerty každý z těch večerů, taky na uvedení uměleckého díla v zahradách s taneční performancí a taky na debatu naší moderátorky Terezy Havlínkové s různými hosty na různá témata. Všechno budeme postupně odkrývat. Zmíněné termíny 28. červenec, 11. srpen a 25. srpen si už ale teď klidně můžete do vašich diářů napsat. Na Radio Wave za námi Mia Folik, So Clear a pokračujeme do Rakouska za skladbou Bilderbuch a jejich novinkou Push Reality.

0: Existuje takový jeden docela známý výzkum, který ukazuje, že spousta lidí si raději nechá dát elektrický šok, než aby byla 15 minut sama se svými myšlenkami. Proč je nuda tak nepříjemná? O tom si Lucie Zajda povídala se sociální psycholožkou Ivou Poláčkovou Šolcovou. A to v novém Nádechu, který už celý můžete poslouchat na našem webu a v podcastových aplikacích. No a případně ten úplně nejnovější díl na vás čeká v našem vysílání už dneska večer. Teď ale ještě ukázka z toho zmiňovaného věnované tématu nudy.
1: Nuda má spoustu podob a je pozitivní i negativní. Já jsem prostě zastánce toho přístupu, že veškeré emoce, mezi které nudu můžeme i počítat, tak mají svoji pozitivní i negativní složku, řekněme. Jo? Záleží na úhlu pohledu. A v okamžiku, kdy my se nudíme, tak to neznamená, že mozek nepracuje. Jo? To je taky důležitý. Jo? On není najednou jako mrtvej ten mozek. Jo? A náš mozek pracuje neustále. Akorát on sklouzne do takového jako defaultního módu a v tom defaultním módu vlastně si přemýšlí sám pro sebe, začne vytvářet nějaký nový myšlenky, začne produkovat nějaký nový nápady, který by mohly být jako smysluplný s ohledem na náš život a tak dál. Začne být vlastně jakoby kreativní a podobně. Takže chvíle nudy jsou vlastně jak negativní, tak pozitivní. Negativní v tom, že prostě nás tak jako rozčilujou, že, jo, že pojď něco dělat. A pozitivní jsou v tom právě, že nás motivují v tom, pojď něco dělat. Stejně tak jako tělo potřebuje cvičit, tak mozek potřebuje cvičit a mít nějakou stimulaci. Ale vedle toho potřebuje taky odpočívat, jo? A odpočívat v tom smyslu, že necháte vlastně ten mozek jako vyklusat. Pro ten mozek je mimořádně jako důležitý, aby právě měl ty chvíle nudy, ale ty uspokojivý nudy. Lidi, kteří málo kdy se nudějí, tak zároveň říkají, že si z té nudy umějí udělat vlastně odpočinek. Takže v té frontě na tom úřadě, kdy už tam čekají jako druhou hodinu a potřebují to, tak to nevnímá jako nudu, ale ty jo, já mám čas pro sebe, jako kdy mě nikdo nebude otravovat. Takže je to svým způsobem luxus si to dovolit, si to dopřát a zároveň je to výzva si to dovolit a dopřát. Jo? Ono je to přece jenom trošičku jako ohrožující, nebudem si hrát na to, že ne, jo? Ale ono je to ohrožující z nějakého důvodu, protože prostě má to potenciál k nějaký změně. Jo, má to potenciál k nějakému nápadu. Má to potenciál k něčemu, abychom něco vytvořili. Má to potenciál k tomu, abychom s něčím sekli. Dopřejte si ten luxus, jo. Ono ze začátku je to těžký, ale jako mozek se dá úžasně nacvičit. Jo, jako tím, že to budeme jako trénovat, tak ze začátku nám to přijde hrozně komplikovaný, ale slibuju, že za 14 dní vás to ani nenápadne, že to byl pro vás někdy problém.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tak doufám, že jste si zahvízdali společně s Tierou Wack v tomhle songu s názvem Peppers and Onions. No a před námi pár koncertních tipů na dnešní neboli poslední červnový večer. Začneme v Plzni. Do Zachspabu můžete zajít na skotační kulomet a zaskotačit si od 8 hodin večer. Brno, Sibiř, Kéžby, co se týče teplot, samozřejmě dneska od 7 hodin večer tam bude spíš, ale hodně zapoceno, protože vás čeká hardcore punkový večírek s kapelami Hank z Gdaňsku, Kellner z Prahy, Arisko taktéž z Prahy a do čtveřice Kuráre, to jsou domácí brněnští krastpunkoví šílenci, kteří se dneska představí společně se zmiňovanými předešlými kapelami na Sibiři. Začátek je v 7 hodin večer. Špunty sebou. Do Vegalité můžete zajít na zběsilou rawpunkovou formaci ze Santiago v Chile AD&D a představí se taky francouzští Krokodil, to je kombinace Emíčka a Neokrastu. No a do třetice to bude krastpunková pochodeň s názvem Urbura, dneska od 7:30 ve Vegalité. A Brno do třetice, tentokrát kombinace jazzu, elektroniky i taneční muziky. Od 8 hodin večer se tam představí newyorské trio Too Many Zoos. Z jihu Moravy na jih Čech, České Budějovice a MC Fabrika. Dneska od 7 večer legendární polská death metalová parta Decapitated. Domácí scénu potom zastoupí severočeští anime Torment. Začátek je v 7. No a do Meat Factory dneska v 8 můžete zajít na altrockové Dayglow z Japonska, kteří se představí v pražské koncertní premiéře na dvorku Smíchovské továrny a zahrají taky Střední vlny. Začátek je v 8.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Komotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
5: Jakou větou film začne?
7: Já věřím v Ameriku.
8: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
9: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
10: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál zítra večer na ČT Art.

No to byl celkem nekompromisní nářez od The Family Man. Vypalovačka pojmenovaná Luxury ve 16 hodin a 40 minut. Před námi novinkový media service se skladbou Sleepover. A ode mě pro vás teďka dva tipy na nahrávky první půle letošního roku. Co nevidět, najdete seznam za Radio Wave na našich webovkách. Předpokládám, že v průběhu tohoto týdne. Co se týče ambientních a řekněme dronových či field recordings nahrávek, tak za mě zatím letos bezkonkurenčně vede finský projekt Miska Lamberg a dá se říct první regulérní deska s názvem Evening Window, která vyšla hned v lednu. A jestli máte rádi tvorbu v Japonsku domestikovaného Američana, který si přezdívá Seller, hodně táhle dronové plochy melancholického vyznění, tak si myslím, že vás tahle deska bude taky hodně bavit i s decentními terénními nahrávkami, které skvěle propojují ten drone ambientní svět a prostor, který Miska Lamberg ve svých skladbách tvoří. Takže to je ambientní tip za mě za tu první polovinu letošního roku. No a potom něco skočnějšího a zároveň taky jméno, které už je hodně dlouho na scéně. To je holandský producent Jochem Paap, který si přezdívá už více jak tři dekády Speedy J. První desku vydal v roce 1993, takže už je na té scéně opravdu dlouho. A zároveň za ty roky stihnul nahrát hodně experimentální desky, nejenom klasické techno, ale třeba i ryze poslechové věci. No a jeho nejnovější album pojmenované Walkman, které vyšlo letošním roce, za mě taky veliké doporučení. No a teď už media service a novinka Sleepover. Tím pádem míříme na domácí scénu. Tohle české elektropopové duo si hrajeme v novince, která dost možná předznamenává i nějaký ten další release.

0: WWW She Hot. No, dneska si myslím, že je vedro. Každému takzvaně, abych si zahrál se slůvky významu, co se týče anglického výrazu hot. Každopádně my máme pár minut před 17. a před námi docela ještě Anna Vaverková a taky Šloumo.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Grimes. No a teď už, věřte nebo ne, Vince Staples. I takhle může znít rapper v novém tisíciletí. Pomalu, ale jistě se převlékající do hávu rockera. Tohle je skladba Cotton z jeho 7. řadovky Cry Baby. Where

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden divadelní a jeden filmový tip, takzvaně s přesahem. Začneme Městským divadlem Most. Tam máte dneska od 7 hodin večer možnost vidět představení 294 statečných aneb takové akční Bčko o hrdinech operace Anthropoid. Dokufikční inscenace podle skutečné události o zákulisí největšího hrdinského činu našich dějin. Tahle inscenace je pod taktovkou režiséra Tomáše Dianišky. Světovou premiéru měla v září 2020 a od té doby získala řadu ocenění. Vy ji můžete vidět dneska v Městském divadle v Mostě od 7 večer. Film s přesahem můžete vidět dneska v Meat Factory v Praze, a to konkrétně road movie z roku 2006 s názvem Old Joy s hudbou Yola Tango, kde si jednu z hlavních rolí střihnul Wild Oldham neboli Bonnie Prince Billy. No a právě s tímhle hudebníkem taky před projekcí, která je naplánovaná na 9:30, proběhne live talk, který povede hudební dramaturg Meat Factory Václav Havelka. Dneska večer v Meatku road movie Old Joy, navíc ještě jako bonus s rozhovorem s Bonnie Prince Billym.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: EOC's Poison Stones v úterním On Airu na Waveu, kde vás dneska po šesté čekají taky šatníky. Tentokrát o výrazné změně v souvislosti s tím, jak člověk zhubne nebo naopak přibere. Ten první případ je markeťačky a influencerky Anny Marie Harmáčkové, která na sociálních sítích sdílí svou hubnoucí cestu. No a o tom, jaké to je přijít o celý šatník, můžete poslouchat dneska v 6.
1: Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kdeže je ta láska, ptala se Karolína Beranová v songu pojmenovaném Prák. Ten jste doposlouchali krátce po půl šesté a v úterním on airu před námi už v úvozovkách pouze aktuální vydání Podhoubí, které se tentokrát pomyslně vypravilo na Férské ostrovy, kde se opět rozhořela diskuze o kontroverzním lovu kytovců známém jako grindadráp. Jak tahle tradice funguje, proč ji místní hájí a proč proti ní dlouhodobě vystupují ochranářské organizace, tak o tom je nejnovější Podhoubí. O téhle situaci mluví český dobrovolník organizace Sea Shepherd Lukáš Matějíček s Majou Kořenovou. Nový díl pro vás mám připravený v úterním on airu na Waveu právě teď a tím pádem se s váma pro dnešek i loučím a těším se zase brzy tady na Waveu. Krásný zbytek úterý.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Na Faerských ostrovech se na konci května odehrál jeden z největších grindadrápů posledních let. Tradiční lov kytovců znovu vyvolal debatu o tom, kde končí tradice a začíná týrání zvířat. Přímo na místě byl i český dobrovolník mezinárodní ochranářské neziskové organizace Sea Shepherd Lukáš Matějček, který je dnes i mým hostem. Lov dokumentoval, následně byl zadržen policií a ve vazbě strávil noc i část následujícího dne. Je grindadráp přežívající tradicí, důležitou součástí faerské identity a využívání místních přírodních zdrojů, jak tvrdí jeho zastánci, nebo jde o praktiku, která v dnešní době nemá obhajobu a vyvolává stále větší a větší otázky kolem ochrany zvířat. Moje jméno je Magdalena Kořenová a vy posloucháte Podhoubí na Rádiu Wave.
1: Podhoubí na Rádiu Wave.
2: Dobrý den. Vítám vás ve studiu. Mohl byste na začátek říct, co to ten grindadráp vlastně je? Můžeme našim posluchačům nějak přiblížit, čeho se tahle tradice vlastně týká?
3: Asi v první řadě bych rád zmínil, že se nejedná o festival, nejedná se o jednorazovou záležitost, ale o tradiční způsob získávání potravy na Faerských ostrovech, který má historii už ve středověku. V praxi to znamená, že ve chvíli, kdy se v okolí souostroví objeví stádo hlavně kulohlavců, kteří jsou primárním cílem, nebo i jiného druhu delfína, tak osoba, která je zodpovědná za ten lov samotný, se rozhodne, zda tomu lovu přistoupí nebo nikoli. To stádo je potom nahnáno pomocí různých plavidel do fjordu nebo na mělčinu až vlastně na určená místa, která jsou historicky vhodná k tomu lovu. A celé to stádo je vlastně natlačeno na pláž, kde je potom pobyto během několika hodin.
2: Takže tenhle lov není vázán na nějaký konkrétní datum nebo konkrétní období, prostě se to odvíjí od toho, kdy tam to stádo zrovna je.
3: Přesně tak. Samozřejmě máme v rámci roku období, kdy ty lovy jsou častější. Je to třeba způsobeno tím, že Faerské ostrovy jsou hodně na severu. V období zimy je tam téměř polární noc, což znamená, že i viditelnost na moři a potom ten samotný lov je daleko komplikovanější. To znamená, že ta pravděpodobnost se zvyšuje hlavně v období léta, ale máme i případy, kdy k lovu došlo v lednu, což bylo dost nečekané.
2: Máte nějaké údaje o tom, kolik kytovců ročně při těchto výlovech umírá?
3: Tady asi nebudu zmiňovat úplně konkrétní čísla, ale většinou to jde do přes 1000. Tak.
2: Kdy jste grindadráp viděl poprvé na vlastní oči vy? Dá se takový zážitek vůbec nějak popsat slovy?
3: Já jsem na misi na Faerských ostrovech byl letos poprvé a náš první grindadráp proběhl 4. května, jestli se nepletu. Byl to vlastně první grindadráp letošního roku. Při tomhle honu pobyli 125 kulohlavců. Popsat to slovy je asi dost náročné. Myslím si, že sám jsem nad tím přemýšlel hlavně ve chvíli, kdy jsem se na Faerské ostrovy vydával. Myslím si, že ty fotky a videa vypovídají za sebe a potom k tomu už vlastně člověk může opravdu jenom říct nějaké svoje osobní pohnutky, ale ten materiál sám o sobě vypovídá o tom, jak to vlastně probíhá a jaká tam je atmosféra.
2: Takže abych to tak trošku shrnula, vy jste tam byl teda necelý měsíc s tím, že to monitorování a dokumentování těchto lovů bylo vlastně hlavním smyslem celé cesty na Faerské ostrovy?
3: Ano, monitorování a dokumentování grindadrápu je hlavním cílem naší mise, kterou tam máme. a s naší organizací. Nicméně jsme aktivní i v jiných oblastech, například čištění pobřeží od různých naplavených materiálů, hlavně pak rybářského vybavení a podobně. A jedna z našich dalších aktivit je sledování odpadového hospodářství, hlavně u potravin. A v rámci naší mise, podle toho, co tam je za dobrovolníky, praktikujeme dumpster diving a to jídlo potom zpracováváme, čistíme, třídíme a buď jsme z něj sami živi, nebo potom větší objemy darujeme armádě spásy, která potom to jídlo dál distribuje po ostrovech.
2: Když se vrátíme k tomu Grinda drápu, lišil se v něčem lov 27. května, kdy vás společně s dalším dobrovolníkem organizace zadrželi?
3: Za sebe z informací, které jsem měl předtím, než jsem tam jel a po vlastně prvním Grinda drápu ze 4. května, si dovolím říct, že se to hodně lišilo. Obecně toho 27. byl pro nás hektický den, protože jsme měli několik hlášení o tom, že se Grinda dráp bude dít, což pro nás znamená se připravit, zabalit si veškeré vybavení a v rozmezí několika minut být v autě připraveni k výjezdu na lokaci, kterou dostaneme. Což se během toho 27. v průběhu dne stalo několikrát a až v odpoledních hodinách vlastně přišel ten poslední kol. My jsme dojeli na místo a běžně se nám stává, že jsme na místě jedni z prvních. Tentokrát už to tak nebylo. My jsme dorazili na místo, kde vlastně ta pláž už byla ohraničená policejní páskou. Už měli připravené háky, díky kterým vlastně kulohlavce nebo plískavice vytahují z vody na pláž, kde je potom usmrtí. A zároveň díky tomu, že to bylo i po dlouhé době v hlavním městě, v Torshavn, tak tam bylo spousta lidí, kteří se přišli podívat na ten samotný lov, protože pro místní lidi je to kulturní událost do určité míry. Zároveň tam bylo i spousta turistů, kteří vlastně k tomu přišli úplnou náhodou. V průběhu toho prvního lovu my jsme zaznamenali poměrně velké množství porušení pravidel, ať už to bylo najíždění lodí vlastně na ty kitovce, kteří ještě vlastně nebyli na pláži, to znamená nějaké zranění lodními šrouby a spousta těch zvířat se dostala na mělčinu na skaliska, kde si vlastně trhali kůži a začali krvácet ještě předtím, než se jim někdo začal vůbec věnovat, když to zní samo o sobě dost strašně. Vlastně v průběhu toho prvního lovu my jsme dostali informaci o tom, že bude probíhat druhý Grinda dráp asi půl hodiny cesty autem. To znamená, že jsme vlastně náš tým rozdělili na dvě části a vyrazili jsme na určenou lokaci, kam jsme dorazili už vlastně po pobytí všech zvířat. Na místě jsme zjistili, že ten druhý Grinda dráp nebyli kulohlavci, ale byly to plískavice běloboké, což jsou menší zvířata a většinou k jejich lovu nedochází. Spíš je to tak, že se třeba připletou do skupiny těch kulohlavců a několik jednotlivců je pobyto s těmi kulohlavci. Tady to však bylo přes 130 plískavic, jestli se nepletu. My jsme v ten moment

0: Zdokumentovali, co jsme mohli. Zdokumentovali jsme transport těch zvířat do přístavu, kde jsou potom zpracovány. A v určitý moment jsem se vrátil zpátky do Torshavn, abychom jsme doplnili zásoby a začali zpracovávat vlastně naše data. A v tu chvíli jsme dostali zprávu o třetím grindedrápu, který však nebyl vyhlášen veřejně, což pro nás bylo docela překvapující, protože většinou ty grindedrápy jsou hlášeny v různých článcích, v rádiu a podobně, protože se jedná o komunitní záležitost. Ten třetí nebyl komunikován. Já jsem tam s kolegou dorazil jako jeden z prvních ještě před vlastně velkou částí verlibářů, kteří se toho účastnili. A už při příjezdu nám začalo být docela jasné, že ten třetí grindedráp je v něčem hodně jiný, hlavně v tom, jakým způsobem na nás lidi reagovali. V tom, že neměli moc lidí, kteří se samotného lovu účastnili. Nebylo tam velké množství lodí, jako jsme viděli u předchozích grindedrápů. V tu chvíli, když jsme tam dorazili, tak jsme s kolegou připravili naše vybavení a vyrazili jsme pěšky na tu samotnou pláž, abychom byli schopni ten samotný masakr zdokumentovat. Což se nám podařilo, strávili jsme tam několik, možná desítek minut. Nicméně v určitý moment ta atmosféra na té pláži hodně zhousla a my jsme většinou zvyklí na to, že nás ti verlibáři ignorují, nevšímají si nás, spíš to jsou lidé, kteří tomu přihlížejí, kteří na nás reagují většinou hodně negativně. Nicméně tady při tom lovu to byli verlibáři, kteří fyzicky začali zastrašovat.
1: Mm-hmm.
0: A my, protože máme jasná pravidla, jak se v těchto situacích chovat, tak jsme vlastně z té situace ustoupili. Snažili jsme se tu situaci deeskalovat a z pláže jsme ustoupili zpátky k našemu autu. V tu chvíli jsme zjistili, že ta pláž je už obehnána policejní páskou a když jsme vlastně se zabalili, sedli si do auta, tak naše auto obestoupilo asi 20 lidí a zablokovali nás třemi auty. A vlastně nás nikam nepustili a čekali, až dorazí policie.
1: Takže to samotné zatčení bylo za to, že jste byli na pláži předtím, než se to tam obehnalo tou policejní páskou, jestli tomu tak rozumím. Protože ještě abych to dovysvětlila, tak vy jste byli tedy zatčeni za narušení lovu, což Faerský zákon o grindadrápu výslovně zakazuje.
0: Přesně tak. Vlastně, když docházelo k tomu zatčení, tak vzhledem k tomu, že my máme poměrně dobrou přípravu, co se týče těchto situací. A i při těch lovech jsme v velice úzkém spojení vlastně s naší koordinátorkou. Tak už když jsme vstupovali na tu pláž, tak jsme si zaznamenali, že ta pláž není označená, že není nijak ohraničená. Vlastně jsme zastavili ne přímo u té pláže, ale lehce s odstupem, tak abychom nebyli úplně v centru dění. Nicméně, když jsme se vraceli, tak tam ta páska už byla. Při tom zatčení, když jsme se teda dotazovali policistů, za co nás zadržují, tak první reakce byla, že neví, což pro nás bylo dost nečekaná odpověď. Nicméně jsme se potom dozvěděli, že k tomu zadržení došlo vzhledem k tomu, že jsme narušili ochranné pásmo, které je okolo té pláže vytvořené právě proto, aby tam nevstupoval nikdo, kdo tam nemá oprávnění být. Nicméně tady si myslím, že je dobré zmínit, že my nikdy nevstupujeme nikam, kde nejsou jiní lidé, kteří by tu situaci sledovali, řekněme, zpovzdálí. A my i na té samotné pláži jsme byli obklopeni několika místními lidmi, kteří tu situaci celou pozorovali. Jednalo se hlavně o děti v pubertě. Takže i při tom samotném zatčení jsme si nebyli jistí, co přesně jsme porušili, a až po několika hodinách na policejní stanici jsme se dozvěděli, že k tomu zatčení došlo za porušení toho ochranného pásma. Nejprve se nás snažili přesvědčit o tom, že jsme překročili tu pásku, která tam při našem návratu k autu už byla. Nicméně my jsme měli videozáznamy a fotozáznamy o tom, že ta páska tam nebyla ve chvíli, kdy jsme dorazili. A k tomu nám bylo potom už pouze řečeno, že to ochranné pásmo bylo vyhlášeno v rádiu člověkem, který je za ten grindedráp zodpovědný. Nicméně to vyhlášení bylo ve faerštině na jednom kanále, to znamená poměrně limitující pro nás toto sledovat, protože nikdo fajersky plynně začíná.

0: s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
1: Jen den před tímto lovem Faerský parlament jednomyslně odhlasoval, že se grindadráp vyjímá ze zákona o ochraně zvířat. Sice tak nadále platí výhradně specializovaný zákon o grindu, ale obecná ochrana zvířat se na lov tedy nevztahuje. Myslíte, že tuhle celou skutečnost a ty tři lovy v jeden den ovlivnila právě toto rozhodnutí, nebo zaznamenal jste tam, že se o tom třeba rybáři bavili, nebo že by na to nějak upozorňovali?
2: Tady bych akorát asi mohl nějakým způsobem spekulovat, jak to na mě celé působilo. Myslím si, že ten lov samotný byl akorát hodně velká náhoda, protože, jak jsem již zmiňoval, tak ty samotné lovy nejsou nějak dopředu organizovány, jedná se opravdu o spontánní akci ve chvíli, kdy v okolí souostroví se objeví skupina ať už kulohlavců nebo plískavic.
1: Faerské zákony tvrdí, že zvířata tady musí být usmrcena rychle a efektivně a jak už jste zmiňoval, na schválených pobřežích a mělkých vodách zátok a navíc pod dohledem volených osob. Vy už jste nějaký ty přestupky, který jste tam viděl, zmiňoval, ale vypíchl byste ještě něco dalšího?
2: Když jste se na tuto otázku začala ptát, tak první, nad čím jsem přemýšlel, jak moc do detailů můžu jít, abych netraumatizoval posluchače, protože si to sám zpracovávám. Ale to, co jsme viděli jako legitimní postup při grindadrápu, je, že velrybáři ve chvíli, kdy to stádo je na mělčině vlastně před tou pláží, kde se ten samotný grindadráp potom uskuteční, tak velrybáři mají připravené háky s dlouhými lany. Oni naběhnou do vody, do mělčiny, kde ty zvířata vlastně jsou nahnána. A ten hák vlastně vloží do dýchacího otvoru a skupina velrybářů toho jednotlivce vlastně vytáhne tímto hákem na pláž, kde má být v prvním momentu páteřním kopím ochromen a ve chvíli, kdy dojde k přerušení páteře, tak je mu vlastně téměř uříznuta hlava. Hlavně při tom třetím lovu jsme zaznamenali to, že velrybáři vlastně ty háky téměř vůbec nepoužívali. A myslím si, že to bylo zapříčiněno i tím, že při tom třetím lovu se nejednalo o kulohlavce, kteří jsou znatelně větší než plískavice, ale zaznamenali jsme to, že ty plískavice za ocasní ploutve vytahovali na pláž nebo na mělčinu, kde jim rovnou vlastně uřezávali hlavy, což vlastně neodpovídá ani těm pravidlům, kteří oni si nastavují a pro nás tohle to vlastně bylo důležité zaznamenat, abychom o tom mohli potom dále minimálně víc diskuzi.
1: Mohl byste ještě jednou přiblížit, kolik teda celkově během tady toho jednoho dne zemřelo zvířat? Protože podle mě jsme neříkali žádný konkrétní číslo. Chápu, že se tam liší nějaký oficiální statistiky. Já, co jsem koukala, tak existuje i přímo vládní web, na kterém se uvádí právě statistiky z grindu, z grindadrápu. Máte vy nějaký konkrétní čísla?
2: Je to velkou součástí toho, co my tam děláme. Přesná dokumentace počtu zabitých zvířat, protože dlouhodobě víme, že v rámci oficiálních statistik nevystupují novorozenci, nenarozená zvířata a podobně, kteří jsou toho samozřejmě součástí. V tuhle chvíli u sebe nemám přesné číslo, nicméně, jestli se nepletu, tak během toho prvního grindadrápu v Torshavn bylo zabito přes 400 kulohlavců a potom v těch dvou dalších grindadrápech se jednalo o řádově 150 plískavic na obou, to znamená přes 700 zvířat v jeden den.
1: Co je důvodem, že se do statistiky nepočítají březí samice a mláďata? Je ten důvod ten, že je potom nemůžou konzumovat?
2: Začnu tím, že to je spekulace a čistě můj osobní pohled. To, co já jsem se doslechl od velrybářů, je to, že se plody a novorozenci nejedí. To, co já jsem na vlastní oči viděl, bylo to, že se velrybáři velice vehementně snaží zakrýt jakékoliv stopy březích samic, plodů, novorozenců, protože předpokládám, moje spekulace, že i pro spoustu místních lidí je tohle to kontroverzní a proto se snaží tohle to minimalizovat v veřejném prostoru.
1: Faerské úřady dlouhodobě tvrdí, že lov je z ekologického hlediska udržitelný. Argumentují tím, že populace kulohlavců v severovýchodním Atlantiku činí zhruba 380 tisíc jedinců, z toho asi 100 tisíc čistě jenom v okolí Faerských ostrovů, zatímco průměrný roční úlovek se v posledních 20 letech pohyboval kolem 600 zvířat, to jsou čísla, které jsem našla právě na tom vládním webu. Jak se na tato čísla dívají mořští biologové a organizace, se kterými spolupracujete? Je ten spor hlavně o etiku lovu, nebo existují i pochybnosti o jeho dlouholeté udržitelnosti?
2: Já za sebe můžu říct, že ta debata se vede, že tam jsou argumenty, které zohledňují udržitelnost lovu. Já jsem se sám setkal s velkým množstvím místních lidí, hlavně při grindedrápech, kteří udržitelnost berou jako jeden z hlavních argumentů pro to, proč v tom můžou pokračovat. Myslím si, že spousta místních lidí bere množství zvířat, které jsou usmrceny během grindedrápu, považují za marginální oproti číslům celkové populace. Zároveň hodně argumentují tím, že to je etické, protože ta zvířata mají hezký život a vlastně až na úplném konci vlastně jsou zabita, ale že vlastně žijou ve volné přírodě, jsou spokojená a díky tomu je to vlastně etické. Těch argumentů od místních lidí je tam velká škála. Pro mě určitě bylo zajímavé sledovat to, že ty argumenty jsou téměř slovo od slova identické a je jedno, s kým se člověk baví. Skoro jako by to měli opravdu naučené a mají potřebu potom za námi ve chvíli, kdy vědí, že jsme na místě s organizací Sea Shepherd, nám tyto argumenty přednést. Ale jak říkám, je to zajímavé v tom, že opravdu téměř slovo od slova jsou ty argumenty identické.
1: Faerská vláda argumentuje, že se jedná o tisíciletou tradici a země má právo na využívání vlastních přírodních zdrojů. Jedná se dnes již čistě o kulturní dědictví a symboliku, nebo je lov pro obyvatele ostrova ekonomicky významný? Jakou roli tam má tady ta ekonomická stránka?
2: Zase to budou čistě moje osobní spekulace a zážitky a zkušenosti z mého pobytu na ostrovech. Primárně je grindedráp prezentován jako neekonomická aktivita. Má se jednat o komunitní záležitost a my to vidíme při monitorování těch grindedrápů, kdy jednak to samotné nahánění celého stáda do fjordu probíhá za pomocí všemožných plavidel, která jsou zrovna v tu chvíli k dispozici a lidí, kteří jsou zrovna v tu chvíli k dispozici. Nám se třeba při prvním grindedrápu podařilo zaznamenat vodní skútr, který byl součástí té flotily, a plachetnice, různá malá motorová plavidla a podobně. A i potom při samotném bourání těch zvířat je to rozděleno na skupiny lidí podle toho, kdo se účastnil toho samotného lovu, popřípadě komunita, v jejíž jurisdikci se ten lov samotný konal. Potom následují lidé z širšího okolí, až úplně na konci je vlastně to místo, kde ty zvířata jsou připravená vlastně ke zbourání, otevřeno pro úplnou veřejnost, což znamená, že se jedná opravdu o komunitní záležitost. Minimálně takhle je to prezentováno. Nicméně nám se podařilo zdokumentovat, že i místní supermarkety několik dní po samotném grindedrápu maso nabízejí. Máme to fotograficky zdokumentováno z několika míst, což, jak jsme se dozvěděli, by se dít nemělo. Nicméně velkým argumentem pro ně je současná ekonomická situace celého světa, zdražující se potraviny. Tohle jsou argumenty, které my jsme si vyslechli od lidí při těch samotných lovech. Oni to berou jako zdroj masa, na který mají právo. Tady bych se asi vrátil k té části, kde jsme se bavili i o jiných aktivitách v rámci té kampaně. Já jsem již zmiňoval, že z naší strany probíhá dumpster diving, což je vlastně vybírání potravin z kontejnerů, hlavně u supermarketů a podobně. A je to vlastně jeden z argumentů toho, proč vlastně by se ten grind nemusel dít, protože nám se s kolegou za měsíc květen podařilo nazbírat přes 1000 kilo potravin, které jsme potom následně byli schopni distribuovat přes armádu spásy, popřípadě jiné kanály, popřípadě posloužily nám vlastně na misi. A tady to jasně ukazuje to, že ty ostrovy, aspoň z mého pohledu, úplně nestrádají. Je to vlastně, Faerské ostrovy jsou nějakým způsobem svázány s Dánskem. Z mého pohledu se tam lidi mají poměrně dobře. Nová auta, domy, supermarkety rozhodně nestrádají natolik, aby to vypadalo, že opravdu potřebují pokračovat v této tradici.
1: Když jste se bavili s těmi obyvateli, narazili jste spíše na argumentující strany a obhajující, nebo jste narazili i na lidi, kteří s tím výslovně nesouhlasí?
2: Tohle je hodně zajímavá otázka. Obecně proti tomu lidi na ostrovech nevystupují, protože by čelili dost pravděpodobnému vyčlenění vlastně ze společnosti. Nicméně při našem pobytu jsme zaznamenali ať už různé nápisy nebo samolepky na různých místech, které se vymezují proti genderdrápu. A asi největším překvapením pro nás byl hoch, kterého jsme potkali při prvním genderdrápu toho 4. května, který poměrně otevřeně hovořil proti genderdrápu. Vlastně byl tam se svými vrstevníky, kteří vystupovali poměrně agresivně proti nám. Tu chvíli to bylo poměrně zajímavá situace, protože, jak jsem již zmínil, většinou verlibáři předstírají, že tam nejsme, nevšímají si nás, ale jsou to hlavně přihlížející a hlavně pak děti, které vystupují aktivně proti nám, verbálně na nás útočí, snaží se stát před fotoaparáty a kamerami, tak, abychom nebyli schopni dokumentovat vlastně, co se děje. Sea Shepherd velice dobře znají, považují nás za úhlavního nepřítele.
1: Co vás při vzpomínkách na ten celkový lov a tuhle vaši zkušenost, co vás zasáhlo nejvíc?
2: Nám se při tom prvním lovu toho 4. května podařilo dostat do toho přístavu, kde vlastně byly ta jednotlivá zvířata připravená k rozbourání. Tam to probíhá tak, že ti kulohlavci jsou vytaženi jeřábem z vody a potom bagry rozmístěny po přístavu. V prvním momentu jsou vyvrženy a ty zvířata oplachují vodou. Přijede na Ferských ostrovech, existuje organizace, která se zabývá výzkumem kytovců a vodních živočichů. Oni z těch zvířat odebírají vzorky, většinou jsou to kusy čelistí, oči, části ploutví a podobně, které potom analyzují. A vlastně celý ten proces trvá někdy i přes 10 hodin. A nám se v jeden moment v brzkých ranních hodinách podařilo do toho přístavu dostat, abychom ty jednotlivá zvířata spočítali. V tom přístavu jsme našli i kontejner, ve kterém právě byla schována mláďata, ať už nenarozená nebo čerstvě narozená. A to byl pro mě asi nejintenzivnější moment, kdy jsme přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru visela malá ocasní ploutev dost pravděpodobně nenarozeného mláďata.
1: Vaším cílem bylo zdokumentovat průběh genderdrápu, abyste následně dokumentaci mohli předat zástupcům Evropské unie. Podařilo se to?
2: Pokud vím, tak ano. Vlastně mojí rolí při té samotné misi je získávání fotografií a videozáznamů těch jednotlivých lovů a porušování jednak pravidel, které jsou nastaveny v rámci toho grindlo a i mezinárodních pravidel o týrání zvířat. Což se nám podařilo, my jsme ty materiály předali naší koordinátorce, která potom tohle zpracovává s dalším týmem, který potom komunikuje v rámci Evropského parlamentu a dále.
1: Co vás čeká dál? Pojedete tam znovu, tady po těch všech zkušenostech?
2: Asi ano. Já jsem přesvědčen o tom, že je důležité o tom informovat, je důležité to dostávat do veřejného prostoru. Teďka už vím, co mě čeká, myslím si, že ty největší extrémy, doufám, mám za sebou. I v rámci Sea Shepherd, tak jsem aktivní tady v české pobočce a i na jiných misích jsem aktivní a doufám, že se mi podaří se v brzké době dostat na další misi.
1: Když vaším cílem této mise bylo zdokumentovat průběh, tak jaký cíl máte dál?
2: Osobní?
1: Osobní.
2: Dál lidi vzdělávat a komunikovat o věcech, o kterých se dostatečně nemluví. Jednou z našich hlavních misí tak je monitorování lovu krylu ve vodách Antarktidy. To je něco, co je mi též hodně blízké a myslím si, že by se to mělo komunikovat a dostávat do veřejného prostoru víc, než tomu tak je v současnosti.
1: Moc děkuju za rozhovor.
2: Já děkuju.
0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod, pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na Rádio Wave.
5: Zdravím všechny posluchače, od mikrofonu zdraví Veronika Dušková a v dnešní epizodě zavítáme do Prahy na návštěvu k pro mě hrozně inspirativní osobě, která má teda nádhernou barevnou sbírku retro šatů, sukní a broží a kromě toho jsme taky probrali, jaké to je přijít o skoro celý svůj šatník v důsledku změny velikosti, a to z 5XL na L až XL. Hostkou dnešního dílu je Anna Marie Harmáčková, marketička a taky tak trochu influencerka, poslední dva roky sdílí na sítích svou hubnoucí cestu a kromě toho se také skvěle obléká. No a my jsme se bavili třeba o tom, jaké je nakupování oblečení v nadměrných velikostech versus teď z konvenční, proč už si Anna nenechává oblečení zužovat u švadleny, nebo o tom, jaké to je muset nechat jít téměř celý svůj dlouho budovaný a milovaný šatník, protože se vám změní velikost o několik čísel.
1: Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
5: A já už jsem teda tady v obýváku u tebe v krásném bytě v Praze a co mě hned zaujalo, a asi se mi nedivíte, jsou svatební šaty, které jsou tady pověšené v obýváku na dveřích na ramínku. Takže to jsou tvoje svatební šaty.
6: To jsou moje svatební šaty, visí tady od 20. září od půlnoci, kdy jsem se sundala, když jsme přijeli po svatbě domů a říkala jsem je, musíme vzít do čistírny. A od té doby je musím vzít do čistírny, abych je mohla vyčistit a prodat. A od té doby tady visej. A je to taková připomínka, že jsme v té čistírně pořád nebyli, ale třeba po dnešku, protože manžel říká, že to vypadá hrozně jako na rafičeně, tak možná po dnešku se tam konečně dostaneme.
5: Ale vypadají krásně. Mají V-čkový výstřih, princesové členící švy a mají průhledné pafy, rukávky a dlouhou sukni, která má spoustu růžových a fialových kytiček. Ty se úplně na tobě představuju, že ti museli strašně slyšet.
6: No, oni totiž měli vypadat úplně jinak původně. Já ti vlastně můžu ukázat, jak měly původně vypadat.
5: No to by mě
6: zajímalo.
5: Protože
6: tady ta sukně tam vůbec neměla být, respektive měla na tom být ještě jedna vrstva, která tam nakonec nebyla a já ji mám vlastně doma a nikdy jsem si ji nikam nevzala.
5: Aha.
6: Protože to... člověk moc nemá kam nosit tady takové oblečení.
5: No to jo. A my už jsme se tady takhle mimochodem přesunuli do tvého šatníku a tady je to teda mega krásný. Ty máš místnost jenom na oblečení?
6: Ne, to je moje pracovna.
5: Wow, je tady komoda, na které je miliarda broží, to je tvoje věc taková.
6: Ano.
5: Pak je tady štendr.
6: To jsem tady připravila trošku. Jo.
5: Aha, takhle tam tady nemáš.
6: No jinak to je jako všechno zavřený, ty brože, aby se na ně jako neprášilo. Ale říkala jsem si, že otvírat jakoby tady 100 krabiček, bychom tady asi byli do zítra.
5: Wow, tak děkuji, že jsi takhle připravila krásně. Wow, pak je tady štendr s šatama, strašně moc krásných barevných šatů. Pak je tady věšák s kabelkama a ještě skříň, taková tmavě zelená, dlouhá.
6: Skříň na sukně.
5: Sukně. Wow.
6: Většina lidí asi nemá skříně na sukně, že?
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
5: A už tady vidím tu sukni, co jsem měla navrstvit na ty svatební šaty. Je z fialového tylu, sytě povyšívaná kytičkama. Nosíš ji někdy?
6: No já
5: jenom takhle samotná.
6: Zháním nějaký jako šaty, který by šly dát jako pod to.
5: Mm-hmm.
6: Ale pořád jsem nic nesehnala a teď se trochu bojím, že mi to teda bude už zase velký. Ale to se dá, když tak jako tady docela dobře zabrat, podle mě, to je taková easy peasy.
5: Tak to máš strašně moc oblečení na to, že teda se ti hodně mění tělo. To mě hrozně všechno zajímá. A to...
6: No mám tady třeba spoustu oblečení, které prodávám. Jo? Tady jsou třeba moje sbírka na Vinted, kterou postupně rozesílám dál, takže já se to jako hodně zbavuju. Já jsem to na začátku zkoušela jako docela dost jako nechávat přišívat. Já neumím šít, takže jsem to jako nechávala přišívat. Ale u některých těch věcí to přešití jako vyjde prostě na skoro stejně jako stále ty šaty. A teď bych to potřeba přešít třeba po páté, protože jsem vlastně z velikosti XL, šla na XL. Takže jako dejme tomu, jako u 5XL můžete prostě nosit 4XL, nebo naopak u 4XL můžete ještě nosit 5XL, tak je to jako docela v pohodě, ale pak už to jako nejde, takže jako musela bych to přešívat třeba 3x, 4x to oblečení. No. A nevím, jestli je to toto oblečení úplně stavěný, aby se tolikrát do něho jako šilo. A pak, když jsou třeba takhle ty šaty prostě jako složitý a tvarovaný a i ty rukávy a všechno, tak mi to přijde, že jako to
7: nešlo. Taková Helenka, to se musí i rukávy odstranit. To se musí úplně celý přešít, to není, jako já jsem si to, když jsem začínala šít, tak jsem si to představovala, že se prostě jenom takhle pomocí to zúží a je to, ale teď už to vím, že prostě musíš odstřihnout rukávy, posunout náramenici blíž ke krku, že to přežívání není žádná sranda, pokud nejde o nějakou sukni, která se dá zabrat v pase, takže tak si to teďka už nenecháváš přešívat.
6: Už jsem to vzdala, přestala jsem díky tomu, ale jako lpět na tom šatníku, že měla jsem takový šaty, který jsem si říkala, ty prostě nikdy v životě neprodám v těchto šatech, mě prostě teď už manžel požádal o ruku a tak, a pak jsem si říkala, no, tak na tom prostě jako nějaká se nezáleží, tak si koupím prostě nějaký jiný šaty. Občas se mi podaří na Vinted sehnat, já tam si jako sleduju ty značky, které nosím, protože těch je asi 6, takže to není moc těžký. A občas se ženu jakoby ty stejný šaty jako v menší velikosti, což jakoby vypadá třeba dobře na porovnávacích fotkách. Že člověk tam má jakoby ty původní, jakoby mám fotky prostě, nevím, třeba z nějaký dovolený nebo z nějakého výletu prostě v tom 5XL-ku a teď mám ty samý šaty v L-ku, tak jako je to takový, jako to porovnání vlastně toho zhubnutí v tom podle mě vypadá jako víc realističtěji, než když člověk se na sebe veme vlastně úplně jako něco jiného. No. Ale to se mi podařilo jako párkrát, no, takže jinak mám prostě jiný šatník. Jako na jednu stranu kupuju hodně jako stejný značky, který jsem jako nosila předtím, třeba tohle je prostě značka, kterou nosím už 8-10 let asi, a na druhou stranu pak člověk asi má jako určitě víc možností, jako co může nakupovat u značek. Hlavně třeba Design Market mě od té doby vychází dost draho. To bylo docela dobrý, že člověk mohl kupovat brože a naušnice. Taky ta návštěva se dost protáhla. Takže tam občas jako chodím nakupovat něco nového.
7: No teďka už můžeš nakupovat úplně všude.
6: Skoro, ještě ne úplně. Jako, třeba, tak spousta značek, jako, samozřejmě dělá třeba hodně jako kalhoty a tak, tak já mám na ty kalhoty jako mnohem větší velikost než na ty sukně. Mám prostě takový tvar postavy. Takže to úplně jako ne, ale jinak jako asi ty vršky už, jo, myslím si, že tak obecně do nějakého XL-ka spadám. Není to teda úplně jako, je to úplně super fast fashion, ale říkala jsem si, že od té doby, kdy vlezu do XL-ka v Zaře, tak už je to jako v pohodě. Když se člověk dá v Zaře, tak to už je prostě obecně platná velikost na tomhle světě asi.
7: To jako nějaký nakupování v sekáčích nebo nějaký udržitelný značky, to se asi skoro nedá vůbec, že? S nějakou nadměrnou velikostí.
6: Nedá podle mě. Jako jako asi se tam dá něco najít, ale je to podle mě strašně na dlouho a já jsem jako na to asi jako nikdy jako neměla úplně tu energii. Teď mám asi 2-3 sukně, co mám ze sekáče, paradoxně z Japonska, což nevím, kde jsem svou velikost dokázala sehnat v sekáči v Japonsku teda, ale měli tam nějaký L-kový, XL-kový superbarevný sukně. V zemi, kde všichni nosejí tmavě modrý kalhoty a bílou košili, jsem si koupila ty úplně nejvíc nejbarevnější sukně.
7: Jdeme tady do skříně na sukně. Wow. Ta je hodně barevná, no. Krásná.
6: Je teda i dost dlouhá. Já jsem si říkala, že ta země bude fajn, že tam bude všechno jako pro nás jako menší. A nakonec tam měli úplně nejdelší barevnou sukně.
7: Je to teda asi kolová možná, nebo půlkolová, károvaná sukně a je tam zářivě zelená, křiklavě růžová, královsky modrá a je vzadu na gumičku a vepředu na velkou mašli. Asi hlavně jedeš ty kolový sukně, to je takový...
6: Jo, jako nemusí být asi jako přímo, myslím, že nebudou všechny kolové. Mám ráda hodně teď zavinovací sukně. Tam se tolik nepozná, když že člověk jako zhubl. Spoustu mám tady těchhle jako zavinovacích sukní. Ty jsou od slovenské značky Šiklavle. Že jako je tam taky jako nějaký omezení, že už ty největší jsem jako musela prodat, že už jsem se dostala tady nakonec pásečku, ale jinak to myslím si, že třeba dobrých 10-15 centíků v pase to snese, no. Což je jako docela super.
7: To je perfektní.
6: A těch mám jako spoustu.
7: Všechny jsou kostičkovaný a károvaný.
6: měla jsem i jednobarevný, ale jsem prodala. Jo, myslím si, že zrovna zavinovací sukně jsou takový jako do hubnoucího šatníku optimální věc. Že mohla dělat nějaký zavinovací trička.
7: Tady ta puntíkovaná mě zaujala. Tmavě hnědá s bílými puntíky. Puntíky a kostičky a celkově vzory, ty se toho vůbec nebojíš?
6: Jo, ne. Já bych si připadla divně, kdybych šla ven v těch džínách a v bílém tričku. Ale tak já třeba chodím jako hodně do fitka a tam jako nosím obyčejný jako černý legíny a černý tričko. Tak tam bych se zase asi neodvážila přijít prostě, já nevím, tady v něčem, co má na sobě obrázky zeleniny.
7: Miluju.
6: Ale když já mám i šaty, mám i sukni a když člověk třeba nahrává nějaký jako videa jakoby to o hubnutí a o vaření, tak to je prostě ideální vzor.
7: To je báječný, ano. Sukně s česnekama, s mrkvičkama, polívečkama, houbečkama. Dokonala. No a vždycky jsem měla takhle barevný styl. Jak to vlastně vzniklo? Vždycky jsi měla ráda to retro. Jak bys ten svůj styl popsala a jak ses dostala k tomu
6: popsala
7: svému
6: jako
7: stylu?
6: Puntíky, kostičky a barvečky. No k tomu pin-up stylu jsem se dostala omylem, to jsem někdy na výšce, to už bylo docela dlouho, to už bylo asi přes 10 let. Jsem hodila nějaký šaty na jednu svatbu a tam jsem objevila obchod Sugar Bed a tam jsem si koupila takový první šaty a ty teď nemám, ty jsem prodala minulý týden, jsem je prodala po 10 letech. Nejdřív jsem z nich jako hodně stloustla, pak jsem do nich zase zhubla a teď jsem zhubla ještě víc, než jsem měla na té výšce, takže už jsem už musela jít pryč. A to byly takový, vypadaly trošku jak já jsem z jihovýchodní Moravy, ze Slovácka a vypadaly trochu jako náš kroj. Byly takový, jako, měly takový retro kytky hodně. A ty jsem si pořídila tehdy na tu svatbu a pak jsem díky vlastně těm stránkám objevila nějaký jako jiný značky, pak jsem zjistila, že v Česku jsou nějaký jako skupiny na Facebooku, ty skupiny dělají nějaký srazy a tak, takže tak jsem objevila celou vlastně tady tu pin-up módu a nosila jsem to, nebo nosím to vlastně doteď, teď už je to takový víc kombinovaný s těma jinýma věcma. Některé ty věci bych úplně neřekla, že jsou retro, ale já nevím, jak to ostatní lidi jako rozlišují. Pro mě je tohle normální oblečení, takže je to vlastně takový vtipný, vlastně já v tom obchodě nakupuju 10 let a poslední 3 měsíce pro ně točím videa, takže úplně moje vysokoškolské já úplně plesá nad tím. Že jsem se konečně dostala, prostě jsem si vždycky říkala, jsem markeťák, jsem si říkala, že bych chtěla dělat marketing prostě tomu oblečení, který nosím, tak tak se mi to po 10 letech podařilo.
7: Gratuluju.
5: A teďka celou tuhle svou gigasbírku, tohle všechno nosíš?
6: Myslím si, že některé věci už mi budou zase velký, ale budu to muset protřídit. Jak můžeš vidět, je tam takový jako mix jako letních a zimních věcí a myslím si, že některé ty, co jsou už z podzimu nebo z loňského léta, už se budou potřebovat pryč, ale já jsem vždycky se mi s tím nechce loučit.
7: No, jak já to vždycky zvládáš?
5: A jsi si ráda, že jsi hlavně zdravější, ne?
6: Jo, to jo, právě. Já jsem si jako říkal, že zase člověk na tom nesmí prostě lpět, jako šaty tady budou, člověk si může koupit prostě jiný, hezčí, lepší, vždycky, ale prostě zase je zbytečný jako lpět na nějakých jako jedných šatech. Jako mrzelo mi to u takových těch prostě šatů, který jsem si chtěla nechat. Jakože manžel mě v nich požádal o ruku, nebo měli jsme první rande. To byly ty stejný šaty. On chudák čekal, až se na tý dovolený vezmu na sebe. A říká mi, nechci si vzít dneska tyhle a já. No tak jako když chceš, tak já se teda obleču.
7: To je krásný.
6: Já jsem se kvůli té dovolení teď nechávala zmenšit, tak on byl jako hodnej, že jako, abych jako, já jsem takový ten typ na tu symboliku, on moc ne, ale jako hodně toto, hodně to jako dělá jako pro mě, si myslím, tady ty věci, no, takže.
5: A ještě ta švadlena mě zajímá, jak se to zhání, kdyby zdala ty třeba posluchačům.
6: No
5: jak
6: to byla náhoda, ona mi jako napsala právě sama, takže, takže to bylo takový docela výhodný. A teď právě zavřela, takže typ na další švadlenu bohužel jako nemám, ale myslím si, že po Praze jich jako asi bude hodně. Mě i jako pár paní psalo, že buď jako to dělá jako nějak doma jako víc amatérsky, anebo mají i nějaký jako profi jako studia, ale jak říkám, prostě pak člověk zjistí, že přešití té sukně stojí 1500 a prostě dát 1500 za přečití sukně, která stála 1500, mi nepřijde úplně teda ekologické ani ekonomické, to mi přijde prostě, asi to jako není úplně ideální, no a přijde mi prostě lepší to prodat někomu, kdo to ještě vynosí a koupit si prostě něco novýho, no.
7: Jo, ještě když to můžeš koupit z druhé ruky.
6: Protože jako taky, jako člověk prostě, aby jeden kousek předělával čtyřikrát, já nevím, ty šiješ, tak můžeš říct, jako, no je, že to asi není úplně dobrý prostě pro to oblečení, jako čtyřikrát prostě šít tady prostě tady ty šivy a všechno a celý to jo, jako rozpitovávat. Musím vymýšlet ty sklady prostě, jak bys asi jako, že mi přijde, že pak
7: jo,
6: tomu člověk
7: jo,
6: dal tolik času a peněz.
7: Potom trpí, že v těch šivech se vytahá a potom už, když se do toho zasahuje
6: takže prostě,
7: víckrát,
6: takže ty
7: tak to,
6: šaty by prostě pak jako časově a hodnotově prostě stály takovej nesmysl, že jediné, co byly tady hodně složitý, tak tady ty jsem jako nechávala. Tady ty jsou asi nejsložitější, který mi kdy jako upravovala.
7: Wow.
6: Tak ty byly jako super složitý. Myslím si, že jsou zase velký.
7: Ježi.
6: Ale ty byly super složitý. To byla moje odměna za
5: ty jsou krásný.
6: Asi minus 45 kilo, se myslím. To je od jedné americký značky. A já jsem od nich vždycky chtěla šaty, protože jsem měla pocit, že pak budu jako princezna v nich vypadat. A hrozně jsem po nich toužila. A pak jsem se je objednala a Američani mají asi nějakou jinou velikostní tabulku a byly mi hrozně velký.
7: Ne.
6: Tak ty mi celý dávali dohromady a myslím si, že to přešití bylo třeba za 3000. Mm. Takže to je docela brutální. Mm. Ale vzhledem k tomu, že to šlo z Ameriky, tak člověk to úplně nechce vracet, no? Mm. Po zaplacení cla a DPH.
7: Ale jako člověk, co šije, tak chápu, že to stojí tolik. Je to prostě pracný. No, to chápu. To jsou teda tylový, šalvějové, zelený šaty, vyšívaný růžovými kytičkama. Zase mají pufy rukávy, takový rovný výstřih a jsou podšitý s kosticema. Jako chápu, že to zmenšit stálo hodně, že to je pracný.
6: No právě, takže jako takhle se nechávat prostě všechny ty šaty do kolečka by asi byl docela masakr. A myslím si, že hodně ty šatů, co jsem vlastně pořídila, tak jsou taky zavinovací, takže taky vydržejí možná snad trochu díl, no.
7: Jo, to jsou lacáčkové šaty.
6: To taky docela vydrží tady ty věci, to je docela dobrý. To nespadne. Jak to má ty šráky tady, tak to aspoň nespadne. To je fajn. Mám jednu jedinou sukni, kterou si nechávám, jakože abych věděla, jak jsem byla velká předtím. A tu se už dokážu protáhnout zcela.
7: Wow.
5: Můžeš posluchačům přiblížit, jaká byla ta tvoje počáteční velikost?
6: Bylo to 5XL a teď mám vlastně dole 57 kilo.
7: Ty.
6: A teď mám takový LXL. Podle lidí na internetu to L-ko není, ale... Ty celuky hovoří jasně. A mám tady vlastně, mě to vlastně nedošlo, já jsem se těch prvních věcí jsem hodně jako přešívala, takže vlastně nemám žádný šaty, asi už, nevím. Mm-hmm. Ale asi nemám žádný šaty z té původní velikosti, ale mám tady právě, mám tepláky a mám tady té moje původní sukně a můžu dělat takovej trik a můžu se tím takhle hezky jako celá protáhnout.
7: Ty
6: jo. Myslím si, že jo, je to dobrý, protáhnu se tím celá. Tak to je taková sukně, kterou jsem tady jako nechala, jakože za abych měla nějaký srovnávací fotky videa, abych jako to věděla a za B jsem ji nechce zbavovat, protože je roztomiloučka a má na sobě vzory lesa.
7: Jelínky.
5: Já tedy říkám vám na tu tvoji proměnu, ale hlavně proto, že ty tu svoji hubnoucí cestu sdílíš už 2 roky a já to celkem dlouho sleduju, takže vím, že se určitě nejedná o nějaké drastické nezdravé hubnutí, které tady určitě nijak propagovat nechci, ale ta tvoje cesta je právě velmi laskavá, sice možná trochu pomalejší, ale zase rozhodně dlouhodobě udržitelná. A do toho si hrozně milá pozitivní osůbka, takže tě moc ráda sleduju. Můžeš to klidně přiblížit posluchačům?
6: Já nevím, jestli jako moje cesta jako ta jako nejsprávnější a nejlepší jako na téhle planetě. Nikomu to jako by asi nechci tvrdit. Já jsem se teď teda ještě asi 2 týdny zpátky jsem si jako vystudovala nebo dodělala jsem si kurz výživového poradenství, abych, jak jsem říkala na té zkoušce, studuju to, abych nepsala lidem na internet bullshit. Takže se aspoň jako snažím v tom jako vzdělat, což by mě asi nikdy nenapadlo, že to budu dělat. Teď se chystám na kurz instruktora skupinových lekcí.
7: Wow.
6: Takže můj život za poslední 2 roky nabral úplně jiné obrátky, než jsem očekávala. A k tomu hubnutí přistupuju, takže... Jakoby vím, že to budu muset dělat do konce života, že prostě nejsem ten člověk, který se prostě nemusí hledat a nemusí to řešit, tak se to snažím dělat tak, aby to pro mě jako bylo udržitelné do konce toho života. Mm-hmm. Abych si prostě nic jako nezakazovala. Jako jediné, co jsem vlastně si zakázala, nebo co jsem přestala, tak přestala jsem úplně pít alkohol. V životě bych nevěřila, že se budu jako vdávat a loučit se svobodou a budu u toho absolutně střízlivá, ale vlastně to bylo docela dobrý a docela vtipný, takže spousta lidí se přidalo, tak to bylo docela i fajn. A jinak se to snažím dělat tak nějak asi jak umím. No. Mě to jako nepřijde jako vlastně nic jako speciálního, možná tím, jak prostě dělám marketing, tak to umím asi nějak jako podat do nějaký jako lidský řeči a ne moc jako komplikovaně, aspoň v to doufám.
7: Hlavně jsi hrozně zajímavá a pozitivní takový sluníčko, tak na to se dívá krásně a zároveň ti to vždycky sluší hrozně na těch videích, máš barvy, co ti strašně lichotí, vždycky prostě jsi krásně oblečená, takže...
6: To nevím, jestli mi lichotí podle barevné analýzy, ne, ale...
7: Fakt?
6: Já jsem byla na 2 barevných analýzách a té doby to nikomu nedoporučuju. Já jsem měla totiž pocit před svatbou, že mi nesluší žádná bílá. Jak jako vidno, bílá tady jako moc nikde jako není. A snažím se ani moc jako nenosit jako černou. A říkám se, no tak potřebuji si nechat ušít ty svatební šaty, tak se jako můžu vybrat, jaká bílá to jako bude. Mm-hmm. Tak jsem zašla nějakou jako barevnou analýzu, aby mi jako paní řekla, jaká ta bílá jako by bude pro mě teda jako nejlepší. Tak jsem zašla na jednu a nějak se mi to jako nepozdávalo a psala jsem to někam na Instagram a psala mi paní, co to dělá, že si jí to taky nepozdává, ať tam přijdu. Tak jsem tam přišla a ona mi řekla úplně jiný výsledek. A teď já jsem tam stála, měla jsem ty 2 úplně různý výsledky a říkala jsem, tak já nevím, tak mi prostě nějakou tu bílou dejte na ty žlutý šaty, já prostě nevím, co mi jako sluší. A pak jsem si říkala, že to prostě vzdávám a budu nosit, co se mi líbí.
7: Ale mně přijde, že vždycky máš na sobě barvy, co ti mega sluší.
6: Nebo jsem prostě typ, kterým sluší všechny barvy.
7: Ano, to je pravda. To bude, ano.
6: Jako, asi ne, já nevím. Jako, tak všechny ty barvy jsou vlastně výrazné. Není tady asi moc třeba takových těch pastelových barev. No. Tak možná, možná je to jako tím, že jsem nějaký typ na výrazný barvy. Mm-hmm. Ale jako nosím občas i nosím do fitka tu černou, občas mám omylem i bílý tričko a nevím, jestli v tom jako má pleť vypadá nějak méně zářivě nebo tak. Já jsem tomu nikdy moc nerozuměla. A já to ani nevidím moc na těch barvách. Já moc jako nedokážu rozeznávat, co z toho jsou jako teplý a studený podton. Já to moc jako nedokážu rozeznávat. Takže možná to prostě beru nějak celý pocitově. No.
7: Já jdu dále. Wow. Tak abych to posluchačům přiblížila, na tomhle štendru je 32 šatů, ramínek s šatama. A pak je tady ještě ta skříň, kde bude, no tady možná taky bude přes 30 těch sukní. Takže fakt obrovská sbírka.
6: Hej. Já myslím, že svého času jsem mívala těch šatů přes 100, takže...
7: Wow.
6: A to jsem všechno prodala. Aha. Takže teď jsem velmi snížila svoji sbírku.
7: Mm-hmm. Ty jsi mluvila o tom, že z nevysoké si koupila ty první šaty, objevila ten pin-up styl a jak se to potom takhle vyvinula do takových sbírek?
6: No tak tím, že jsem to vlastně jako nosila jakoby vlastně docela dlouho, jako přes 10 let, tak se to jako nějak nazbíralo. A na vysoké člověk jako neměl moc peněz, ale tyhle značky dělávaly často takový jako obří výprodeje, takže prodávaly prostě šaty, které původně stály třeba 60-70 euro nebo liber. Většina těch značek je anglických, takže to šlo obvykle z té Anglie, tak dělávaly takový mega výprodej, kde mívaly ty šaty za 10 liber. A jak byl člověk jako na vysoké, tak jako hodně jako se to jako hodně cenil tady ty výprodeje, takže jsem byla schopná prostě nakoupit těch šatů třeba prostě 6 na jednou a takhle třeba 3x za rok. Takže jako pak šlo něco jako z domu a tak, ale hodně těch šatů jako zůstávalo, tak nějak se to rozšířilo. A pak se to rozšířovalo samozřejmě, když už jsem nepotřebovala čekat na výprodej, tak se to rozšířovalo i o jiné značky, které tady ty nedělaly. To je můj nejoblíbenější střih v tomhle střihu, tam jich je asi 5. Já mám ráda ty košilový. To je takový jako...
7: Takový rozhalený výstřih na knoflíky. To máš vlastně i na sobě teďka. Takže to všechno ta značka...
6: Lindy Bob.
7: Lindy Bob.
6: Je to anglická značka, no. Pak mám tady třeba brněnský značky jako Reparádu.
7: To jsou kostičkovaný červený šaty.
6: Od nich mám taky ještě tyhle, to je vlastně úplně ten stejný střih.
7: Mušelý nový smaragdově zelený. S kulatým výstřihem.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
7: A kalhoty, kolik máš kalhot?
6: Nula.
7: Nula.
6: Ne, mám jedny. Loni jsem si koupila nějaký taky na Vinted. Myslela jsem si, že když jsem soubala, tak v tom budu vypadat dobře. Nevypadám. Vypadám v tom dobře zepředu, když stojím, ale z boku v tom vypadám jako obelex. Takový ty mě z toho hrozně líbí, takový ty jako vysoký, široký nohavice, třeba to, co máš ještě na sebe. To by se mi třeba hrozně líbilo nosit, to třeba na mě vypadá úplně hrozně. Takže a jinak mám spoustu legging do fitka a tepláky. To je asi jediný kalhoty, který jako aktivně nosím. No.
7: A ještě něco se vyhýbáš?
6: Asi bych neřekla. No tak teď mám spoustu nových věcí, jako jsou jako legíny, tepláky a mikiny, jo? To předtím úplně v šatníku jako nebylo. Teď jsem si teda pořídila první sukni do fitka, tak...
7: Super.
6: Tak můžu začít propagovat sukně i ve fitku, ale zatím jsem teda, přiznám se, neměla odvahu si to tam úplně vzít. To přijde jednou tam přijdu v té sukni. Ona je taková černá, taková jako v podstatě tenisová.
7: A jak je dlouhá?
6: Myslím, že, no jako krátká, ale bych to jako podzadek, ale jako já bych se k tomu samozřejmě vzala legíny. Jako, takže vlastně jako není to ani nic, že by se člověk nějak odhaloval nebo tak, ale přijde mi, že všichni se tam oblíkají tak nějak jako podobně. A až mi nevadí vybočovat na ulici, tak v tom fitku se úplně nepotřebuji být úplně hodně vidět. Vlastně vyhýbám se věcem, kde jsou vidět paže a stehna. Takže to mám ráda zahalené. Asi je to spíš jako vnitřní pocit, no. Možná by se toho lidi ani jako na ulici nevšimli, ale...
7: Na co ses vlastně nejvíc těšila? Že začneš nosit, až budeš mít tu konfekční velikost, nebo těšila ses, že budeš moct jít do každého obchodu a vybrat si cokoliv, že ten výběr bude větší? Co se těšila, co se týče té módy?
6: No vlastně ani na nic. Jako já se hodně jakoby vlastně většina tady těch věcí, které tady mám, tak jdou koupit jako i v tom 5XL-ku. Takže mě se ten styl takhle moc nezměnil. Jako super je, že můžu kupovat třeba víc na tom jako design marketu. Já to tam mám jako fakt ráda, chodím tam třeba 6 let. A jsem jako ráda, že tam jako můžu kupovat u těch jako českých tvůrců, protože teď mi přijde, že to jde jako trošku jako dál, ale přijde mi, že třeba 3-4 roky zpátky, kdy já jsem měla jako tu nejvyšší váhu a největší velikost, tak těch věcí prostě v té větší velikosti tam jako nebylo prostě tolik. A když už tak pro mě, neříkám, že jako pro všechny, ale pro mě jako nebylo lechotivé. Že já mám jako hodně vlastně tu postavu asi přesýpacích hodin, že mám jako docela jako velký prsa, relativně k té postavě jako útlej pás a jako hodně široký boky a stehna. Takže pro mě třeba nějaký prostě rovný šaty. To jako prostě nevypadá jako dobře. Nebo prostě celkově jako rovný střihy, rovný kalhoty a tady ty věci mi prostě jako nikdy úplně jako nelechotěly a se ani nebudou lechotit. A přijde mi, že jako tam bylo málo. On prostě ráda tady ty jako ačkový šaty vypasovaný v tom pase, aby jako to bylo trošku vidět, že jako ta postava má nějaký tvar. A přijde mi, že to tam jako moc jako nebývalo. Samozřejmě, když už člověk má nějaký to prostě XL-ko, tak ten výběr tam je jako výrazně větší. Mm-hmm. Tak tohle mi jako je třeba asi jako dobrý.
5: A už jsme tady zmínili tvou lásku k brožím. To je taková tvoje ikonická věc, že na ty šaty vždycky připneš nějakou tématickou brož. Tak jdeme se podívat na tu tvou sbírku, ty jsme to tady krásně vystavila.
6: Mě teď psala nějaká paní, že brože, že nikdy jako nenosila brože kvůli tomu, že brože nosí jenom starý báby a já jsem byla úplně dotčena. Mně to přijde jako hezký, jakože a mi to přijde, že to jako člověk tím jako může jako něco jako vyjadřovat, což jako nevím, co člověk vyjádří, prostě broží jako s rajčatama, mám ráda rajčata možná, jako, nebo třeba tady brož se salátem, jim ráda saláty, mám taky ráda pizzu, mrkev, jakoby, mám ráda jako takový ty jídelní brože, mám ráda kytky, ale přijde mi to jako takový hezký ozvláštění outfitu, ráda to nosím na určitý příležitosti, třeba tuhle brož jsem měla na výstavě Titanic. Yeah. Tuhle brož nosím, když cestuji. Yeah. Tuhle brož nosím do kina, to asi nebude překvapení. To je brož popcornu. Tady jsem si sehnala i ne alkodrinky. Dřív jsem měla brože se všema alkodrinkama. A nevím, jako jsou to jakoby, asi to jako tady antická socha asi nemusí nic vyjadřovat, ale všem je takový hezký ozvláštění šatníku.
5: Jo. Tady zase opět jako posluchači je třeba 50 broží. Ne, mnohem víc, ještě tady jsou nějaký prostě kovový.
6: Piny ty kupuju, když cestujeme, nevím, taky blbosti jako Amsterdam, Japonsko. A pak tady jsou, tady to jsou vlastně všechno od jedné australské značky, aha, takže to má svoje vlastní krabičky.
5: Tak jak se jmenuje?
6: Já nevím, jak se to čte. Do to dneška Ernst Wilder.
5: Okay.
6: Když je to Ernst Wilder. Mm-hmm. Nevím, jak se to do dneška...
5: Takže těch máš asi 30. No,
6: tam to ještě pokračuje.
5: Wow.
6: To už tam nevešlo.
5: Jsi úplnej fanoušek jejich.
6: To bylo taky jedno takový období, kdy jsem to velmi aktivně jako sbírala. Za poslední třeba 2 roky jsem si koupila jich třeba 5-6. A to hlavně tady ty zeleninový, protože jsem potřeba, aby mi to ladilo. Jako když člověk vaří, tak vypadá prostě tady brokolice dobře.
5: Jo,
6: trošku bláznivé, ale jako...
5: Hodně to tady jede, ty jídla. Brokolice, avokádo, rajčata, mrkev, pizza, salát.
6: Když jedeme do Paříže, tak mám prostě brož z Paříží. Byli jsme tam jednou, to znamená, že jezdíme do Paříže každý týden. Pak mám tady Koloseum. Tady ty jsou vlastně, některý jsou od český značky Kokeno, to jsem kupovala taky na Design Marketu.
5: A když máš takovouhle sbírku oblečení a broží, máš ještě potřebu nakupovat?
6: No teď mám hlavně potřebu to prodávat všechno. No asi vždycky jako v tom novém období, že jako teď, když jako byl zase jaro, tak jsem zjistila, že ty věci jsem nosila loni na jaro, my jsou jako velký, takže jsem to všechno prostě nafotila, naměřila, naprodávala a teď se mi, ono to nevypadá, ale uvolnilo se mi spousta místa. Takže a myslím si, že z tohohle ještě tak jako půlka mi bude asi velká. Mm-hmm. Myslím si, že tady jsem ještě nedošla, takže tyhle mi jsou určitě velký. Takže to bude jako zase taky pryč, ale pak mi to hrozně vždycky trvá, je to hrozně těžký to vždycky všechno nafotit, natočit, naměřit, to mi dá vždycky docela zabrat. Ale docela to jako funguje, tak já mám jako výhodu, že to jako zpropaguju přes svůj Instagram, samozřejmě. Mm-hmm. Takže se to docela rychle jako rozprodá, no. Vždycky třeba po 2 dnech, co to tam dám, posílám třeba 20-30 balíčků, což je jako docela dobrý. A pak to tam zase utratím za jiný věci. Ale ty věci samozřejmě dle holčičí matematiky jsou zadarmo, protože jsem si je koupila za ty peníze, které jsem tam vydělala, tím jsem prodala to, co jsem vlastnila. Že jo?
5: Takže... Cirkulární ekonomika v praxi.
6: Přesně. Člověk poslal dal, co nepotřeba, koupí si to, co nepotřebuje někdo jiný, takže super. Mm-hmm.
5: Tak to může být možná příjemný slyšet pro posluchače některý, že to může takhle krásně cirkulovat a nemusí vlastně člověk být smutný, že mu to zase není, protože pak si zase můžeš koupit něco nového a když vybíráš takovýhle kvalitní kousky, barevný, zábavný, tak potom není problém, často je prodat, poslat dál.
6: Teď se mi dokonce podařilo koupit si šaty, které jsem tam jednou prodala.
5: Wow.
6: Jsem tady říkala, wow, to jsou dobrý šaty, ty jsem měla, když jsem byla na výšce a pak jsem je prodávala, když jsem se stěhovala do Prahy. Pak mi došlo, že to jsou úplně ty stejný, protože měli něco s rukávem, měli prostě. A teď mi došlo, a já to koukám a já říkám, po 8 letech vítejte zpátky doma.
5: Wow.
6: Po 8 letech se vrátila. Jo, tak já tím musím donést. Moje kamarádky říkaly, že v těchto šatech nemůže nikde nikde vypadat dobře a já jim říkám, že jednou zhubnu natolik, že v nich budu vypadat dobře, protože jsou pouzdroví. A tohle můj úplně jako jeden úplně takový typický vzor. To vypadá hrozně moc jako kroj od nás z vesnice. A já to mám, já myslím, že to mám jako stama, jak jsem jako hodně nosila jako ty spodničky. Teď už moc spodničky nenosím, ale když jsem nosila hodně jako spodničky a tak. A myslím si, že to jako tím, že jsem vyrostla v té vesnici, kde se jako nosila hodně ty kroje. A já jsem jich měla hodně těch krojů. Moje babička byla taková, jako měla velkou jako sbírku. Takže jsem měla kroje třeba od svých jako fakt od 1 roku, úplně takový mini kroje, až pak jako do svých třeba 20. pak už jsem přibrala moc a nebylo mi to. Ale teď si myslím, že by mi zase mohly být, takže zpátky do kroje. Takže tohle jsou moje šaty, které jsem si pořídila. Já je obleču, ale nevypadá to moc dobře. Takže můj cíl je vypadat v nich jednou dobře.
5: Světle modrý, s takovým čtveratým výstřihem, pouzdrový a s kytičkama samozřejmě.
6: Když to nemá puntíky, tak to má kytičky. Možná kdybych nepotřeboval tolik barev a nosila bych takových jako basicovsky, to bych jich mohla mít třeba třetinu, že jo? Ono jako člověk moc nenakombinuje prostě tady žlutý šaty s obrázkama mrkve. Asi tak jako třeba černou obyčejnou sukni, že? A možná proto mám pocit, že to musím jako víc točit, to oblečení. Že jako, jak mám pocit, že je jako výrazný, tak já se vždycky ptám, i třeba manžela říkám, no a když jsme minule byli u nich, neměla jsem tyhle stejné šaty. A on říká, co nikdo na tomhle světě prostě nepamatuje. A já, no já nevím, já si myslím, že si budu pamatovat, že jsem měla minule tyhle stejný šaty jako dneska. No, že mám jako pocit, že jako, jak ty šaty jsou jako výrazný, takže jako když jdu někam na nějaký stejný místo, tak musím mít nějaký jiný, aby to nevypadalo, že nosím pořád to stejné. Což je všem asi jedno a nikdo to na světě asi nepamatuje, ale takhle funguje můj mozek už 10 let, takže...
5: A radši nosíš šaty nebo sukně?
6: Dřív šaty určitě, ale teď sukně, protože je to jako jednodušší při tom hubnutí. No. Mm-hmm. Jako, a ještě mě jednu dobu hodně jinak hubly prsa a pas, takže jsem měla jako hodně jinou velikost jako všude a vlastně jako pořád tam takhle, že jako všechno mi jako přes ten pas jako plandá, takže pak musím nosit pásky, takže teď je to jednodušší asi s těma sukněma. Ale přijde mi, že šaty jsou jednodušší na nošení, protože mi přijde, že se strašně jako, že je hrozně těžký zkombinovat sukni jako s nějakým hezkým jako vrškem. Mm-hmm. Jak mám ty sukně hodně vzorový, tak ten vršek musí být jednoduchý, ale zase ne moc jednoduchý, protože ten styl to pak jakoby, tak jako vyvažuje. No je to takový komplikovaný úplně. A pak mám tady, to jsou moje oblíbené pásky. Já vypadám jako pan největší propagátor slovenských firm dneska.
7: No to je dobře.
6: Já mám, někdo si myslí, že je to nějaká pomůcka, ale jsou to normální pásky a je to slovenská firma Zrzaky a mi to přijde právě k, tak jako k nějakým jednoduchým šatům úplně jako super kombinace.
7: To je krásný.
6: Že mi to přijde jako, já jsem se je pořídila minule a jsou mi jak vidno trošku velké a když nosím jako jednoduchý oblečení, tak se dávám k tomu, protože mi to přijde jako, že to vypadá hrozně dobře. Já jsem velký fanda nošení batohů totiž, takže asi možná jak mi to evokuje ten batoh, tak je to to, tak mi přijde, že je to takový jako hezký, že to jako ozvláštní ten outfit, ale přitom to jako, někomu to přijde vulgární, mi to jako nepřijde, protože je to prostě kožený pásek. A je to super věc, protože ty hnědý jsem si pořizovala, ještě než jsem začala hubnout a oni mi, myslím si, že pořád jsou. Takže je to dobrý, že to člověk nemusí kupovat pořád nový.
5: Jsou to takový pásky, který vás zdobí nejen v pase, ale i kolem ramenou. Že se to nasadí jako batůžek a pak se to obepne kolem pasu. Ještě by mě zajímalo, jaký boty se nosí teda k takovým šatům.
6: Jo, tak na boty jsem úplně hrozná. Já miluju tenisky a miluju adidasky. Takže v tom úplně jako neposloužím. Mám jedny takový trošku jako reprezentativnější takový jako polobotky. Tak to je asi jako jediný, co k tomu zvládnu nosit. Nenosím nikdy podpatky. Podle mě, kdo nosí podpatky v Praze, tak ho úplně nebetyčně obdivuju. Hrozně se mi to líbí, vypadá to podle mě úplně super, ale vůbec to nezvládám. Takže jako maximálně, když jsme měli nějaký to. Dokonce jsem si vzala, pořídila jsem si podpatky na svatbu. 2 hodiny jsem se s nima fotila před tou svatbou a u toho 2hodinového focení mi odpadl nehe, takže jsem se musela vdávat v teniskách, ve kterých jsem ještě krvácela, protože jsem přišla o nehe.
7: Wow.
6: Takže to je tolik můj vztah k podpatkám. Ne.
5: Tak jsme tady u bot v chodbě. Obrovská 2metrová police plná bot. Krásných barevných.
6: Nahoře jsou boty manžela, protože já nedosáhnu nahoru. tak tohle jsou takový, myslím si, že docela jako reprezentativní boty, taky prostě černý hnědý polobotky, co člověk může nosit i k těm jako retrošatům. No a pak jsem milovník tenisek, takže mám tady tenisky v různých barvách, tohle byly moje svatební tenisky, ty mé kytičky, aby mi ladily, vypadají hodně.
5: Vyšitý kytičky, to jsi nechala asi dělat na míru k šatům.
6: To mi nechala udělat moje máma na míru k šatům. A pak jako, když už teda nemůžu mít tenisky, tak zvládnu ještě něco jako takového tady na podpatku, ale 2,5 cm asi. Tak tím asi tak jako končím. Vtipná věc, když člověk zubne 57 kg, zmenší se mu noha.
5: Nekecej. Tak to by mě nenapadlo.
6: Mně taky ne.
5: A o kolik čísel?
6: O 2.
5: To je hrozně moc?
6: Jo, já jsem nosila 40 a teď mi jsou 39 velký, takže musím mít na 38.
5: Tak to bych vůbec neřekla.
6: Mě to taky jako...
5: To je fakt hodně.
6: Mně to fakt přijde, mě to jako přijde divný, přemýšlela jsem nad tím, ale jako fakt mi jsou všechny ty boty, které jsem měla předtím jako hrozně velký. A není to podle mě jenom tím, jako že ta noha jako uší, ale mám pocit, že přijde si nějak zhubla na patě, já nevím, prostě, je to fakt divný. Ale fakt všechny prostě boty se mi jako začaly vyzouvat. To jsou takové věci, jako že člověku dojde, že bude potřebovat jako nový šaty, ale pak to je takový věci, jako spodní prádlo a já mám štěstí, že pracuji pro obchod se spodním prádlem, ale já mám třeba 8. velikost podprsenky. A jako když člověk jako sportuje a potřebuje ty sportovní, tak jako je to docela jako drahý humor, jako si pořád jako pořizovat ty nový velikosti. Spodní prádlo taky, ale pak třeba silonky. Jak nosím šaty, tak jako nosím spoustu silonek, takže jsem všechny musela obměnit, protože všechny se mi začaly rolovat a dělat mi prostě takový ty prostě srolovaný ty na kotníkách, to bylo prostě strašně. Takže úplně všechny nový silonky, kterých jsem měla třeba 30, takže jsem musela všechny jako obměnit. Je to jako fakt hrozně divný věci, které člověku na začátku vůbec nepřijdou, že bude jako potřeba.
0: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic.
7: Super, no tak jo, tak moc děkuju
5: za nádhernou ukázku tvojí nádherné sbírky. A ještě na závěr mám tady nějaké klasické šatníkové otázky. Zajímá mě, kdyby byl požár, jaký kousek bys ze skříně zachránila?
6: Teď už momentálně asi ani jeden. Teď už mám, no možná bych se vzala, u východu mám kabát, ten byl fakt drahý, ten bych se vzala. To byl můj vysněný prší plášť od jedné estonský nebo litevský, já nevím, asi tyhle země platu, značky, a ten stál spoustu peněz a je hned u východu, takže bych ho stihla asi vzít.
5: Super, a kdybys měla možnost nahlédnout k někomu známému do šatníku, ke komu bys nahlédla?
6: Mám ráda Ditu von Teese, tak bych chtěla vidět sbírku Dity von Teese, kdy se sem dělala marketing pro její vystoupení a tam má spoustu kostýmů a chtěla bych vědět, jak se leze do té sklenice.
7: Super.
6: A jestli tu sklenice má doma v šatníku.
5: Tak já ti hrozně moc děkuju, že jsi byla hostem v podcastu Šatníky. Děkuju za ukázku tvojí krásné sbírky. Přeju ti, ať se ti moc daří a děkuju.
6: Já moc děkuju za příjemný rozhovor.
5: Vám posluchači děkuju za poslech. My to teď jdeme všechno nafotit, tak pak koukněte na fotky na web nebo Instagram Šatníku. A uvidíme se zase příště, ať už u klasického návštěvnického dílu se mnou nebo s Veronikou Rupert, a nebo v naší společné reakční epizodě, kde se vždycky nějakému tématu, minule to byl třeba Fashion Week nebo restaurování stoletých vintage šatů, věnujeme do hloubky. Tak se zatím mějte.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.

bys to věděl.

0: ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince.

0: si samotného prosince protiklad.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s Rádiem Wave.
1: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a tohle je další díl Nádechu na Rádiu Wave. Dneska se budu ptát, jestli je spojení Daddy Issues jenom popkulturní a internetová nálepka nebo něco, co skutečně ovlivňuje nás a naše vztahy. Odpovídat bude psychoterapeutka Dana Pokorná, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak je to pouze internetový slang, který s realitou vůbec nesouvisí, anebo to je takový jako lidový označení pro něco, co spoustu lidí skutečně řeší a zažívá?
2: Tak daddy issue úplně není psychologický terminus technicus, to si můžeme říct asi na začátek, na úvod a na rovinu, ale vlastně pokud se na to podíváme jako na nějaký širší fenomén a z toho psychologického hlediska, tak si myslím, že nějakým způsobem své místo má, a když bychom zabrousili úplně do historie, tak vlastně už to nějakým způsobem uchopoval Freud v rámci oidipského konfliktu. Na něj potom navázal Carl Gustav Jung s elektřinným komplexem a v současné době bych řekla, že je to víc definované jako nějaké vztahové a emocionální obtíže, které mohou pramenit z nefunkčního, nějakého nebezpečného nebo nevyhovujícího a nebo zcela chybějícího vztahu s rodičem. Nutně to nemusí být pouze otec tady.
1: To mi přijde důležitý. Chtěla jsem se na to zeptat, jestli je ten vztah s otcem nějak jako něčím specifický nebo výjimečný, anebo jestli vlastně to můžou být třeba mami issues, babička issues, jestli jde o to, kdo tam vlastně primárně pečuje o to dítě.
2: Řekla bych to asi tak, že rozhodující je především míra té citové vazby a tím pádem nějaké potenciální citové deprivace, a na tom záleží mnohem víc než na pohlaví. Takže vždycky je potřeba zvážit, zda ten, který rodič, prarodič je primárním pečujícím nebo tím sekundárním pečujícím. A potom to má samozřejmě jiné dopady, pokud ten vztah nějakým způsobem nefunguje.
1: Jak to myslíte, nebo jak se tohle liší, pokud je to primární nebo sekundární pečující?
2: Pokud je to primární pečující, to znamená buď to tedy matka nebo otec jako primární pečovatel, tak tam dochází ve chvíli, kdy něco nefunguje v rámci toho dětství nebo dospívání v tom vztahu, tak dochází k zasahování hlubších vrstev identity. To znamená, že jdeme do takových těch rovin úplně jakoby přežití, do nějakých možností vůbec jako zvládat emoce, vůbec práva existovat, hledání svého místa ve světě. Pokud je otec jako sekundární pečovatel nebo vlastně i matka, tak pak na něj můžeme nahlížet více jako určitý, bych řekla, most k vnějšímu světu. To znamená, že potom se ten odraz toho, když něco nefunguje, víc projevuje v nějakém sociálním fungování. Jo, v tom, jak nazíráme na sebe v rámci světa, jak dejme tomu podáváme v rámci světa nějaký jakoby výkon, jaký máme vztah autoritám a podobně.
1: Já mám pocit, že se z daddy issues stává takový jako mem nebo už vlastně popkulturní stálice. Je to pojem, který se objevuje ve spoustě filmech nebo seriálech. Tak co podle vás v té debatě často chybí, pokud daddy issues, tedy nějaké problémy s tátou, zjednodušujeme na tu internetovou nálepku?
2: Já si myslím, že tam chybí právě ta šíře celé té problematiky a to nezohlednění toho, v jakém kontextu je vůči nám ten rodič postaven, jestli je to opravdu ten primární pečující nebo sekundární pečující, protože každé ty nebo obě tyhle věci mohou vést k jiným třeba obtížím nebo k jinému prožívání v rámci dospívání a dospělosti potom a jinak se mohou projevovat i v tom našem fungování v tom dospělém životě.
1: Mohli bychom se ještě na chvilku zastavit u toho, co to znamená ten problematický vztah s rodičem. Jak takový vztah může třeba vypadat?
2: Ten narušený vztah s rodičem může mít různé podoby. Může to být otec, který je buď emočně nedostupný, nebo to může být rodič, který je opravdu fakticky nedostupný, to znamená, že v té výchově vůbec nefiguruje, a nebo se chová v podstatě nějakým maladaptivním způsobem, to znamená, že je vůči tomu dítěti hrubý nebo ho dokonce týrá, a tam je zase celá škála věcí od nějakého fyzického násilí po sexuální násilí a podobně, takže každá z těchto rovin rodin má potom rozličné dopady v průběhu toho dorůstání a vůbec života toho daného jedince.
1: Může se to týkat i lidí, kteří měli s tím rodičem na první pohled dobrý vztah, což znamená, že tam nedocházelo jako k extrémním věcem, jako je násilí, nebo třeba ta dlouhodobá nepřítomnost, ale třeba si jenom museli, nebo jenom v uvozovkách, museli pozornost a lásku zasloužit, museli podávat nějaký výkon, třeba byl ten rodič fyzicky přítomný, ale emočně nebyl dostupný, neuměl tu lásku vyjadřovat a podobně.
2: Ano, to je právě ten první případ, kdy ten rodič je emočně nedostupný nebo nějakým způsobem omezeně dostupný a kdy právě ten vztah je založený, když to řekneme úplně zjednodušeně, tak vlastně na zásluhách. To znamená, že tu pozornost to dítě dostává pouze ve chvíli, kdy předvede nějaký výkon ve smyslu toho, že ten rodič má o tom dítěti nějakou představu. Někdy ti rodiče mají představu o tom dítěti vlastně od téměř mateřské školky po vysokou školu, aby ta dráha toho dítěte měla být a tak jako někdy nenápadně, někdy víc nápadně tlačí dítě do téhle cesty. A i v těchto případech, kdy vlastně to navenek může být zcela normální, funkční, zdravý vztah, tak tam mohou být tyhle aspekty, které potom tomu dospělému jedinci ten život docela komplikují.
1: Ještě by mě zajímalo, kdo všechno může mít daddy issues, protože já mám pocit, že ten pojem se hodně spojuje se ženami. Tak můžou mít muži kdokoliv daddy issues?
2: Tak řekla bych také, že původně to je pojem, který byl spojován zejména se ženami. Hodně se mluvilo o té takzvané tatínkově holčičce, to znamená, že to byl fenomén, který se týkal de facto žen, které nějakým způsobem byly otcem protěžovány a hůře se jim jakoby z toho vystupovalo, špatně se jim od toho otce oddělovalo. Mělo to za výsledek to, že vlastně kteréhokoliv partnera si přivedli, nebyl dost dobrý, protože nebyl jako táta. Tak na tohle bych řekla, že to bylo jakoby v počátcích velmi zúženo, ale myslím si, že pokud budeme se bavit o tom, jakou roli hraje otec v životě dítěte, tak si myslím, že to ovlivňuje stejně tak dívky jako chlapce.
1: Taky mám pocit, že se ten pojem dneska používá vlastně jako nástroj ke stigmatizaci nebo zesměšňování potřeb právě převážně u těch žen. Všímáte si něčeho takového?
2: Myslím si, že v té praxi se to hodně odráží, že dalším stereotypním vnímáním těch daddy issue je vyhledávání u žen vyhledávání třeba staršího partnera, ale nemyslím si, že tam je nějaká jako přímá úměra, že pokud někdo má tyhle ty takzvané daddy issues, takže si automaticky vyhledává staršího partnera. Je to v podstatě záležitost, která je řízená spíše nějakými socioekonomickými faktory, než že by to nutně musel být dopad traumatizace z dětství.
1: Jak může ten problematický vztah s rodičem ovlivnit naše romantické vztahy do budoucna? Jak může třeba formovat naše volby nebo nějaká vztahová očekávání?
2: Může tam být celá řada projevů, kdy se ten problematický vztah může promítnout jak do partnerských vztahů a intimity, tak do pracovního života a samozřejmě i do nějaké sebehodnoty, do sebevnímání. Co se týče partnerských vztahů a intimity, tak samozřejmě to může zasahovat do volby partnera, do toho, jak ten člověk je nastavený právě v té důvěře k těm nejbližším, tak se mu to pak nějakým způsobem může promítat i do možnosti vstupovat do těch blízkých intimních vztahů, protože tam je to vždycky nejsložitější, tam, kde jsme jako emočně citově nejblíž. A můžou tam být zase různé cesty a různé projevy. Jo, je to ryze individuální, může docházet k tomu, že si třeba volíme emočně nedostupné partnery, nebo naopak můžeme uvíznout v nějakém závislostním vztahu, můžeme se snažit být co nejvíc nezávislí, což je taková jakoby prevence odmítnutí v rámci toho vztahu. A může to být i jedna z těch variant hledání té otcovské figury ve smyslu péče.
1: Ve smyslu péče, jakože chceme
2: jakoby potom partnerovi, aby doplnil tu vlastně emoční mezeru, která tam nepřicházela v průběhu toho dospívání, v průběhu toho dětství. Takže i v tohle to může nějakým způsobem vyústit. Ale znova bych chtěla podtrhnout, není to pravidlem a každá žena, která žije s hodně let starším partnerem, nutně nemusí mít v historii nějaké daddy issues.
1: Vy jste říkala, že se to může projevit i v intimitě, tak jak?
2: V intimitě jsem myslela v partnerských vztazích jakoby emocionální intimitě, ne úplně v, dejme tomu, sexuální intimitě, ale samozřejmě, že i tam to může nějakým způsobem zasahovat a zasahuje to tam ve chvíli těch jakoby nejhorších dětských zkušeností, kdy třeba dochází ke zneužívání tou blízkou osobou.
1: Může se pak stávat, že si lidé vybírají partnery nebo partnerky, kteří se těm rodičům podobají, nebo tomu problematickému rodiči, a nenutně, že jsou úplně jako přes kopírák, třeba to může být vlastně člověk, který je úplně opačný, ale vlastně tam dochází k nějaké podobné vztahové dynamice. To mám pocit, že se i hodně objevuje právě třeba na těch sociálních sítích nebo ve filmech, tak je tohle něco, co se objevuje v praxi?
2: Ano, jsou to věci, se kterými se běžně v praxi setkáváme, ale zase bych chtěla podtrhnout, že to je ryze individuální, protože to může jít tím směrem, že vyhledáváme partnery, kteří jsou v některých aspektech podobní těm rodičům, a nebo se ale může dít to, že se snažíme se tak strašně moc vymezit proti těm rodičům, že vyhledáváme partnera, který je vlastně úplně opačný. Takže není to vždycky tak, že si najdeme toho v uvozovkách svého otce nebo tu svou matku, ale můžeme jakoby až úzkostlivě vyhledávat opak, a nutně to nemusí být partner, který nám potom jakoby ve všech těch aspektech toho soužití vyhovuje.
1: Takže i to může být...
2: I to může přinášet komplikace.
1: Liší se, jak ten problematický vztah s rodičem, ať už tedy s matkou nebo s otcem, dopadá na ženy a muže?
2: Já bych se tady na to zase podívala z toho pohledu, jestli je tím ten rodič tím primárním nebo sekundárním pečovatelem. Pokud bychom zůstali u toho, že ten otec je tím sekundárním pečovatelem, že to dítě je tam primárně saturováno tím vztahem s matkou, to znamená, že tam je nějak jako usazeno v nějakém bezpečí toho té jakoby rodiny, tak pokud je to dítě nepřijímáno ze strany otce nebo je tam ten vztah nějakým způsobem problematický, tak hodně často v praxi pozorujeme to, že u žen to víc zasahuje do oblasti pochybností o vlastní atraktivitě, ženskosti. Mohou se tam objevovat nějaké tendence k tomu obětovat se ve vztazích nebo nějakým způsobem tolerovat chování nebo jednání partnera, které je nějakým způsobem za hranou. A co se týče dopadu na muže, tak tam častěji pozorujeme krizi v rámci mužské identity, kdy ten muž vlastně úplně neví, jak uchopit tu svoji jakoby roli, a může buď kopírovat vzorce chování toho otce, které mohou být v lecčems velmi jakoby tvrdé, a nebo jde zase do úplného vymezení vůči tomu otci, kdy to někdy vlastně hraničí až vůbec s nějakou třeba neschopností se rozhodnout, jo, když půjdeme do nějakých těch úplně jako praktických ukázek, ale nejsou tam samozřejmě jenom tyhle dvě cesty. Říkám, tak teď lovím nějaké příklady z praxe, které mi napadají, jak se vlastně to projevuje, ale určitá odlišnost, co se týče pohlaví, tam bývá.
1: Taky si všímám, že se tam často objevuje téma nějakého strachu z opuštění. Mohla byste to popsat nebo vysvětlit?
2: Strach z opuštění, tam v podstatě bych řekla, že to se prolíná, ať se jedná o jakékoliv pohlaví, že tam ta diferenciace v podstatě není. A pokud jdeme u těch jakoby mužů do té identifikace s tím otcem, tak na pozadí toho je právě ten strach z toho opuštění, budu-li vlastně jako on, nebudu opuštěn. A u těch žen častěji pozoruji, že se projevuje tendence i ve vztazích, a nejenom jako v partnerských vztazích, ale třeba i v pracovních vztazích vyhovět, aby ta druhá strana vlastně nějakým způsobem byla spokojena a aby se ten člověk zavděčil, což teď, když nad tím přemýšlím, tak se objevuje vlastně i u mužů.
1: Vy jste mluvila taky o tom, že ten problematický vztah s otcem nebo matkou se může projevovat samozřejmě nejenom v těch vztazích, ale i v nějaké té individuální úrovni ve smyslu identita, hodnota, sebevědomí a tak dále. Mohla byste popsat, co se tam třeba za emoce nebo myšlenky a tak projevuje, objevuje?
2: Co se týče vnímání té sebehodnoty, tak se tam hodně často setkáváme s tím, že ti lidé potřebují jakoby neustále sebepotvrzení, schválení nějakého vlastního jednání. Vlastně někdy i v tom prožitku se potkáváme s tím, že ti lidé něco vlastně cítí a jsou zvyklí nějakým způsobem tu svoji intuici nebo ten svůj pocit potlačit, protože jsou vnitřně natolik znejištěni, že nejsou naučeni rozhodovat se vlastně na základě toho, co oni cítí, co jsou ty jejich skutečné potřeby a neustále jako podřizují té protistraně, ať už je to partner nebo je to nadřízený. Dochází tam hodně často k potlačování vlastních emocí a to i v podstatě v rámci nějakého jako hněvu a agrese nebo naopak k nějakým výbuchům nekontrolovaným, že ta regulace těch emocí je tam nějakým způsobem oslabená a hodně často to vlastně vyústí i v problém nezdravého nastavování hranic, což vlastně souvisí tady s tímhle, jestli jsem nebo nejsem schopna vnímat svoje potřeby a takzvaně dát se na první místo. A potom, a to tady máme další možná populární pojem, který zazní, tady máme takové ty people pleasery. Jo, to jsou lidé, kteří vlastně mají nějakým způsobem posunuty ty hranice a jsou nastaveni na to dát prostor tomu okolí a všem těm lidem okolo a sebe potlačit jenom proto, aby třeba nevyvolali konflikt nebo třeba i domnělý konflikt.
0: Nádech. Lucie Zajda a její hosté na rádiu Wave.
1: Pokud s někým ten rozhovor doposud hodně rezonoval, tak jaký jsou řešení tady ty situace? Jak z toho ven, co s tím?
2: Mně přijde hrozně důležité, že člověk dokáže rozpoznat, že se mu něco takového děje. Takže jestli se někdo v něčem nějak částečně poznal, tak je fajn se na to trochu víc zaměřit, zkusit zůstat u sebe a začít si pozorovat ty situace, ve kterých mám pocit, že jsem pod tlakem nebo že mi v nich není dobře a pokusit se zastavit. A dát si prostor pro to prozkoumat, co třeba mi v ten moment říká i to tělo, jestli náhodou někde nemám nějaké pnutí, nebo jestli se mi hůř dýchá a podobně. Protože v tomhle je dobré se opřít o to, že to tělo nám většinou nelže. A kope za nás a je na naší straně. Tak k té identifikaci vlastně těch signálů, že možná někde jdu přes svoje hranice, a je potřeba si všimnout nějakých vzorců chování, které mám osvojené, ale vlastně mi neslouží dobře, je fajn se naučit zastavit. A někdy to není možné udělat sám za sebe, protože je to příliš složité nebo těžké. A pak je fajn, když se můžu na někoho obrátit, kdo mi s tím pomůže.
1: A jak chápat to zastavení s tím tělem? Máme dávat neustále pozor na to, co se v nás děje, co naše tělo vlastně cítí, co se tam objevuje? Nebo to myslíte v těch situacích třeba vztahových, které jsou třeba nějak konfliktní, nebo kdy vlastně dávat pozor na to, co se v tom těle děje?
2: Tak myslím si, že nemůžeme být non-stop vědomi. To nikdo z nás by určitě neupracoval, nedal a vlastně jenom, když si to teď představím, tak jsem z toho unavená.
1: Taky.
2: A je to spíš taková rada pro ty situace, které jsou nám nepříjemné a které vnímáme sami jako potenciálně konfliktní. Jo, když zavnímám třeba, že nějaký i v práci rozhovor, do kterého se mi nechce, tak je fajn se podívat na to, co se to vlastně děje, jo, před čím stojím, čemu čelím a zastavit se a prohlídnout si tu situaci, jestli ten strach, který tam třeba na pozadí zatím vystupuje, je opravdu spojený s tou situací tady a teď, a nebo jestli tam nasedá na nějakou moji osobní historickou zkušenost právě třeba s tím rodičem.
1: Já když jsem si tady k tomu tématu načítala nějaké články nebo věci na internetu, tak tam často byly články typu, jak si nevybírat lidi, kteří jsou pro nás špatní. Tak jak neopakovat vzorce, které si třeba neseme z domova?
2: To je taková hrozně hezká rada. Nevybrat si člověka, který teda pro mě může být nějakým způsobem špatný.
1: Taky mi to tak znělo.
2: Problém je ten, že ten člověk to úplně nemá napsané na čele, takže my to na první pohled opravdu velmi těžko rozpoznáme a myslím si, že je dobré si v každém vztahu dát i nějaký čas na pozorování a dívat se na to, jak nám v tom opravdu je, co třeba děláme pro to, abychom pro toho druhého byli přijatelní, protože v takovou chvíli už může docházet k tomu, že posouváme ty vlastní hranice, sami sebe nějakým způsobem zasouváme, suneme do kouta a vlastně ztrácíme ten svůj prostor. Jo, a nemyslím si, že existuje tady, nevím, návod 10 dobrých rad, jak to uchopit a když je všechny dodržíme, tak budeme všichni ve skvělých stazích. Myslím si, že cesta každého je opravdu individuální a pokud jsou tam nějaké vzorce, které jsou takhle zakořeněné a neustále vstupují vlastně do těch partnerských vztahů nebo i pracovně právních vztahů nebo i přátelských vztahů. Takže je to možná opravdu čas na to vyhledat pomoc specialisty a zkusit se podívat na to ještě trochu jinýma očima, než je člověk schopen třeba vidět sám.
1: A možná to je i ta situace, o které jste mluvila před chvilkou, že pokud se nám něco opakovaně děje, tak je na prvním místě fajn se zastavit a popřemýšlet o tom, co se vlastně děje, proč se to může dít.
2: Určitě.
1: Často se na těch sociálních sítích taky mluví o tom, že lidem, kteří vyrůstali v nějakých nejistých chaotických domovech, může připadat stabilní vztah nudný. Jsou vlastně zvyklí na intenzitu, dramata nebo pocit, že si lásku musí zasloužit. Tak co byste řekla někomu, kdo cítí, že ho v uvozovkách hodní a dostupní partneři nebo partnerky nebaví, nepřitahují, nudí?
2: No, možná tohle je ten moment, kdy je dobré se zkusit podívat společně s někým na to, čím to je. Protože my tady takhle od mikrofonu nemůžeme diagnostikovat, kdo to jak má, ale myslím si, že každý takovýhle moment v životě člověka, když v tom není spokojen, je fajn nějak jako zaznamenat a případně si ho někde blíž rozebrat, blíž se na něj podívat.
1: Ale stává se to, že pak lidi, kteří vyrůstají tady v těch podmínkách, tak vlastně opakovaně můžou vyhledávat právě nějaké jako dramatické vztahy, kde hodně dochází, jako je tam hodně nahoru a hodně dolů.
2: Mm-hmm. Ano, stává se to a já řeknu takovou větu, kterou často opakuji svým klientům, když narazíme na podobnou záležitost, že to je taková ta situace, nevím, jestli to teď můžu říct do rádia, jak se omlouvám, je to blbý, ale je to moje. To znamená, umím v tom fungovat nějakým způsobem. Jsem dobře naučená tyhle situace zvládat a vlastně to nepohodlí mi způsobuje to, že je klid. Paradoxně, ta situace, která vyvolává to napětí nebo úzkost nebo ohrožení dokonce někdy, je něco, co mi přináší vnitřní klid, protože to je něco, co je mi velmi dobře známo a v čem léta umím fungovat. A v tenhle moment je určitě fajn se na to podívat blíž.
1: A dá se říct, jak se tady s tím třeba konkrétně v terapii dá pracovat? Jak se vlastně něco takového jako vyřeší?
2: Jo, tohle je něco, co se nevyřeší jen tak. Myslím si, že tohle je přesně věc, která je během na dlouhou trať, protože to v sobě obsahuje vlastně celou tu šíři toho vnitřního prožívání, toho, jak ten člověk má nastavené hranice, jak může být sám se sebou v kontaktu. Takže tohle si myslím, že je opravdu na nějakou dlouhodobější psychoterapeutickou spolupráci. V rámci toho psychoterapeutického procesu nebo té spolupráce s psychoterapeutem může postupně docházet k zvědomování si těch jednotlivých vzorců chování, toho, co vlastně prožívám v té dané situaci a je možné postupně i skrze nějakou emoční korektivní zkušenost přerušit ty automatické reakce, kdy vlastně cítím nějakou úzkost, hněv, ohrožení, strach a mohu se postupně naučit oddělovat to, co se mi děje uvnitř, že to je nějaká reakce na moji historickou minulou zkušenost a pokusit se podívat na to, kde jsem teď a tady, v jaké situaci se nacházím a naučit se reagovat alespoň trochu odlišným způsobem, kdy vlastně v rámci té terapie se mi může podařit identifikovat spouštěče, pojmenovat tedy ty vzorce chování a nějakým způsobem oddělit od sebe to, co nějakým způsobem odpovídá v tom prožitku té situace tady a teď a něco, co patří do toho prožitku, toho historického okamžiku, což mě jak kdyby ovlivňuje i do toho okamžiku tady a teď. Když se vlastně mohu naučit rozpoznat, co se to děje, proč se to děje, můžu tomu nějakým způsobem rozumět, naučím se tu automatickou reakci zastavovat, tak pak je nějakým způsobem mých rukou s tím nějakým způsobem naložit a pokračovat trochu jinak dál. Ale samozřejmě, že to je běh na dlouhou trať a tyhle kroky se neudělají během týdne jeden za druhým.
1: Mně se líbil pojem emočně korektivní zkušenost. Mohla byste ho víc popsat nebo vysvětlit?
2: Emočně korektivní zkušenost je něco, co vlastně máme možnost zažívat v nějakém přijímajícím vztahu, což když se dobře povede, tak tím může být právě ten terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem, kdy klient v rámci jednotlivých sezeních zažívá jiné reakce a jinou úroveň přijetí v rámci vlastně toho společného fungování, té spolupráce, než jaké reakce přicházely třeba od těch rodičů nebo v té rodině.
1: A může nám tohle poskytnout vlastně i nějaký jako fajn, hezký, zdravý vztah s kamarádem, kamarádkou nebo i novým vlastně romantickým partnerem nebo partnerkou?
2: Určitě. Myslím si, že pokud se podaří člověku najít partnera, který je fajn, otevřený, navážou spolu zdravý vztah, tak vlastně už jenom tím, že se k ním ten partner dobře chová a že dobře komunikuje, tak se tam vlastně děje taky tahle zkušenost. Jenom ne záměrně, ale vlastně trochu jako vedlejší efekt toho vztahu.
1: Takže tam pak jako dochází k přeučování nějakých těch věcí, které máme zapsané v mozku?
2: Možná bych to nenazvala úplně přeučováním, ale jakoby odžití jinou formou.
1: Mm-hmm.
2: Jo? Že jak kdyby si zažijeme trochu jiné zacházení a emočně v tom můžeme být trochu jinak, než na co jsme byli zvyklí v rámci té své primární rodiny.
1: Pokud si nějaké takové zranění z dětství neseme, tak musí se vlastně člověk zahojit sám, anebo se může právě hojit v těch nějakých vztazích a té psychoterapii. A teď to myslím ve smyslu, jestli když pak člověk vstupuje do toho vztahu, třeba romantického, jak to udělat, aby vlastně nehledal náhradu za toho rodiče.
2: Mm-hmm. Tak já mám zkušenost s tím, že řada klientů a klientek si možná i projde nějakým takovým vztahem, na kterém právě si třeba uvědomí, že se tam opakují nějaké vzorce. A zároveň, tak jak už zaznělo, můžeme se v rámci toho vztahu do určité míry hojit v tom smyslu jako vedlejšího efektu, když budeme mít jako zdravého, vyspělého jedince, myslím emočně vyspělého jedince, který otevřeně komunikuje a nějakým způsobem zohledňuje i naše potřeby, i svoje potřeby. A tohle může určitě pomoci, ale myslím si, že očekávat od partnerství nebo od partnera jakoby záměrně, že mi bude terapeutem, by bylo velmi nefér vůči tomu partnerovi. A myslím si, že každý si tady tuhle cestu musí primárně, bych řekla, odpracovat sám za sebe.
1: Ještě by mě zajímalo, pokud třeba člověk na tu psychoterapii, terapii nemá prostředky, tak je vlastně ten proces, který jste popisovala, že se může dít v terapii, možný i nějakým způsobem přenést do svého života, pokud nebudeme v té terapii?
2: Záleží, jo. Máme, já si myslím, že tam jako vždycky vstupuje spoustu okolností a určitě i osobnost toho daného člověka. A pokud si někdo nemůže dovolit terapii, tak je určitě fajn zkoušet si tyhle kroky dělat sám za sebe. Nicméně někdy jsou ty vzorce opravdu tak hluboko uložené, že ten jedinec možná ani nenahlídne na to, že tam takovéhle vzorce jsou nebo že mu nějakým způsobem komplikují život. A to si myslím, že bez toho vstupu jakoby zvenčí nebo bez nějakého jiného pohledu nebo jiné zpětné vazby si často ten člověk možná sám ani nepojmenuje.
1: A kdyby pojmenoval, tak pak je fajn vlastně snažit se rozklíčovat, co se mi to děje, proč se mi to děje, jak se mi to děje, jak dlouho se mi to děje, jestli bych to nechtěla nějak jinak, jestli by mi nevyhovovalo ve vztazích něco jiného a tak?
2: Jo, já si myslím, že tohle je opravdu ten kus práce, kterou každý může udělat sám za sebe, bez ohledu na to, jestli vstoupí nebo nevstoupí do terapie. A přála bych všem, kteří s něčím takovýmhle se potýkají, aby si na tohle ten prostor dokázali udělat.
1: A ještě by mě zajímala jedna věc. V téhle souvislosti se často mluví o tom, že bychom měli být sami sobě rodičem. Pokud v nás právě třeba zeje v uvozovkách nějaká ta emoční díra, kterou měli zaplnit rodiče, ale nestalo se to, tak co to znamená, jak to může vypadat? Je to jako nějaké dovychovávání sám sebe, nebo co to je?
2: Já si myslím, že to je právě spíš o tom věnovat pozornost sám sobě a zjišťovat, jaké jsou ty moje potřeby. A naučit se dávat hranici právě tím třeba automatickým hlasům, které člověk často slyší pomyslně v té hlavě, které říkají něco jiného, které můžeme identifikovat, že je to možná nějaký ten rodičovský hlas a ochránit to svoje vnitřní prožívání od toho, aby se snažilo zavděčit tomu hlasu, ale aby se postavilo samo za sebe a řeklo si, že to může teď a tady udělat jinak, protože kdybychom si to představili jako nějakou péči o naše vnitřní dítě, dejme tomu, nebo naše nějaký vnitřní já, nebo nějakou naši emoční část, to už je celkem jedno, jak vlastně to nazveme, tak si zasloužíme prostor pro to, abychom teď a tady tomu vnitřnímu já nebo tomu dítěti v nás dávali jinou péči a zároveň je možná dobré si v tu chvíli uvědomovat to, že v momentě, kdy jsme jako to reálné dítě v té primární rodině, tak nemáme moc jiných možností, jak s tou situací naložit. Jsme tam jako plně odkázáni na to, jak s námi zacházejí ti rodiče. A my si nemůžeme ve 3, 5, 7 letech zbalit batůžek a říct, mě už to tady nebaví, já jdu, takhle se ke mně chovat nebudete, jo, na to tam není ani jako prostor, ani vyzrálost, ani možnosti. Ale vlastně je dobré si zvědomit v tom svém dospělém věku, že teď a tady už se sebou mohu zacházet trochu jinak. A že pokud není možné si dobře udržet ty hranice v tom kontaktu s tím rodičem, takže klidně v pořádku jeho na nějakou dobu přerušit.
1: Ještě k té práci s tím vnitřním dítětem. Pokud si to někdo chce doma zkusit, jak by to mohlo vypadat? Třeba mi přijde myšlenka, nejsem dost dobrá, nikdo mě nikdy nebude milovat, teď se mnou někdo rozešel a už si nikdy nikoho nenajdu, tak co, půjdu před zrcadlo a řeknu si, seš milovatelná, nebo jak to vypadá?
2: Já si myslím, že nutně nemusíme chodit před zrcadlo, ale určitě se zastavit a podívat se na to, co jsou tyhle myšlenky automatické, které tam do té hlavy pochodují jako vojáci, zač, komu asi patří a v první řadě se pokusit je zastavit. A pak je dobré je postavit tváří v tvář realitě, říct si, kdo jsem teď. Jo? Třeba se opřít i o to, co se mi povedlo v životě. V čem jsem spokojená, co se mi líbí, co dělat chci, co dělat nechci. A víc to jako obracet k sobě a k tím svým potřebám a jak kdyby omezovat tady tyhle automatické hlasy, které to mají nějak, ale vlastně já to teď a tady můžu mít úplně jinak.
1: Mm-hmm. Napadá vás nakonec třeba něco, co byste chtěla dodat, co nezaznělo a mělo by?
2: Možná bych chtěla na závěr všem popřát, aby mohli najít tu cestu sami k sobě, respektovat svoje vlastní potřeby, dávat svobodně projev vlastním emocím a nemuseli je potlačovat a aby mohli být v kontaktu s tím, kdo jsou skutečně oni sami.
1: To byla Dana Pokorná, moc děkuju, že jste dorazila.
2: Já děkuji za pozvání, naschledanou.
1: A tohle byl Nádech a já jsem Lucie Zajda. Budu se těšit zase za týden.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Násilí na ženách, tak za celý ten průběh života je to něco, s čím se setká až třetina jako světové ženské populace. A podíváme se právě na to fyzické násilí, které vede až k těm vraždám, a tak to je něco, co se týká zejména žen v těch rolích, těch obětí.
7: Co by jim pomohlo, nebo co by oni potřebovali? A jenom přečtu pár úryvků. Aby se mě někdo zeptal, aby se mě někdo zastal, aby to někdo potrestal, aby to někdo věděl, aby někdo zasáhnul, aby mi někdo uvěřil.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
8: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím. Právě to může končit i smrtí. V tuzemsku totiž většinu vražd žen páchají současní nebo bývalí partneři. Co si v sobě nesou děti vyrůstající v násilných domácnostech? A jak řeší problematiku stát? To jsou otázky, na které se ptali v nové sérii kolegové z iRozhlasu ve spolupráci se socioložkou Blankou Niklovou. Hezký den.
9: Dobrý den.
8: A s antropoložkou Danou More. Hezký den.
9: Dobrý den.
8: Dámy, tak zpráva pár týdnů stará. Kabinet Andreje Babiše zrušil souhlas s ratifikací takzvané Istanbulské úmluvy. V kontextu toho, co jsem řekla a co víme o domácím násilí v tuzemsku. Jaká je tohle vlastně zpráva, Blanko?
9: Tak ta zpráva je na jednu stranu, myslím, velmi důležitá, co se týče postoje nebo deklarovaného postoje současné vlády směrem tady k tomuto tématu. Ten se projevuje mimo jiné i vlastně tou snahou víceméně rozbít tu lidskoprávní agendu. A zároveň ale, a to si myslím, že je také důležité říci, Česká republika stejně bude muset přijmout řadu těch opatření, která jsou v Istanbulské úmluvě, a to proto, že se podařilo je vlastně překlopit do směrnice Evropské unie 1385 z roku 2024. Kdy my jako Česká republika jsme zavázáni k tomu převést ty hlavní body nebo celou tu směrnici do českého právního rámce do 14. června 2027, takže velice, velice brzy.
8: A když ještě zůstaneme u Istanbulské úmluvy, což je dokument, který se hodně mediálně diskutuje, ale nejsem si jistá, jestli tak úplně víme, o čem je. Často se říká, že by měl pomoci potlačit genderové a sexualizované násilí. Můžeme ještě opravdu polopatě jednoduše vysvětlit, v čem konkrétně by měl pomoci obětem domácího násilí?
9: Tak vlastně, co tam je důležité, je, že je to dokument, který explicitně, jako otevřeně označuje násilí na ženách a dívkách jako společenský problém. Zároveň ale poukazuje na to, že obětí domácího násilí se může stát kdokoliv a zaručuje pomoc mimo jiné třeba i dětským obětem, přeživším tady toho typu násilí. Co je na něm podstatné, je to, že není omezen jenom na tu trestně právní rovinu, což třeba v českém kontextu, ale nejenom u nás, je vlastně relativně časté, že se na tyto otázky díváme jenom skrze trestní právo a co lze trestat a tímto nějakým způsobem řešit. Problém je v tom, že i ten náš aktuální výzkum jednoznačně ukazuje, že to není vůbec ten upřednostňovaný vlastně proces řešení. využívá ho vlastně opravdu jenom zlomek těch lidí, kterých se to násilí týká. A naopak ta směrnice, stejně jako předtím tedy Istanbulská úmluva, klade velký důraz na prevenci, klade velký důraz na koordinaci vlastně napříč různými institucemi, které z povahy toho samotného problému musí vstupovat do řešení domácího násilí, násilí na ženách, genderově podmíněného násilí.
8: A když od odpůrců zaznívá, že úmluva je právě nadbytečná, protože Česko už všechny, řekněme, tyto důležité věci ve svém právu má, tak zkrátka není ta debata zbytečná, nemáme všechno už legislativně, řekněme, dostatečně pořešené?
9: Nemáme.
8: Nemáme. Dano.
7: Já si myslím, že ještě je tam jako jedna rovina. Jako, ano, souhlasím, nemáme. To, co chybí, a to vidíme i třeba teďka z těch nových dat, je, že my sice máme teďka novou legislativu, ale například z toho nějakým záhadným způsobem uteklo to, že opatrovnický soudy musí přihlížet k faktu domácího násilí při řešení péče o děti. To znamená, že se relativně často může stát a stává, že děti, které zažívají násilí od někoho z rodičů, potom musí k tomu rodiči docházet v rámci rozhodnutí opatrovnického soudu o péči. To znamená, že tam jsou i jako legislativní, řekněme, aspekty, které nejsou v tuhle chvíli podchycené. A potom to, co evidentně a z té situace, která je teďka tady, vyplývá, že to, o čem se tady vlastně mluví málo, jsou ty měkčí věci jako prevence. A právě ta mezirezortní nebo nějaký typ spolupráce, který jde napříč institucemi, protože už se prostě ví na mezinárodní úrovni, že tohle to je nutný, že to domácí násilí nejde potřít, aniž by tam nebyla jako velká spolupráce mezi institucemi. To znamená, že tady jsou aspekty, které by ta Istanbulská úmluva nějakým způsobem přinášela, akcentovala, a my se jich tak jako zbavujeme. A zároveň v tom veřejném prostoru je hodně ten formalistní důraz jenom na tu legislativu, ale tyhle ty měkčí věci, které tomu dělají podhoubí, jsou vlastně jakoby neviditelný.
8: Já už jsem zmínila, že osobní zkušenost s domácím nebo partnerským násilím má v tuzemsku každá pátá žena. A můžeme říct, že to, že je domácí násilí velice rozšířené, se ví už řadu let, nejen v České republice, i v dalších evropských státech, nejen. Tak proč se nedaří ten začarovaný kruh, řekněme, prolomit, Blanko?
9: No tak já bych tam jenom chtěla ještě říct, že když se podíváme na celosvětová data, tak uvidíme, že co se týče specificky vlastně násilí na ženách, tak za vlastně celý ten průběh života je to něco, s čím se setká až třetina jako světové ženské populace.
8: A dá se tedy říct, kde stát vlastně v ochraně obětí nejvíce selhává?
9: Ono těch míst je celá řada. A nám vlastně z toho aktuálního výzkumu, když vlastně ho porovnáváme s tím, co jsme sbírali v roce 2020, vyšlo to, že se výrazně zhoršil dopad situace na trhu s bydlením. Je tam větší reflexe určitě na straně těch institucí této skutečnosti, že ono je velmi těžké někam odcházet, což je stejně pořád vlastně to hlavní doporučení. A to, kde vlastně je vnímaný ten jako ideální způsob řešení, ale to je velmi obtížné v současné situaci, obzvláště v situacích, kdy vlastně v tom násilném prostředí vyrůstají i děti, které jsou zase nějakým způsobem vnímány v české společnosti trošku stereotypně jako vlastně hlavní zodpovědnost té matky. To znamená, že vy nehledáte navíc to bydlení jen pro sebe. Potom do toho vstupuje to, že azylové domy u nás nejsou specializované, mám jich naprostý nedostatek, jako to prostě oproti tomu, co bychom měli mít, tak to je prostě zlomek. Vlastně ta data, která říkají něco jiného, tak většinou zahrnují i azylové domy a místa v azylových domech, která nejsou specializovaná, ale to není vlastně pro tuto cílovou skupinu možné. Tam je potřeba prostě zajistit celou škálu služeb, celou škálu vlastně pomoci i terapeutické, ale třeba i právě právní. A vlastně máme jich několik, takže není možné říct, že by nebylo na čem stavět, ale je jich opravdu nedostatek. A nám se vlastně ukázalo, vlastně tady ten význam toho, jakoby kam jít, se ukazuje i na tom, že vlastně v tom terénu, když jsme narazili na místa, kde se jim podařilo získat krizový byt většinou od města, tak o tom vlastně všichni mluvili s velkou úlevou. Vlastně jakoby s tím, že to je prostě opravdu pro ně velký posun, protože dostali do ruky nějaký nástroj, který teď a tady pomůže vyřešit nějaké konkrétní situace, které se k ním dostanou. Tady je ještě potřeba říct, že samozřejmě to není tak, že by ty instituce byly schopné zachytit jako veškeré to násilí, které se tu děje. To v žádném případě není pravda. Máme nemalé vlastně složky populace, které se na instituce prostě obracet nechtějí, nevěří jim, mají k ním nedůvěru a tam předpokládat, že by tuhle pomoc jako teď využívali, není podložené.
8: Ještě když zůstaneme u toho bydlení, tak možná ukazuje se vám třeba i to, že opravdu ženy, primárně ženy, zůstávají třeba v násilné domácnosti, protože zkrátka nemají kam jít. Existuje něco takového, Dano?
7: Jo, to tak je a vlastně napříč celým tím systémem tohle o tomhle mluví vlastně všichni zástupci jednotlivých institucí. Tohle jsme slyšeli od policie, od OSPODu, od intervenčních center, že vlastně primární je kam tu ženu, nejčastěji ženu s dětma poslat a to, že vlastně ten nedostatek bydlení prodlužuje pobyt a setrvávání s tím násilným partnerem, to vlastně říkají všichni, tam je absolutní shoda.
8: A co s tím?
9: My se domníváme, že naprostá většina těch lidí, kteří jsou tím zasaženi, se to snaží řešit po vlastní ose. Snaží se vlastně najít nějaký způsob řešení, to znamená tady v tom případě právě i to bydlení samostatně. Ukazovalo se to vlastně i na tom výzkumu s dětmi, kde ale některé z těch už potom mladých dospělých dětí, které čelily jako děti tomu násilí, byly nuceny vlastně se vracet do těch násilných rodin. Pokud třeba chtějí dostudovat, tak je to prakticky neřešitelná situace a vlastně od toho výzkumu uplynuly 2 roky a ta situace se zhoršuje. Jo, tohle se netýká jenom, řekněme, matek s dětmi, ale týká se to právě třeba i těch dětí, které to zažívají a potřebují, mohly by, nebo je tady ten názor, že by mohly prostě po dovršení plnoletosti z toho odejít. No ale to zdaleka není jakoby v české společnosti s tím, jaký teď máme socioekonomicky nastavenou, jako v řadě případů prostě vůbec možné.
8: 43% Čechů si myslí, že ženy mají sklon vybírat si agresory a jsou tedy spolu zodpovědné za tu svoji situaci. A 36% si také myslí, že oběť nese vinu, pokud se násilné osobě nevzepře. Z toho, co teď říkám, tak by mě zajímalo, co to podle vás říká o tom, jak je vlastně v české společnosti stále brané a normalizované domácí násilí. Co si o něm myslíme jako společnost, Blanko?
9: No tak já si myslím, že ta čísla tak nějak mluví sama za sebe. Myslím si, že hodně zajímavé je to, že vlastně určité obviňování těch lidí, kteří to násilí zažívají, přetrvává i v oblasti sexualizovaného násilí, znásilnění specificky. Byť tam je vidět pozitivní vývoj v tom smyslu, že se tady ten podíl snižuje, to znamená, že si to myslí, zdá se tedy alespoň v těch výzkumech, čím dál tím méně lidí, ale to neznamená, že si to nemyslí nikdo. A je to samozřejmě velká bariéra, která zamezuje řadě lidí. A to nám z těch výzkumů vychází i ze zkušeností, jakoby mimo vlastně ty výzkumy, které my jsme tady na začátku zmiňovali. Tak je to prostě bariéra, která brzdí potom vlastně nějaké následné řešení, přesně proto, že to může v těch lidech vyvolávat nějaký pocit viny. A odborně se tomu tedy říká sekundární viktimizace a obviňování oběti vlastně z toho násilí, kterému čelí. Tady je důležité si říct, že vlastně nás od vlastně člověka, který nemá s tímto typem násilí zkušenost, od těch lidí, kteří mají, dělí pouze to, že někoho takového potkal. No, samozřejmě je tady nějaká korelace, to zase také není možné popírat, to je ten transgenerační přenos, takže ono velký vliv hraje to, jestli se člověk vlastně tady s tím násilím, tímto typem chování setkává vlastně před tou dospělostí, to hraje opravdu velkou roli. Roli bude ale hrát i to, pokud vlastně naše první vztahy vypadají tímto způsobem. To nemusí nutně být něco, co jde jenom z rodiny. Tam jakoby vlastně i ty vztahy mezi vrstevníky hrají svoji roli. Ale potom se prostě jakoby tohle to propisuje i do těch osobních vztahů. A mně připadá občas opravdu jako naprosto neuvěřitelné, že je možné tohleto vnímat jako něco, za co si ten člověk může sám.
8: Dano, a z toho, jak se bavíte třeba s lidmi v terénu, tak máte pocit, že se ta míra citlivosti třeba mění s příchodem generace Z, že třeba umějí mladí více poznat nějaké toxické vzorce, nějaké toxické chování, nebo že jsou právě třeba jenom citlivější?
7: Já bych to možná ještě rozšířila. To, co jsme viděli teďka v terénu, protože my jsme se hlavně bavili s lidmi, kteří jsou v těch institucích, to znamená, ani nepatří do generace Z. Ale tam jsme zaregistrovali to, že tím, co před těma 5 lety se domácí násilí spíš asociovalo s takovým tím brachiálním fyzickým násilím, tak dneska už je taková jako všeobecnější představa, že i psychický, sociální a ekonomický násilí jsou velký problém a že ty lidi, kteří tohle zažívají, potřebují pomoc. Já si myslím, že tohle může působit tak jako formalistně, ale ono je to důležité, protože to nějak jako zvyšuje citlivost těch institucí. Co se ještě zprávy těch institucích o mladých týká, tak oni vlastně říkají, že to, co teďka hodně roste, je sexuální násilí mezi teenagery a potom násilí v kyberprostoru, který roste velmi radikálně a intenzivně teďka a vlastně se hledají cesty, jak ho zastavovat. Takže máme jako nové typy násilí a když odhlídnu od výzkumu a podívám se na to, že já vlastně s touhletou generací přicházím do styku spíš jako při výuce v divadle utlačovaných nebo jakoby v jiných kontextech, tak já mám pocit, že oni dokážou nějakým způsobem líp reflektovat, co se děje ve vztazích. Zároveň tam nevidím o moc větší schopnost to zastavovat. A myslím si, že je to jeden z těch důvodů, protože v té společnosti vlastně není nějaký úzus o tom, jak zastavovat násilí. To znamená, oni se to vlastně nemají od koho naučit. Takže oni to častěji zachytějí a líp to vnímají, možná se snaží trochu ozvat, ale to, aby měli takovou tu jistotu, že se tomu násilí mají ozvat nebo vymezit se tady tím způsobem a to je správný, tu tam moc nevidím. A myslím, že to souvisí s tím celospolečenským klimatem.
8: V té sérii, která teď vznikala pro Český rozhlas, tak vlastně se bavíte o domácím násilí a také o té nejtragičtější formě, jak to může končit, a sice vraždou. A vlastně používáte termín femicida. Mě by zajímalo, protože si myslím, že třeba ještě tak rozšířený v tuzemsku není. Tak co přesně znamená a proč vlastně nestačí mluvit jenom o vraždě, řekněme, proč je potřeba dát tomu tento konkrétní název opět? Dano.
7: Já jsem antropoložka, to znamená, že já začnu tím kulturním obrazem. My víme, že většina těch vražd žen pochází od jejich bývalých nebo současných partnerů. To znamená, že ten genderový aspekt tam hraje nějakou roli. A v momentě, kdy se tohleto zamlčuje nebo nepojmenovává, tak tím zároveň jakoby mizí linka na to téma domácího násilí, protože to není taková, tenhle typ vraždy se nestane ze dne na den. Zpravidla to násilí nějakým způsobem roste, eskaluje a tohle je jakoby na konci toho řetězce. A v momentě, kdy pojmenujeme ten konec řetězce, tak nějak existuje nějaká představa, že bude větší ochota zastavovat to násilí tak, aby nedošlo k femicidě. To je vlastně to, co Klára Filipová píše na konci toho posledního článku, že když se ty věci nezastavují, tak tohle může být jedna z variant, jak to skončí těžkým ublížením na zdraví anebo femicidou. To znamená, že myslíme si, že v momentě, kdy se to víc pojmenovává pravým jménem, to znamená, že tenhle ten typ situace může být tak nebezpečný, že jde o život, tak to zvýší a zvyšuje nějakou schopnost to řešit. A navíc my máme i na mezinárodní úrovni povinnost ty věci nějakým způsobem monitorovat a Česká republika tady v tom bohužel opět zaostává. Takže jednak je to nějaký kulturní aspekt a jednak je to aspekt toho, k čemu jsme se zavázali jako stát.
9: Ale já bych vlastně vnímala to, že tady v tom případě je opravdu jakoby důležitý i ten rozměr čistě symbolický. Je to prostě otázka, a to také vidíme, jakoby vlastně ty země, které zejména mají femicidu i uzákoněnou, jsou často latinskoamerické země, ale i země Jižní Evropy. A tam to má tu symbolickou rovinu jako velmi silnou. A je to vlastně uznání toho, že tohle je výsledek genderově podměrného násilí. To znamená nějaké jako zásadní nerovnosti, která potom sítí tu představu, že takové chování, takový čin je vlastně oprávněný. Že je to něco, na co vlastně ten pachatel má právo. Dokonce může mít někdy i pocit, že je to vlastně nutné jakoby tady ten čin spáchat. Ale to je něco, co opravdu jakoby odráží to, že ve společnosti pořád přetrvává nerovnost. Je to něco, co se nám nedaří dlouhodobě odstranit a potom se můžeme samozřejmě bavit o tom, proč.
8: Zmínila jste Latinskou Ameriku a je třeba říct, že třeba v Itálii po nedávné vraždě mladé dívky právě jejím bývalým partnerem došlo taky k nějakému zvednutí tématu femicidy, jak je potřeba definovat toto slovo, tento akt. Máme nějaká data? Víme, jestli zkrátka to, když státy třeba ty latinskoamerické na to dávají větší důraz, že to vede k nějakým třeba systémovým změnám nebo společenským změnám?
9: Tak jako rozhodně je to nějaké uznání toho, že ten aktivismus, který kolem tady toho panuje, protože to je to, z čeho to vzešlo, jakoby vlastně jsou to jako apely a poukazování na mizení žen, jejich vraždy, které nejsou řešeny dlouhodobě, nebyly řešeny ze strany státu, tak je to něco, co je uznáno a to já si myslím, že je jako opravdu jako velice důležitý akt. Myslím si, že u nás by bylo fajn alespoň to reflektovat třeba v těch statistikách. Jakoby to je jako vlastně těch způsobů, jak k tomu přistoupit, je řada. Tam jakoby není nutné úplně hned začínat nějakými změnami trestního řádu, respektive zákoníku, ale bylo by fajn přestat se tvářit, že to je něco, co se u nás neděje, protože to prostě neodpovídá skutečnosti. A vlastně tam je ještě potřeba říct si, když se bavíme o genderovanosti toho násilí obecně, tak když se podíváme na ty různé složky, třeba na to psychické násilí, tak to je něco, co zažívají rozhodně i muži jakoby v těch vztazích. To jako není něco, co by byla čistě doména žen. Jako to v žádném případě není možné tvrdit, ale když se potom podíváme na to sexualizované násilí, specificky znásilnění a podíváme se právě na to fyzické násilí, které vede až k těm vraždám, tak to je něco, co se týká zejména žen v těch rolích těch obětí. Může se to samozřejmě otočit. Myslím, že na začátku letošního roku těch vražd proběhlo v těch partnerských vztazích ve velmi krátké době několik. A tím otočit, myslím, tu situaci, kdy vlastně to dlouhodobé násilí vygraduje až do té situace, kdy naopak ta partnerka zabije toho agresora. To se prostě také děje. A tady je určitě potřeba zase znovu zdůraznit to, co už říkala Dana, že bychom opravdu, opravdu potřebovali sledovat a mít jakoby průběžně data a zveřejňovat ta data o tom pozadí, protože jinak jako hrozí to, že tady bude se šířit nějaký narrativ o tom, že to násilí je symetrické a že tím pádem není genderované, což i kdyby symetrické bylo, tak je nesmysl. To takhle jakoby nefunguje. Ty formy jsou různé, využívají těch stereotypů, které jsou právě genderované.
8: Vy jste v tom výzkumu mluvili s už dospělými, kteří ale vyrůstali jako děti právě v násilných rodinách. Dano, tak mě by zajímalo, jestli máme představu vlastně, kolika dětí se domácí násilí v Česku dotýká.
7: To je vlastně hrozně obtížný říct, ale my to řekneme na tom vzorku, nebo já si myslím, že vlastně ten vzorek, tak jak jsme ho konstruovali, může posloužit jako nějaký typ představy. Tohle to je výzkum, který jsme dělali před třema rokama. A ten důvod byl, že jsme vlastně permanentně slyšeli argumenty, že rodiče mají právo na kontakt s oběma dětma a že vlastně to, že existuje jeden násilný rodič, nemusí mít nutně vliv na rodičovské kompetence. Takže my jsme našli 10 lidí, kteří vyrůstali ve vztazích, který byly systémem označeny za běžnou rozvodovou kauzu. Ale oni reportovali násilí a trasovali jsme jakoby jejich životní zkušenosti, biografii, i to, jak vzpomínky na tu situaci tehdy a i na tu situaci, v které žiju teď. Z 10 lidí, s kterými jsme vedli tyhle rozhovory, se 4 pokusili o sebevraždu, 5 jich skončilo na psychiatrii, všichni reportují dlouhodobé psychické potíže i dneska jako dospělí, což znamená noční můry, posttraumatickou stresovou poruchu, dlouhodobé docházení na terapie, který opravdu není jako záležitostí roku, dvou, ale jako desítek let v jejich případě je to čeká, potíže v partnerských vztazích, velká nedůvěra k systému i k lidem, na který musí systematicky pracovat. Tyhle ty lidi, kteří s náma mluvili, my jsme je označili za špičku ledovce, protože oni mají velkou takovou jako emancipační schopnost dostat se z toho a navzdory tomu, co zažili, tak se pokusit žít lepší život. Část z nich měla mladší sourozence, 2 skončili jako bezdomovci, další s těžkou psychiatrickou diagnózou. Prostě ty dopady toho dlouhodobého setrvávání v násilné rodině jsou opravdu jako veliké a ty lidi se s tím musí potýkat. A ten vzorek byl konstruovaný takhle. My jsme původně chtěli mluvit s 20 lidma, ale ten vzorek byl paradoxně saturovaný po nějakých prvních 4-5 rozhovorech, protože oni vlastně reportovali úplně to samé. Takže kvůli tomu, že jsme se snažili obejít retraumatizaci, tak jsme to vlastně skončili na 10, protože to nebylo potřeba. Prostě je to unifikovaný ten typ zkušenosti.
8: Říkáte, že se opakovalo to samé, tak co je to, co si vlastně děti z takovýchto rodin odnášejí, co, s čím jdou do života?
7: Tak já možná řeknu pár příkladů z toho, co zažívali v těch rodinách. Tak jednak samozřejmě ta varianta, že jsou svědky násilí mezi rodiči, často se ho snaží řešit. Oni vlastně říkají, že nejhorší je ta bezmoc, to znamená, že to, co oni se snažili udělat, je nějak mezi ně skočit nebo zastavit to násilí a tak dále. A ten zážitek toho, že se jim to nepodaří, že nikdo nepřijde, že se nedovolají. Potom ta varianta, že to násilí bylo obrácené přímo proti ním. Máme tam ve vzorku slečnu, která myslím 5 let spala s nožem kuchyňským pod polštářem a vždycky si chodila lehat tak, aby měla někde nějakou únikovou cestu. To znamená, že jakoby přímý zážitek ohrožení života nebo zdraví, který nebylo jednorázový, ale které trvalo průběžně. A potom, myslím, že to, co reportují všichni, a je to takový jako nejméně hmatatelný, ale nejvíc přítomný, je takový ten permanentní zážitek nastraženosti na to, co se zase stane. To znamená, tam vůbec není ten zážitek, že můžu žít normální život a dělat si svoje, protože musím permanentně zjišťovat, jestli ten svět okolo mě je ještě bezpečný a jestli bude bezpečný ještě za hodinu. Když tohle děláte 10-15 let, tak to samozřejmě vytvoří nějaký typ zážitku, že takhle musím si ošetřovat ten svět okolo i v dospělosti. A to vytváří určitý pattern, to vytváří určitý typ způsobu bytí i v tom dospělém světě, který se potom řeší na těch terapiích.
8: Když jsme u dětí, tak nezapomíná se na ně jakožto na, řekněme, nepřímé oběti. Můžeme říct, že se o nich často mluví jako o jakýchsi svědcích toho domácího násilí. Nezapomíná na ně systém?
7: Já si právě myslím, že ano. A to je jedna z těch věcí, kvůli kterým jsme dělali tenhle ten výzkum, protože vlastně děti byly vnímány jako ty, kterých se to za stolik netýká, ale to není pravda, protože to, co my jsme zjistili, je, že oni ty důsledky nesou opravdu velmi zásadně. A to, co je důležité, je, že oni. Já vám to možná schválně přečtu, já to tady mám, ale,
8: ano,
7: ale my jsme se totiž ptali, co by vlastně potřebovali, kdyby mohli znova být v té situaci, tak co by to vlastně, co by jim pomohlo, nebo co by oni potřebovali. A jenom přečtu pár úryvků. Aby se mě někdo zeptal, aby se mě někdo zastal, aby to někdo potrestal, aby to někdo věděl, aby někdo zasáhnul, aby mi někdo uvěřil, aby to brali vážně, potřebovala jsem slyšet, že to není v pořádku. A tak dále. To znamená, že oni vlastně i teď zpětně říkají, my jsme potřebovali někoho v té širší společnosti, někoho za hranicema té rodiny, kdo by přišel, poslech si nás a zastavil to. A hodně se tam objevuje to slovo někdo. A ta otázka, kterou my klademe jako výzkumnice, je, kdo teda ten někdo je.
8: A víte, kdo by to mohl být možná?
7: No tak zdá se, že optimum je, dobře, budeme se bavit o nějakém optimu. Optimum je, ten systém, tak jak je nastavený, je relativně složitý. Ty ohrožené osoby musí komunikovat s policií, s OSPODem, s intervenčními centry a tak dále. A každá ta instituce řeší jenom nějaký výsek té situace, což je to, co to dělá komplikovaným. Zdá se, že nejužitečnější je, když mají někoho, kdo rozumí tomu systému, to znamená někdo z pomáhajících organizací nebo z intervenčních center, kdo jim jakoby pomůže proklestit si cestu tím systémem. No a tam jsme zpátky u té nestability financování. A zároveň zajímavý je, že když dneska vedeme rozhovory s lidmi od a z OSPODu, tak oni sami mají tendenci posílat ty ohrožené osoby právě na ty pomáhající organizace. Oni říkají, tam vám pomůžou, tam vám zorientujou a vy budete vědět, kudy tím systémem máte jít potom dál. A takže jsme znova u té meziresortní spolupráce a znova jsme u té podpory těch lidí, kteří pomáhají těm ohroženým osobám projít tím systémem.
8: Blanko.
9: Jo, já bych tomu jenom ještě dodala, vlastně jakoby když se podíváme specificky na ty děti jako děti, mě tam jakoby na tom výzkumu přišlo jako zajímavý poznatek to, že řada z nich měla zkušenost i s nějakým typem psychické či i psychiatrické péče jako děti a vlastně ta jejich reflexe byla taková, že byl dost často spíš zraňující než pomáhající. A to si zejména uvědomovali v okamžiku, kdy jako dospělí začali docházet na terapie, což se týkalo prakticky všech, kde najednou prostě úderem 18. narozenin, bylo najednou možné pojmenovat to, co se jim buď ještě dělo, anebo se jim to dělo předtím, jako násilí a jako něco, co nebylo v pořádku. A vlastně pro řadu z nich to byl opravdu jako naprosto zásadní zlom, protože on to člověk jako většinou tuší, že to není v pořádku, ale pokud vám to vlastně jakoby žádná autorita nepotvrdí a vy potom máte samozřejmě, myslím, oprávněné očekávání, že se s tím tedy bude něco dělat a budou s tím dělat něco lidé, kteří k tomu mají tu moc, kterou vy prostě nemáte do těch 18. narozenin. Do 15. dobře, ale jako reálně i právě z těch socioekonomických důvodů, jako to prostě trvá výrazně déle, tak je oprávněné očekávat, že zasáhne někdo zvenčí. My tady máme samozřejmě na to instituce, ukázalo se, že jakoby nějaký záchyt je ze škol, ze školských zařízení a vlastně je tam nějaká spolupráce s OSPODem samozřejmě, protože pod jeho gesci tohle spadá přímo, ale tam zase jakoby ta schopnost to násilí zastavit je omezená i těmi samotnými pravomocemi, které má vlastně jakoby k dispozici, těmi prostředky, které má k dispozici na jedné straně a na straně druhé i tou jako přetížeností, ke které tady jakoby dochází naprosto jednoznačně. My jsme vlastně mluvili i dost často s lidmi od policie, kteří, nebo část těch lidí od policie, se kterými jsme mluvili, měla vlastně na starosti nejenom domácí násilí, ale právě i mládež, otázky jakoby mládeže. A tam ta reflexe jako byla velmi, velmi jednoznačná toho, že velmi často oni prostě přicházejí do styku s dětmi, které prostě nemají žádné, řekněme, standardní zázemí, nevidí vlastně vůbec v životě svém osobním nějaký zdravý vztah. A ono je to potom jako prakticky nemožné, jako když se vám jako norma úplně od malička pořád vlastně prezentuje něco, co je násilné, tak to prostě ovlivní vlastně ten způsob, jakým si tu osobnost formujete, pak se to bude projevovat prostě ale ve vašich vztazích. Proto je to společenský problém, není to individuální problém. Jako samozřejmě, že to je problém, který je pociťovaný velmi intenzivně na té individuální rovině, to ano, ale je to problém, který má jako opravdu jako velmi, velmi silný společenský rozměr a proto to není něco, co je možné prostě jen tak nechat na těch dětech. Mně to jako dost často připadá, když se člověk podívá i na některé diskuze, které se na to téma vedou, že se to smázne tím, že no tak jako mají smůlu, protože jako měli špatní rodiče, tak mají prostě smůlu a tím jsme z obliga. Tím se už nedá nic dělat. Jo, a to mě tedy opravdu připadá jako velmi málo.
7: Jak tomu chci doplnit jednu informaci? Tady z toho našeho vzorku těch 10 bývalých dětí všechny měly kontakt s institucemi. OSPOD, policie, nějaký typ neziskový organizace, psycholog, škola. Snažili se reportovat to násilí a jeden z těch 10 zažil adekvátní odezvu. To znamená, to nebyly děti, které by nebyly v kontaktu s institucemi, to byly děti, které se snažili si o tu pomoc říct, ale nebyla tam odezva. Myslím, že tohle je alarmující.
9: A zároveň ještě si můžu jenom je potřeba říct, že jakoby, vlastně ti lidé z těch institucí, se kterými jsme mluvili, si to velmi uvědomují. Tak. Mluví o tom. Je to pro ně jako velmi tíživé, ta skutečnost, že s tom ty děti vidí, protože vidí v delším čase, vidí ty problémy, které to způsobuje. Vidí problémy, které to způsobuje prostě i ve školní docházce, akademickém výkonu, prostě na úplně všech rovinách, zdravotním stavu samozřejmě, protože tam se to také propisuje celoživotně. Ale zároveň prožívají velmi často sami bezmoc. Jakoby co se týče vlastně nějaké efektivity těch nástrojů, které i sami mají k dispozici.
8: Vy obě se tomu tématu věnujete dlouho, řekněme tématu domácího násilí. Mě by zajímalo na základě všech dat, příběhů, zkušeností, které jste nazbírali, tak jestli mi můžete říct každá za sebe, jaký dopad podle vás může mít na společnost to, když stále společnost bude domácí násilí považovat právě spíš za soukromou záležitost, než za ten celospolečenský velký problém. Dano.
7: Mně pořád připadá důležitý bavit se o legitimitě a legitimizaci násilí a schopnosti ho zastavovat. Když budeme mít ve společnosti, v které žijeme dnes, zhruba třetinu lidí, kteří vyrůstají v násilných vztazích, kteří vyrostou, budou mít děti, tak prostě je logický, že to téma nezmizí. A mě na tom vlastně nejvíc mrzí to, že my víme, jak to zastavovat. Ty informace jsou, data máme. Jenom se to nějak neděje. A myslím si, že tohle je nějaký kousek té reality taky. ta společnost nebude lepší, když budeme negovat něco, co víme, že je špatně a budeme to dál nechávat růst tak, aby to bylo špatně. Tak já myslím, že tohle je ten vzkaz pro tu společnost. My bychom se prostě měli naučit jít po těch dobrých cestách a ty dobré cesty tady v tom případě jsou zastavit domácí násilí a pokusit se, aby co nejvíc lidí žilo v bezpečných vztazích.
8: Blanko, možná ještě za vás, jaký dopad to zkrátka má na společnost, když si myslíme, že to je ten jednotlivců?
9: No tak vede to k tomu neřešení, že jo, jakoby vlastně oslabuje to i ty apely vlastně ze strany institucí, které se to násilí snaží řešit, na to, aby se to řešilo strukturálně, přičemž se ukazuje jednoznačně, že pokud tomu nezačneme přistupovat tímto způsobem, to se týká třeba i vlastně nějaké výchovy ke zdravým vztahům, vlastně k tomu vzájemnému respektu, k tomu, co je, není možné si vlastně jako vůči druhému dovolit, ale i si nechat vlastně nějakým způsobem líbit, jako na co by člověk měl mít v těch vztazích právo, nárok, co by si neměl nechat líbit, jak se ale i chovat v momentě, když se budeme bavit vlastně o mladých lidech, tak jak se chovat v momentě, kdy zjistíte, že vlastně v rámci nějaké vaší skupiny tomuhle tomu typu chování dochází a na to i existují vlastně jakoby programy, workshopy, které je možné nějakým způsobem byly vyhodnoceny jako úspěšné, pokud se jakoby opakují ty diskuze, tak se to opravdu dá nějakým způsobem posunout dál, ale to je právě součást té prevence, kterou já si myslím, že pořád jako dost zanedbáváme, jde to, jakoby ta prevence je zanedbávána na vlastně úkor toho, nebo ve prospěch, řekněme, toho důrazu a na tu trestně právní rovinu a na to, že se budeme zaměřovat na to, ale to je zase individualizované, že jo? My budeme postihovat ty konkrétní lidi, kteří se tady toho dopustili a tím to vyřešíme. No, tím to opravdu jako nevyřešíme, protože to není prevence, jakoby, jo, už ze své podstaty.
7: Já jsem chtěla trochu hořce dodat, že jsme zpátky u Istanbulské úmluvy a důrazu na prevenci a na mezirezortnost té spolupráce u opatrovnických soudů. Prostě ty data vlastně se slévají a ten obrázek je celkem konzistentní.
8: Říká Blanka Niklová a Dana More. Moc děkuju, že jste přišli až za vaši práci. Také děkujeme.
7: Děkujeme. Nashledanou.
8: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o domácím násilí v tuzemsku. A já jsem Adela Šponerová. Díky, že nás sledujete a posloucháte. A budeme se těšit zase za týden.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

Krásný dobrý večer, posloucháte Modeláře na Radio Wave. Dnes vás od mikrofonu zdraví trošičku neplánovaně pouze Banán a trošičku neplánovaně taky s trošku jiným playlistem, než bylo původně zamýšleno. Viktor je indisponován, takže to dneska tady budu mít na povel všechno já. A ty písničky, které jsme měli s Viktorem připravený, tak pustíme v nějakém dalším díle Modelářů, protože mi přišla škoda, aby jsme dnes tady vlastně přišli o to povídání si o těch úplně nových skladbách a o takové ty naše disputace, které já osobně mám hrozně rád. Nevím, jestli i vy, ale doufám, že ano. Každopádně vy o ně určitě nepřijdete, já o ně taky nepřijdu a Viktor o ně taky nepřijde, akorát si budeme muset na to chviličku počkat. Dnes tedy Banán za mikrofonem a v playlistu připravená spousta skvělé muziky, to se samozřejmě nijak nemění. Hnedka na úvod jsme si dali Cult of Luna a skladbu, která se jmenuje Tannhauser Derive. Já jsem chtěl říct jejich skladbu, která se jmenuje Tannhauser Derive, ale ono to není tak úplně pravda. Možná, že někteří z vás teďko pátráte v paměti, odkud název té písničky můžete znát. Je vám nějaký povědomí, ale nejste si úplně jistí, tak já vám to malinko ulehčím. Ano, jsou to Refused a skladba, nebo dá se říct dvou skladba z jejich přelomové kultovní a velmi důležité desky, nejenom pro Refused, ale pro celou hardkorovou, potažmo vlastně nezávislou kytarovou scénu Shape of Punk to Come. A právě tuhletu skladbu si vybrali Cult of Luna, jako tu dvou skladbu, kterou předělají zcela ve svém stylu a kterou dají na LPčko, kde se sešla spousta skvělých kapel, která hraje právě covery od Refused a byla to vlastně taková podsta téhleté skvělé kapele, která to minulý rok už definitivně zabalila. Jinak Cult of Luna, tam je vlastně docela zajímavá spřízněnost z Refused. Členové Cult of Luna předtím, než založili Cult of Luna na konci 90. let, tak hráli v kapele, která se jmenovala Eclipse. A to byla taková klasická metal straight edge kapela z města Umeå, která vydala minimálně jednu skladbu na kompilaci Straight Edge as Fuck, která vyšla na Desperate Fight Records právě v druhé polovině 90. let. A za Desperate Fight Records nestál nikdo jiný než Dennis Lixen, zpěvák z Refused, společně s Jose Saxlundem, zpěvákem Abinandi. Takže vlastně ty úplné kořeny Cult of Luna, ty úplné hudební kořeny Cult of Luna jsou s Dennisem Lixenem velice úzce spojené a tady se ten kruh v roce 2004 takhle nádherně uzavřel, kdy Cult of Luna tady nahrála tu dvouskladbu Tannhauser Derive právě na to kompilační LPčko, kde se tady sešly kapely, které Dennis sám oslovil a které měly zájem o to ty skladby Refused předělat a vlastně všechny se z toho zhostily úplně výborně. Jinak tady zrovna Cult of Luna je kapela, která si to zahrála hodně po svém, tu skladbu. Jsou tam sice momenty, kdy jsou tam akcentovány ty úplně původní nápady, té původní Refused verze, ale je jich tam vlastně jenom pár. A nejsem si úplně jistý, jestli bych vlastně poznal, že jde o cover, kdybych to nevěděl. Nicméně to nic nemění na tom, že to je velice silná skladba, nebo že to je velice silná verze té, opět asi by bylo lepší říct, dvou skladby. Takže to byla Cult of Luna na úvod a my dneska vlastně budeme pokračovat přesně v tomhletom duchu. To znamená, že celý ten díl Modelářů bude hodně o zatěžkaných riffech, bude hodně o takové temné, chladné atmosféře. Já si myslím, že se to možná v tomhletom počasí bude hodit. Ale ta písnička, kterou si pustíme za chvilku a která se jmenuje Never Comes the Storm, nevím, jestli je vlastně úplně přesně to, co bych si alespoň já přál, protože já si myslím, že nějaká bouřka samozřejmě ne nějaká úplně extrémní, by se teď velice hodila. Nicméně kapela Nightfall má pocit, že tahle ta bouřka nikdy nepřijde a opět, jestli trošičku lovíte v paměti v tuhletu chvíli, tak ano, Nightfall je projekt Toda Bardetta s
Tragedy, Severnetto State, Detret, dalších skvělých kapel, a tady se spojil s bubeníkem z Aldebaran a vlastně už někdy před 15 lety založili tuhletu kapelu, která oproti těm všem ostatním zmíněným je o hodně pomalejší a je to záměr. Nightfall hodně stojí na doomových riffech, nikam nespěchají, ale zároveň je to strašlivým způsobem heavy, ta kapela, a myslím si, že na té poslední desce, která se právě jmenuje Never Comes the Storm, je ten metalový aspekt ještě více akcentován než na těch předešlých deskách, a dlouho se vlastně vedly a ještě vedou debaty o tom, jestli Nightfall měli ovlivnit tu desku Tragedy, která se jmenuje Darker Days Ahead, a která je taky hodně pomalá, nebo to bylo opačně, jestli Darker Days Ahead prostě Tragedy nahráli a tím, že ten zvuk byl takový, jaký byl, to znamená obět mnohem více ovlivněný doom metalem, tak to potom vedlo ke vzniku kapely Nightfall. Nevím, jestli se to někdy dozvíme, asi to možná není zase až tak důležité, každopádně vy posloucháte Modeláře na Radio Wave, tady jsou Nightfall a Never Comes the Storm.

Posloucháte Modeláře na rádiu Wave, tohle byla kapela Nightfell a skladba, která se jmenovala Never Comes the Storm, stejně jako jejich deska, zatím poslední deska, mají celkem tři a jak jsem říkal, Todd Burdett, kterého asi tady budete nejvíce znát z těch tragedy, tady dal totálně průchod své lásce k doom metalu a vlastně nahrál desky, které jsou ještě mnohem temnější než desky Tragedy, i když já jsem si v určitém ohledu myslel, že to vlastně nejde. Ta podobnost právě s tou deskou Darker Days Ahead, o které jsem tady mluvil, která vlastně zůstala před poslední nahrávkou Tragedy, je jednoznačná, právě v podobném tempu vlastně se Darker Days Ahead odvíjí a já myslím, že právě proto, aby se Todd dokázal vlastně vypsat z těch riffů, které byly pomalejší, které byly metalovější, které byly doom metalovější, tak si založil právě tuhletu kapelu, protože ta poslední deska Fury od Tragedy už je, co se týče rychlosti, celkem solidní jízda. Tady se ta rychlost objevila v závěru té skladby Never Comes the Storm, i když samozřejmě ne v tom klasickém krastovém tempu jako u Tragedy, ale pěkně v tom doom metalovém trošku zrychleném, které šlo až do death metalu a je to naprosto drtivý závěr téhleté písničky a samozřejmě i u Nightfell jsou ty totální melodie, které se vám zarijou do hlavy a které v sobě mají obrovskou epičnost. Tomhle tom byl Todd Burdett vždycky, vždycky naprostý mistr. Tak, to byly tady Nightfell a Never Comes the Storm. No a jelikož jsem říkal, že se to dneska bude všechno odehrávat tady v modelářích právě v téhleté náladě, v drtivých kytarách, v budování atmosféry, tak i ta další kapela, kterou si za chviličku zahrajeme, tohleto všechno splňuje. Nepůjdeme tentokrát ale ani do Švédska a nepůjdeme ani do Spojených států amerických, ale půjdeme vlastně jenom kousíček 100 kilometrů na sever ovšem, kde je Liberec a tam sídlí kapela, která se jmenuje Drom a ta nahrála tuhletu skladbu. Ta se jmenuje Jsi světlo. Začal.

Si světlo, tak neboj, zpívá se tady té skladbě od liberecké kapely Drom, která tuhletu písničku nahrála na splitko se spřízněnou pražskou kapelou Tengry. Od té doby Drom vydali ještě svoji velkou desku, která se jmenuje Pustina, ta vyšla na Cabinet Records a já velmi, velmi doufám, že pracují na nějaké nové nahrávce, protože já mám Drom strašně rád. Myslím si, že tenhle ten styl muziky dělají hrozně dobře a dělají ho dlouho už, takže pořád s každou nahrávkou mi přijde, že tam dostávají víc a víc toho svého rukopisu a že ten post Neurosis, hardcore, metal, postrock, všechno namíchané dohromady, pořád vlastně cizelujou a každá ta další deska je zajímavější a zajímavější, má větší sílu a má větší originalitu bez toho, aby se vlastně vytrácela někam právě ta obrovská síla, která je v Drom ukrytá. Takže jestli se vám líbí tenhle ten styl muziky a Drom jste neznali, čemž vlastně trošičku pochybuju, ale stát se to samozřejmě může, tak tuhletu kapelu jednoznačně doporučuju. Asi kromě tohoto splitka z Tengry, které jsem zmiňoval, tak určitě tu jejich poslední nahrávku Pustina, to je fenomenální věc. A samozřejmě hodně, hodně silné jsou i Drom koncerty. Tak, my pokračujeme dál. Už jsme byli ve Švédsku, už jsme byli v Portlandu, už jsme byli v Liberci a teď se přesuneme do Japonska, aby jsme to takhle hezky obkroužili. A když se přesouváme do Japonska a dneska jsme to stylově nastavili tak, jak jsme to nastavili, tak už asi možná někteří z vás tuší, že se dostáváme ke kapele, která se jmenuje Envy. Envy hrají už od poloviny 90. let, začínali vlastně jako dost striktně hardcoreová kapela, mají dokonce z té doby splitko z New Jersey kapelou Endeavor, která hrála takový hodně rychlý politický hardcore, potom mají splitko s dánskou kapelou Sixpence z té doby, ale s každou další deskou se víc a víc posouvali vlastně do těch melodičtějších postrokových vod, i když tam pořád zůstávala ta obrovská výbušnost, ale třeba desky jako Insomniac Dose jsou vlastně docela blízko Mono a podobným kapelám, které hrají vlastně čistě postrokovou instrumentální muziku, i když Envy nikdy čistě postrokovou kapelou se nestaly a instrumentální už vůbec ne. A tohleto vlastně je skladba, která se jmenuje A Faint New World a je to vlastně jedna z posledních skladeb, kterou nahráli se starým zpěvákem. Teďko mají nového, s tím už vydali 3 desky, 2 plnohodnotné, 1 EPčko. Ale my se podíváme maličko do historie, tedy do roku 2020 konkrétně a můžeme velmi dobře posoudit, jak skvěle zněly Envy i v době, kdy už se pomaličku chýlilo ke konci to období s tím jejich původním zpěvákem. Tak jdem na to, posloucháte moduláře na Radio Wave, tady jsou japonští Envy a jejich A Faint New World.

Posloucháte modeláře na Radio Wave, tohle byli japonští Envy a skladba Faint New World z roku 2020. V tomhletom období vlastně Envy dost experimentovali, asi možná by se dalo říct, právě přesně s touhletou podobou, která je zachycená na té písničce, kterou jsme právě slyšeli. A to znamená, že tam vlastně bylo docela hodně mluveného projevu v těch skladbách. Oni dokonce vydali desku Recitation, která jasně říká, jakým způsobem se vlastně občas pracuje s tím vokálem v těch skladbách a je tam právě hodně, hodně toho mluveného slova, jako jsme slyšeli teď. A do toho jsou ty erupce, ty výbuchy vlastně drtivé, s kterými Envy vždycky uměli skvěle pracovat a tady, v této podobě Envy, tak právě na tom kontrastu toho mluveného slova, toho tvrdého zpěvu, a těch někdy velmi melodických kytar vlastně to celé stojí. Ty poslední desky Envy už se trošičku vrátily zpátky někam k deskám jako Dancing King Story a tak dále, kdy přeci jenom převládá ta rychlejší smršť toho mluveného slova, tam není tolik a ty skladby jsou více ucelenější, jsou celkově tvrdší a není tam vlastně tolik toho postrokového vlivu, jako právě okolo toho roku 2020, nebo na té desce Recitation, která vlastně předcházela téhleté nahrávce. Tak, to byly japonští Envy, pořád je to skvělá kapela, jsem je viděl minulý

rok naživo, pořád je to skvělá kapela i naživo, takže prozkoumejte tu jejich diskografii, rozhodně to stojí za to a rozhodně to není tak, že by každá deska Envy zněla stejně, to ani náhodou. Není to takový extrém samozřejmě jako u Boris třeba, ale je strašně zajímavý se do toho ponořit. Tak, Envy jsou za námi, před námi jsou Pelikan, nedávno jsme tady měli jejich kytaristu Lorana a vlastně úplně skvělý povídání s ním, tak si pusme jejich starší skladbu, která se jmenuje Dead Between Walls ze Skissity of Echoes, která vyšla v roce 2007 na Hydra Head Records. Tady jsou Pelikan.

Doznívají nám Pelikán a jejich skladba Dead Between the Walls, desky City of Echoes z roku 2007. Rok 2007, já si myslím, že to byla přesně ta éra, kdy tenhle ten styl, tenhle ten žánr byl na absolutním vrcholu. Bavili jsme se tady právě o tom i s Loránem, kapely jako Red Sparrows, Mono, Pelikán a další vlastně byli na plném vrcholu, hráli tady koncerty samostatné pro 500 a více lidí a samozřejmě zakladatelé žánru jako Godspeed to Black Emperor nebo Mogwai nebo třeba Sigur Rós, ty si vedli vždycky dobře, ale tyhle ty menší kapely prošly takým píkem v té době a pak se to zase všechno trošičku vrátilo zpátky do těch zajetých kolejí, to znamená, že vlastně docela dlouho tenhle ten žánr zas až tak nikoho moc nezajímal. Teď mám pocit, že má celkem renesanci, i například díky Russian Circle, s kterými právě jeli Pelikán to poslední evropské turné a se kterými je pojí velmi dlouhé přátelství, protože jsou také z jednoho města, a to z Chicaga. Tak, a my jsme na úplném konci dnešních modelářů. Hodně zatěžkané kytary nám tady vládly 50 minut a budou nám absolutně vládnout i těch posledních 10. A když říkám absolutně vládnout, tak není lepší kapely, kterou dnešní díl ukončit, než Sanou a skladbou Glory Black. Díky moc za pozornost, mějte se krásně a dobrou noc.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Ranní rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Yeah. Spider.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Caliber. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: for real.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.